éteru Európy 2 a hraj každý deň od 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Európou 2.

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý

0: Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Česká unie neslyšící, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušená.
3: O chviličku já řeknu, ať to přeruší, ona začala dělat na internet, jo? No, tak můžete.
0: Haló?
3: Ano, můžete.
0: Haló, já vás neslyším.
3: Neslyšíte mě?
0: Haló?
3: Ano, dovolal jste se na unii neslyšících.
0: Já vás neslyším.
3: Neslyšíte mě?
0: Já, haló?
3: Ano. No tak zkuste to znova na ten druhý telefon.
0: Slyšíte mě?
3: Slyším.
0: Haló?
3: Ano.
0: Haló, paní?
3: Ano.
0: Já vás vůbec neslyším. Nechcete mě vzít do klubu?
3: Haló?
0: Naschle.

0: Komedie Mrázek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím hez.
0: Haló?
3: Prosím hez.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, to je dostihová stáj?
3: Taky.
0: Helejte se, já tady mám jeden unikátní kus.
3: No.
0: Jmenuje se Mareš a já jsem s ním byl u doktora a ten nám řekl, že ho má jak peruán. Jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: No, ale to určitě jste na špatný adrese. Já určitě žádnýho koně nekoupím.
0: Nechcete, jo?
3: Ne, určitě ne. Ale kdyby byl zlatý, tak ne.
0: On by nebyl za moc, ale.
3: No, to nevadí, ale já mám tolik koní, že opravdu teda...
0: A nevěděl byste o někom, kdo by koupil?
3: Ne, ne, nevím, nevím. Ne, opravdu ne, nezlobte se. Koně nejdou, jo?
0: Slyšíš to, Mareši? Na furt to nikdo nechce. S tímhle musíš do bordelu.
1: Evropa 2. 88.

0: No, je to takové melancholické dnes.
1: 6 hodin za 5 vteřin. 6 hodin za 6 vteřin by to mělo být. 6:00. Evropa 2 zprávy.
0: Dobré ráno, v Hradci Králové dnes začíná vyprodaný festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Festival zahájí v 11:30 dopoledne pardubická skupina Vypsaná Fixa. Policisté

0: celej žhavej.
1: Dezolát, přátelé. Jeden dezolát a jedna kráska, to je sestava ranní show. Dobré ráno, kdo nám volá?
2: Dobré ráno, Kateřino, dobré ráno, Leoši.
3: Dobré ráno.
1: Nazdar, dezoláte.
2: Otázka zněla, kdo pojede ve středu na festival. No jako... Já myslím, že to můžou být lidi, kteří pracují třeba na směny.
1: Ale jo, to byla taková řečnická, jako.
3: Já myslela, že řekneš, no já.
1: Já jsem taky myslel, že řekneš já. No to byla taková řečnická, jako ve smyslu, že jim to závidím.
3: No,
1: jako,
3: my že... víme, že jsou lidi, kteří mají volno.
2: Já na to nemám tenhle týden vůbec čas.
1: No ale to je ta představa, že řeknu, jako, že kdo pojede ve středu v 11.30 na festival, jakože wow. Wow, něco, kdyby řekl, jako kdo pojede dneska na Maledivy. Víš, řekl, wow. Já prostě to je skvělé.
2: Tak já to taky nejsem.
1: Taky nejseš. Tak jo. Tak každopádně, gratulky, jak si říká.
3: Jak nám zavolal, že on to není, to je přesně. Dobrý. Vylučovací metoda, takže tebe si škrtáme.
1: Ne, on opravdu, ano, on nám chtěl vyřešit ten problém, jakože. Takže asi si pán si myslel, že my nevíme, kdo tam může jako dneska jet. Mm-hmm. Tak on nám zavolal.
2: Takový, jako kdo zaklepe na ředitelnu, pardon, že skáču do řeči, ale taky, kdo zaklepe na ředitelnu, já ne.
3: Jo, se
2: tak jsem zavolal, že já to nebudu, když se ptali, kdo tam pojede.
1: Mně se líbilo, že jsi to vyřešil. Jsou to třeba ti, kteří pracují na směny. Hmm. Je to tak, ne?
3: Jo. Nebo třeba studenti vysokých škol, kterým už skončil
1: nebo
3: semestr.
1: Nebo lidi, co si prostě vzali doma je volno. No. To je v pohodě. Prostě
3: někdo se našel.
1: Někdo se našel, ranní show začala a my tobě děkujeme, že jsi to otevřel hezky. Měj se hezky. Papa.
2: Čau. Hezký den.
1: Hezký den. Nazdar. Ranní show, dobré ráno. Vy taky nejedete. Halo? Povídej. Neboj se. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, ahoj,
1: tak
4: tady
1: říkej.
4: Janka.
1: No?
4: No, můj kolega tam jede na Rockford People a já musím dělat za něj.

0: pokračujeme ve zprávách. 6.08.
1: Zaměstnanci České televize ladí podobu chystané stávky kvůli vládním plánům na převod financování veřejnoprávních médií pod rozpočet. Součástí stávky, která by se měla uskutečnit 22. června, má být demonstrace začínající v pravé poledne. Stávka má být znát i ve vysílání, byť zástupci iniciativy slibují, že neporuší kodex České televize ani zákon. Teď už má slovo Zuzka.
2: Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo první letošní návštěvníky přivítat už tento víkend. Závěrečné přípravy na sezónu jsou tak v plném proudu. Správci areálu pečují o zeleň, čistí bazén i okolní dlažbu a kontrolují bazénové technologie. Pokud to počasí dovolí, koupaliště první návštěvníky přivítá 12. června. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenisová hvězda Serena Williams se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v Queens Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Držitelka divoké karty porazila před zaplněným hledištěm turnajové trojky Američanku Martinézovou a Novozélanďanku Rutliffovou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si teď dejte na D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem na 85. kilometru. Aktuálně tam odtahují nepojízdný kamion.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty vystoupí pouze na 14 až 19 stupňů. Tak to byly zprávy a po nich už začala středeční ranní show na Evropě 2.
0: Po nich už začala?
1: No, je to to.
0: A my přemýšlím, jak je to ukotvený v čase ta věta?
1: Nijak. Prostě po nich pokračuje.
0: Ale to je hezká věta. Jakože objevná.
1: Jo.
0: Objevná. Dámy a pánové, ranní show, zeptáme se dalšího posluchače, jak se má. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Hanka z Hradce.
0: A Hanka volá z Hradce, protože v Hradci dneska začala, nebo začíná, víš, je to bezčasí. V Hradci začíná Rock for People a Hanka tam žije.
4: Ano, já mám zdravím Káču a Leoši, dobrý den.
0: Tak ahoj. Povídej.
4: Jedu do práce a když jste zrovna říkali, že tam začíná, tak já jela kolem parkoviště.
0: No.
4: Kousek od místa činu je velký parkoviště, kde teda včera byl strašný frmol, zácpy.
0: No.
4: Ale už jsme na to zvyklí a organizátoři klobouk dolů všechno zvládají velmi dobře. Čekaj,
0: ty jsi jela kolem toho parkoviště, které bude zaplněné brzy.
4: Už je teď? Protože ono začalo, aspoň si myslím, syn mi to říkal, že začali už včera pro ty nedočkavce, tak nějaký koncert už tam byl včera.
0: Aha, možná pořadatelé, víš, pořadatelé zapojili kytary, říkali, když už ho tady stavíme, jako, tak se taky zahrajeme, ne?
1: Hele, zvučili asi.
0: Nebo tam byli Linkin Park.
1: Nebo.
0: Shodou okolností Linkin Park teďka hrajeme, to je tady doma v playlistu, to se povedlo. Takže Rock for People začíná, děkujeme, zdravíme Hradec, ahoj.
4: Mějte se, ahoj.

0: 2, svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a naším hostem, jako již tradičně, je Jakub Kohák.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jakube,
2: dobré ráno. Když Katka začíná dneska.
3: No nebyl tam ten entuziasmus, ale já to přežiju.
2: Ne, mě zajímá, o čem si s tebou chce Katka dneska
3: povědět. Mě taky teda, Katko.
1: Já jsem si všimla, že seš mistr světa.
2: Jak to?
3: No, ano, ano.
1: Seš mistr světa ve čtení a jestli ne, tak mě oprav.
3: Takhle,
1: co to je za kulišárnu?
3: Je to projekt, který se jmenuje Čti za nároďák a já jsem tam trenér národního týmu.
1: Jo, ty jsi trenér národňáku.
3: A jenom jde o to, aby lidi víc četli, aby se nebáli číst, aby nám neodcházeli od knih. A když už, tak ať prostě čtou i jinde, že? Třeba na těch čtečkách nebo audioknihy jsou dobré.
2: Audioknihy, jo?
3: Taky.
1: Jako lepší, to se počítá.
2: Je to se počítá. Poslech audioknihy se počítá jako čtení, jo.
3: Jakoby takhle, lepší.
1: Svět je už zoufalý.
2: Vy už berete všechno.
3: No bereme, ale pozor, je to stále lepší, než, a teď si tam dostat cokoliv, že ano.
1: Prostě, poslouchat podcast třeba?
3: Třeba, no. Nebo já nevím, nebo třeba něco jiného, že? Třeba chápu. Někde hrát nějakou nesmyslnou
2: automat
3: hru.
2: Automat třeba, ovoce, no. Ale když je to ovoce, když ti padou pomeranče, citrony.
3: Kdyby tam bylo místo toho obrázku, jak napsáno pomeranč, tak už netam je to vlastně četba.
2: Jo, takhle. My tam máme bar, to se počítá.
3: No, takže vlastně takový projekt na podporu čtení prostě kohokoliv.
1: A ty jako trenér národního týmu jdeš nějak jako příkladem?
3: Samozřejmě,
1: nebo jak máš nějaký motivační páky, řveš na někoho v poločase?
3: Ne, je tam samozřejmě spousta takových doprovodných akcí, tak byl Svět knihy nedávno skončil, že prostě jde o tu četbu, prostě četba vzdělává, je to dobré, je to prospěšné člověku. Ne, že ne, Leoši, nekoukej se na mě takhle.
2: Já vím.
3: No, tak to jsem rád, takže prostě četba, a my tam, je tam jakoby takové moto, jedna stránka denně stačí.
1: Hezký.
3: Že už stránku přečteš a už vlastně seš náš.
2: Je to tak je to pravda, svět je fakt zoufalej.
0: Evropa 2.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to match nebo fail?
6: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
14: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ. Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: 6.24. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den, Katko.
1: Já mám zablokovaný záda, se omlouvám, já jsem se otáčet jenom celá. To je takový nekomfortní.
0: Máš zablokovaná záda. Dneska jdu v 9.45 k doktorce.
1: Jako na fyzio?
0: No.
1: Ježiš, tak se zeptej, co s tím mám dělat.
0: K Míše Tomanové.
1: Aha.
0: A ona mi vždycky říká, no nemáte to dobrý. Takže buď v pohodě, já ten pocit, že mám zablokovaný záda, nemám. A stejně mám. Takže mi tě je strašně líto, že si nedovedu představit, jak vlastně to příběh hrozný u tebe, když máš ještě ke všemu ten pocit.
1: Já jsem si tam nalepila kapsaicinovou náplast.
0: A jakou?
1: Kapsaicinovou.
0: Hustý.
1: A udělalo mi to hrozně dobře.
0: To, že si koupila, to bylo nějaký influencer, to dával na Instagram.
1: Ne, ale je pravda, že mi to někdo na Instagramu poradil, když jsem si kdysi v minulosti stěžovala.
0: A je to tady.
1: A já to od té doby kupuju. Oni jsou na těch náplastech vždycky nějaký sportovci. Teď tam byla Gábina Soukalová, nebo Koukalová.
0: No.
1: Předtím tam byl Jágr a tak.
0: Jasně.
1: A ono to hrozně prostě příjemně hřeje. Ale já jsem si právě včera uvědomila, jak zase jakoby to stáří postupuje. Že opravdu jako vrchol tvýho dne je to, když jdeš z lékárny a neseš, prostě třímáš v rukách tu hřejivou náplast a říkáš si, Ježíš, tak pro tohle jsem dneska žila, abych prostě tenhle poklad tady získala.
0: Odnáší si vlastně řešení,
1: jo.
0: Otázky, smyslu života.
1: Je to tak.
0: Ta náplast, to bylo ono. Tak snad se ti udělal líp. Jo. Pojď si zaspívat se mnou. Hele. Když jsi v tísni, řekni to písni.
1: No. Stačí zavolat heslo Kačer.
0: Kačer! Katka Michael. A jde. Co krk?
1: To je dobré.

0: Ranní show, dobré ráno, volá nám podle mě nějaký masér nebo doktor. Ranní show. Je to tak, že jo?
1: Ne, vůbec ne, tady Alice u telefonu, já chci pomoct Katce.
0: No a je to.
1: Katko, máš Temu nainstalovaný?
2: Temu?
1: Nebo někoho, kdo má Temu?
0: To je asi ten portál čínský, ne?
2: No to jsem právě odinstalovala.
1: No, jenomže tam mají úplně skvělý náplasty s tygřímastí právě na tyhle ty polístky. Hmm. Je jich tam hodně v tom balíčku a stojí to pár korun, je to úplně, je to kouzlo. Hmm. Já si to právě tam kupuju pořád.
0: Tak vidíš, Temu, vidíš?
1: No, to si Temu a je na tom normálně tygr, tygřímast a to tam přiložíš na noc třeba, je to prostě skvělý.
0: To si nečekala,
2: ne.
0: Že tvůj problém celoživotní zdravotní vyřeší Temu.
1: Temu.
0: Ale to je prostě skvělý. To se mi líbí. Podle mě teď budeme za chvilku prodávat takový ty kameny, víš, měsíční kámen.
2: Jistě, krystaly.
0: Amulety. Jo. A nyní vám řekneme, jaké jste znamení, Katko? Katko, jaké jste
2: znamení? Štír.
0: Tak pro štíry, tady mám informace.
3: Ranní show Evropy 2. Kde to stojí?
0: Katka se podívá do koule, aby nám řekla, jaká je doprava.
2: Růženec v třetím konjunktuře s Jupiterem říká, že na D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem na 85. kilometru odtahují nepojízdný kamion a nebezpečně se tam vybočuje.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v ProDoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na ProDoma.cz. ProDoma.
13: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. www.vicmuziky.cz.
14: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
15: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, food trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
16: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
17: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
16: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové, lidi milujou Poirota. Je to tak?
1: Je to taková ta totální oddechovka, kdy vlastně si dovolíš třeba i usnout a na chvilku opravdu oddechovka v pravém slova smyslu, že oddechuješ.
0: A bude nový Poirot, ten pán s tím knírkem, takový ten, co ho máme ještě rádi, tak ten už jako to nedělá, to víme asi.
1: No.
0: Britský herec, který samozřejmě není vůbec, tak jak to říct?
1: Známý.
0: No, to vlastně není podstatný pro ten vstup. No, je to herec, kterého my asi neznáme a kdo to vlastně je, není úplně podstatné pro tu zprávu, ale je nějaký 33-letý herec, jmenuje se Edward Bluemel, se to píše.
1: Mm-hmm.
0: Jak bys to četla?
1: Blumel.
0: Blumel byl vybrán jako...
1: Ale nic to neznamená, jaká bych to četla.
0: Blumel byl vybrán... Představ si, že ten Blumel...
1: No.
0: Chápeš to? Blumel.
1: Blumla
0: jako kdyby,
1: vybral, jo.
0: Kdyby kdokoliv, ale Blumla...
1: A vypadá jako Poirot.
0: Vybrali...
1: Má ten knírek, nebo...
0: Nemá ani ten knírek.
1: Cože?
0: Přitom ten herec, co hrál toho Poirota, podle mě se takhle narodil už s tím knírkem.
1: No, on hlavně musí být posedlej svým knírkem, že jo? To je
0: tak Blumel, tak jsem zklamaný, že BBC vybrala Blumla jako představitele slavného detektiva s pověstným knírkem. Mají novou verzi. Blumel, tyjo.
1: Agáta Christie pořád píše dál, jo?
0: Agáta pořád píše dál.
1: Hustý.
0: Tam seš dělá podcast, už je dom. Takže... Já nevím, jo, ale...
1: Jo, Agáta to teď dělá s Christy, už nezornoval s Christy.
0: Novej podcast Agáta a Christy. No nicméně, co se týče toho Blumla, jo? Hele, za mě palec dolů. Nevím, no.

0: Tento song od Shakiry zněl mým uším trošku jako kdysi hymna mistrovství světa ve fotbale.
1: Je to tak.
0: Trochu vaka vaka jako.
1: Trochu vaka vaka to je.
0: Vaka vaka to bylo. Dámy a pánové, nechci s ním otravovat, ale asi se to nedá zastavit. Mistrovství světa ve fotbale začíná už zítra.
1: Zítra jo, já myslela v pátek,
0: no,
1: jste říkal.
0: No, no to je ve 4 ráno. Ve 4 ráno našeho času. V pátek. Což je vlastně tam zítra. Jsem rozuměl.
1: Jo, aha.
0: Tam je to včera.
1: Takhle se těšíš, že prostě čachruješ s časovými údaji.
0: No nečachruju, prostě začíná to ve čtvrtek. To, že u nás už je pátek, je náš problém, jestli mi rozumíš.
1: Dobře. A platí teda to, co jste se tady interně domlouvali, že se budete scházet v rádiu a budete se společně koukat s kolegama?
0: Ještě nevíme, tady, ještě nevíme s kolegama, můžeme se zeptat tady Martina, David. Záleží samozřejmě, v jakém budeme tady rozpoložení, jako by spíš kamarádském. Jestli spolu budeme chtít trávit i čas mezi čtvrtou a šestou. Davide, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako, jestli se na to nevyberete jiný kamarády, jo?
0: Že vy chcete jít s náma, chcete se dívat s náma, Davide, nebo se svými vrstevníky, kteří jsou ještě na základce?
2: No tak je to zajímavá otázka samozřejmě, zase ten pohled jako váš, ten jakoby ten jo. Starších lidí, seniorských lidí je pro mě zajímavější.
0: Je by to jasné.
2: A prožíváte to jinak ten fotbal?
0: Ano, my můžeme nabídnout samozřejmě ještě pohled lidí, kteří se dívali na fotbal ještě, když dávali černobíle v televizi.
2: Je to tak?
0: Za mě, Davide, ještě ano. Komentátor říkal, jo, když jsem byl dítě, tak komentátor říkal pro majitele černobílých obrazovek a teď řekl nějaký tým, že náš tým hraje třeba v modrých dresech, a to nebylo poznat, že jsou modrý, tak se říkalo, pro diváky černobílých obrazovek hrajeme zprava doleva.
1: Počkej, to si děláš legrace, nebo to je vážně?
0: No vážně, to nebylo poznat, protože tam byl jako třeba modrej a zelený dres, jo? A ty si věděla, že my máme třeba modrej.
1: A proč to nějak neuspůsobili a nedali si na ty dresy třeba nějaký
0: zvířata? No to jako nebylo vidět.
1: Zvířata,
0: to byly dva tmavý dresy, bylo vidět, že jsou jako odlišný, ale nebylo vidět, které je modrý a které je zelený. Byla černobílá televize. A komentátor říkal, že naši v modrých hrají zprava doleva. Nebo zleva doprava, že to nebylo poznat.
1: Já jsem si myslela, že
0: to jste nikdy
2: já vám vůbec nerozumím, co mi tady říkáte.
0: To jste nikdy neslyšel. Martine, zachraň mě.
3: Oni to říkají i dneska, že hrají jakoby zleva doprava, ale říkají to jenom jako na začátek, když je jako rozlosování, jestli se útočí prostě jakoby doleva nebo doprava, ale jak ty říkáš, že to nebylo poznat v tom roce kolik, 60, 70, tak pokud si vzpomeneš na poslední utkání, který hrála Slavia proti Plzni, no. Jak to bylo bez těch fanoušků, tak Slavia hrála ve speciálních dresech, takových fialovo-růžových. A Plzeň má ty modro-červený a jak se všichni dívali v televizi, protože na stranu mohlo 150 lidí, no. Tak to taky nebylo poznat a to je rok 2026.
0: Aha. No tak pojďme se podívat tedy zpátky do minulosti na to, jak vlastně vzniknul fotbal.
1: Aha.
0: Jo? A to je opravdu hodně starý, to poznáte podle jmen, která tam padnou. A Patrik Hezucký, který vlastně tam je samozřejmě se mnou, to je jenom takový jako bonus jako pro fanoušky, kteří mají rádi to zákulisí. Když jsme to točili, tak jed McDonald. Jo, jenom si to představte. Prostě měl McDonalda. Měl před sebou McDonalda s ranolkama. Myslím, že Big Maca měl. A říká, pojďme natočit zpátky. A já, tak jo, tak jdem. Takže si to užijte. Zpátky do minulosti.
4: Dnes se podíváme zpátky do minulosti, jak kdysi vznikl profesionální fotbal.
5: Fando, přidaj! Fando! Jo, míček!
4: Co to tady děláte?
5: Nazdár, co tady děláš, prosím tě?
4: Co děláte vy tady? Jste úplně blázni.
5: My tady kopeme do míče. Proč se ptáš?
4: A proč jako?
5: No, protože za to máme 80 milionů korun ročně.
4: Fakt jo?
5: No. Nechci si hrát taky?
4: Tak já si zahraju s váma.
5: Jak se jmenuješ?
4: Zidan.
5: Zidan? No tak pojď. To je mnohem lepší, než dělat ve fabrice.

0: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Odstartuj léto s novou mateří douškou. Čeká tě velký mimoní speciál a vstupenka na festival Kefír. Užij si filmové pecky Toy Story 5 nebo Mimoni a Monstra, zabav se s Pokáčem Karol i Míšou Tomešovou. Barevná červnová mateří douška právě v prodeji. No tak honem, ulov si svůj výtisk.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
3: Co je za otázky, blbý?
4: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
3: Takže jsi je psal ty?
4: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: No, to jsi odvážnej teda.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagram.
6: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
7: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Alena Walker, Faded.
8: Jo, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
12: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
13: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
14: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
13: To je retard.
2: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Shodou okolností hymna mistrovství světa ve fotbale 2026, to je náhoda. My se o tom takhle bavili. Tak, v 6.54 si udělám oslý můstek moderátorský v ranní show na Evropě 2. Řeknu, že hymna skupiny Elán zazněla včera v O2 aréně. A ne jedna. Přátelé, Eláni měli včera koncert v O2 aréně a my můžeme udělat takovou první zprávu zpráv. Zprávy budou v 7, ale první zpráva byla připravená. Katko, můžeš. A dej to ve slovenštině.
1: Při účasti mnoha bývalých členů se v pražskej O2 aréně naposledy představila slovenská kapela Elán. Do konca roku jim zbývá několik vystoupení na Slovensku.
0: Ach jo.
1: Pak už koncertovat nebudu.
0: Nebudu.
1: Jak uvedl zpěvák Jožo Ráš.
0: Takže přátelé, v češtině, pojď.
1: Za účasti mnoha bývalých členů se v pražské O2 aréně naposledy představila slovenská kapela Elán.
0: Tedy oni oznámili, že ten koncert včera v O2 aréně byl poslední?
1: Je to tak.
0: Všichni víme a známe pravidla showbiznesu. Žádný poslední koncert neexistuje. Takže se těšíme zase v budoucnosti a myslím to dobře, nemyslím to ironicky, že Eláni jsou v našich srdcích, máme je rádi, nebo většina lidí, nebo takhle, jsou lidi, co mají Elány rádi. To se shodneme.
1: Jo.
0: Tak. Včera jich tam bylo neurékom.
1: 15 000
0: fanoušků na koncertě kapely Elán.
1: Nazvaném Elán a kamarádi.
0: No jo, tam vlastně byli ty kamarádi. Ty jsi vlastně zmiňovala tady mimo éter, Ježíšmarja, teď vlastně Vašo Patejl odešel.
1: Odešel, no. V roce 2023 už.
0: Jak to prostě strašně letí. Hmm. Já si pamatuju jednu báseň, jmenuje se to Tragédie ve skupině Elán. Je potřeba říct, že to je teda hodně stará báseň, která samozřejmě nereflektuje tu věc, kterou jsme řekli, ale přemýšlím, bych dal kredit tomu autorovi. Napiš Tragédie ve skupině Elán, kdo to napsal.
1: Dobře. Píšu.
0: Kdo to napsal? A šlo to? Taky?
1: Ne, počkej, báseň teda.
0: Báseň?
1: Krátká absurdní báseň, no? Tragédie ve skupině Elán, pochází z tvorby známého písničkáře a básníka Karla Plíhala.
0: Ano, Karel Plíhal. A báseň zní: za vratama do garáže pokousala do garáže. No jo. Plíhal.
2: Ranní show Evropy 2.

0: Lépe bych to neřekl. Neviem byť sám. To mi vždycky říká manželka. Ty neumíš byť sám. A je to pravda. A proto jsem tady s váma a jsem šťastný. 7.00. Evropa 2 vysílá další zprávy.
1: Dobré ráno, po rekordně suchém jaru zažívá Česko v první polovině června typické medardovské počasí. Další významná srážková situace dorazí dnes a v noci na zítra. Nejvíce srážek spadne ve východní polovině republiky. Papež Lev

0: Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí na druhém kilometru budete prudce brzdit do kolony. A na silnici 35 na cestě z Rožnova do Valašského Meziříčí si postojíte v koloně u Zašové.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: No, jak je venku, déšť přišel.
0: Déšť, ochlazení, je to tady. Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším, a teploty jen mezi 14 a 19 stupni. Tolik zprávy, je středa 10. června a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2. Evropa 2.

0: 7 hodin, 5 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Teď bude vstup španělský, jo? Buenos días. Todo bien. Todo bien?
1: Co?
0: Jakože všechno OK?
1: Sí.
0: Tak, dámy a pánové, ve zprávách totiž bylo, že se bude dneska dít něco v Barceloně kolem Sagrády Familie. Sagrada Familia, víme, barák, který nikdy asi nedostavěj, nebo minimálně to několik set let tak vypadalo.
1: A je to právě tady.
0: Ne!
1: Dostavěli ho.
0: Ne, to není možný, já tam jezdím celý život a říkali, to nikdy nedostavěj.
1: No, tak to dostavili a dnes ke stému výročí úmrtí tedy architekta Gaudího se to bude otevírat. Já jsem ve zprávách mluvila o tom, že přijede papež, aby to posvětil.
0: To mi neříkej, že to dostavili.
1: Dostavili, no.
0: Sagrada Familia je fertik, jo?
1: Jo. Je to tak.
0: To mi neříkej, jo.
1: Dneska se bude slavnostně otevírat. Nicméně k té příležitosti ještě jedna zajímavá věc. Stavebnice Lego právě u příležitosti dokončení tohohle chrámu, co si tak myslíš, že mohli jako vyrobit?
0: Já jsem myslel, že už jí mají dávno.
1: Ne.
0: Sagrádu.
1: Nemají. Mají teď, je to novinka,
0: wow.
1: Bude mít

0: úplně nejvíc dílků ze všech stavebnicí na světě.
1: To se nedivím.
0: 12 000 dílků, stane se tak největším Lego setem všech dob. Zatím se neprodává, bude se prodávat až od 1. listopadu, teď jsou jenom nějaký předobjednávky, ale já jsem teda viděla obrázek a je to jako prostě zmenšenina celého toho chrámu, jo.
1: Takže?
0: Včetně vitráží, včetně všeho.
1: Takže Barcelona to dotáhla.
0: Jo.
1: Jako kdyby dodělali chrám svatého Víta.
0: Teď tam jeďte.
1: Tak my tam jezdíme stovky let. Může se zatím podívat, než tady Monza a Kabale a Freddie Mercury dospělají tu píseň, jak dlouho to stavěli? Mm-hmm. Je to vlastně dobrá zpráva pro všechny ty, co staví věčně barák a pořád to nemají hotový. Jednou to doděláte. A pak navíc přijede papež.

0: 7:11. Hrajeme španělskou hymnu. I když samozřejmě můžeme polemizovat, jestli bychom neměli rád spíš katalánskou, no ale nechme to být. Mm. Tak povídej, je to neuvěřitelný, Sagrada Familia je finito.
1: Je to hotový.
0: Basta.
1: Oni to takhle vyloženě naplánovali, že to bude letos, protože je z té výročí Gaudiho úmrtí.
0: Ano.
1: Tedy stavba slavné baziliky začala v roce 1882 a trvala nepřetržitě přes 140 let.
0: 1882.
1: Jo.
0: A to měli jako nějaký plány. A neměli na to jako prachy, nebo já tomu nerozumím.
1: I tak, i tak.
0: A to jakože teďka oni, chápu, jo, že třeba ještě loni a předloni furt měli ty plány z toho roku 1882 a jo, dělali to podle nich, jo?
1: Jo, Gaudí jim to namaloval a totiž, to je zajímavý, jo. On odmítal klasický jako architektonický postupy, no. Odmítal přímky, protože říkal, že v přírodě nic takového jako přímky neexistuje. A interiér je tak tvořen sloupy připomínajícími kmeny stromů, díky čemuž chrám uvnitř působí jako kamenný les, takže to bylo extrémně složitý.
0: A oni během té stavby ani nezapojili třeba nově vzniklé technologie. Jakože to furt dělali, jako, on to nějak nakresl, že jo? Kaj, tady bychom to mohli, ale ne.
1: Jako myslíš, že to nevytiskli na 3D tiskárně?
0: No ne, že prostě, tady bychom to mohli udělat samozřejmě jinak, líp a to, ne, děláme to podle původních plánů. Takhle to je dobrá zpráva, lidi hodně staví za díl, že se třeba nedodrží termín, jo? Tak tady vidíte, že prostě vždycky to může být horší.
1: A dokonce to stavili bez stavebního povolení, to získali až v roce 2019, do té doby černota, tak snad to nebudou muset zbourat.
0: Jako vážně?
1: Vážně.
0: V roce 2019 dostali teprve povolení.
1: Jo, ale co je ještě zajímavý, je financování toho chrámu.
0: No.
1: Výstavba nebyla a není hrazena z veřejných rozpočtů ani od církve.
0: No.
1: Od samého začátku je to pouze z darů věřících a z výtěžku ze vstupenek návštěvníků.
0: To se zase lidi rádi složili, lidi to mají rádi.
1: Národ sobě.
0: Přesně tak, Španělsko sobě. Teďka budou samozřejmě řešit, jestli to je katalánská stavba, katalánský majetek nebo španělský, ale to je jejich problém. Ranní show, dobré ráno, Buenos Dias. Halo.
2: Dobré ráno.
0: Tak povídej, ty jsi tam byla určitě.
2: No, já jsem tam byla víckrát, já jsem tam dokonce žila a chtěla jsem vám říct, že Sagrada Familia ještě není dostavena.
0: A je to tady. Takže to není hotový ještě. Ale zase na druhou stranu, nikdy není nic hotovýho. Pořád jsme na cestě, pořád potřeba to vylepšovat.
2: Je to tak, je dostavěná totiž věž Ježíše Krista, to je ta nejvyšší a proto je tam papež, aby ji dneska vysvětlil. Hmm.
0: Takže to je jenom věž.
2: A nejvyšší, chybí ještě 4.
0: Takže vidíš, já to říkal, že to nikdy nedostaví. Hmm. Mě to právě překvapilo, že jsi s tím přišla, že to bylo jasné, že to nikdy nemůžou zvládnout.
2: Oni to tak říkají totiž, aby tam všichni
0: jeli.
2: Ano. A až odjede papež, tak já myslím, že zase řeknou, že ještě pár let to bude trvat.
0: Tady David, náš teenager, taky říkal, že tam příští týden jede.
3: Ano, příští
0: takže
3: týden.
0: Takže chcete mi říct, že to je podobně jako s rekonstrukcí termálu? Jak tam byla Schillerová a fotila se před tím hotovým bazénem a když jí vyfotili, tak tam začali dodělávat ty dlaždičky teprve.
2: To uvidíme příští týden.
0: Takže papež odjede a oni začnou stavět ty další věže teprve.
2: Jo, zase se tam určitě objeví nějaký jeřáb.
0: To je pecka, takže to není hotový.
2: Takže tak se na to jíte všichni podívat.
0: Takže že oni dělají šmečko, aby to prostě stihli v termínu, že Gaudí 100 let.
1: A tak možná to je to kampaň toho Lega, že jo? Protože ty taky říkali, že to vydávají právě k výročí, takhle, k dokončení Sagrada Familia.
0: Jenže to Lego, ty nevíš, že Lego to má už připravený, tu stavebnici, už od toho roku 1880.
1: Podle těch původních plánů.
0: Podle původních, no, a podle mě jim řekli, jo, to jsi řekla, to jsem nechytil ten Ford, ty jsi řekla, že to mají postavit z toho Lega? Nebo to říkám teďka já? Já to říkám. To říkám já. Se koukám na Katku.
1: No.
0: Co jsi řekla s tím Legem?
1: No, že vydali tu stavebnici.
0: Jo, ne, já jsem tě říct, že to můžou dostavit z toho Lega, jestli nemají ty věže.
1: Jo.
0: Jestli nemají ty hotový ty věže, tak ať to dostaví z toho Lega. Ať Lego udělá ty stavebnice větší ještě.
1: A nebo bude nová Lego Edition a budeš tam mít k tomu lešeníčko, víš, malinkatý, který se tam jako
0: ne, oni to mají už připravený tu stavebnici od roku 1880. A podle mě v Dánsku buchli do stolu a řekli, hele, dost, my toho máme plný sklady, my už to potřebujeme vyexpedovat, my to prostě dneska jako dáme na trh, vy si to potom tam jako vystavte. Ale představ si, kdyby opravdu Lego dostavilo ty zbylý věže, co říká tady paní. To by byla teprve největší stavebnice, jo? Ne nějakých 12 000 dílků. Kdyby měli opravdu 6 miliard dílků a reálně to dostavili za ně.
1: Dobrý.
0: Tak děkujeme.
1: A plast není špatný materiál.
0: Co?
1: Že plast není špatný materiál.
0: Je to tak.
1: Trvanlivý.
0: Tak hasta pronto, ahoj.
2: Hasta luego, gracias. Mondays are the worst for me, count to three, gotta save the energy, anxious when you hold my hand. I know something you won't say anyways, mama said I'm gonna be okay.

0: 7.20, posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsem zvědavý, jestli následující telefon, který jsem teď vzal do vysílání, bude stále ještě o Barceloně a o Sagrádě Familia. Bude?
1: Jana, ahoj.
0: Bude? Ahoj, Jani, bude?
2: Ahoj.
1: Bude o Sagrádě, ale já mám takový všetečný dotaz.
0: No.
1: Mě by zajímalo, jestli to Lego vydalo tu Sagrádu Familii s těma čtyřma věžičkama, co tam teď teda chybí, nebo bez nich?
0: To je dobrá otázka. Tak schválně, existuje nějaká fotka? To je dobrá věc. My tady řešíme, přátelé, že Sagrada Familia je údajně hotová.
2: Mm-hmm.
0: Teda to bylo ve zprávách. A dneska, je to dneska?
2: Ano.
0: Dneska má přijet papež do Barcelony a budou tam dělat velký prostě oslavy, že to mají hotový. A teď nám volala paní, že vůbec, že mají hotovou tu nejvyšší věž, tu mají tady hotovou, ale že zbývají ještě čtyři, což trochu koresponduje s tím, co mě říkali vždycky v Barceloně. Leoši, to nikdy nedostavěj, to se prostě nedá udělat, to jim zabere třeba 1000 let a já jsem si říkal, v dnešní době 1000 let, kdyby na to jakoby prostě vlítli, tak to prostě musí udělat. Takže jak to teda je? Lego má věžičky, nemá věžičky, nevím.
2: No, Lego má spoustu věžiček, já nevím, kolik přesně jich má být.
0: No my nevíme, jestli tam je totiž tolik věžiček, že my nevíme, jestli jsou to všechny.
2: Mm.
0: Tam se pořád...
1: Takže není někde nějaký porovnání jako s tím vlastně, jakoby, co Gaudí jako namaloval a s tou fotkou toho Lega, jak to má vypadat.
0: Trošku mi to
1: nebo jak vypadá ta jejich stavebnice.
0: Trochu mi to připomíná situaci, jak si lidi pořád zušlechtují barák, jo? Že to jako dostaví a pak pořád přistavují. Že ještě
2: a tu zimní zahrada.
0: Tu zimní zahrada. Pak budou dělat ještě bazén, ještě tam musí být samozřejmě dodělat bazén.
2: A zvejšíš to do nahoru, že jo, do štoku.
0: Je to tak? No doufám, že tam je bazén vnitřní, ne, v té Sagrádě.
2: Určitě.
1: No protože mě napadlo výřezka. I to, že pokavať oni budou ty stavebnice, jako ty věžičky prodávat jako postupně, jak je budou dostavovat, tak ani tu stavebnici nikdo nedostaví.
2: Hmm.
0: Tak. Mimochodem v tom bazénu bude svěcená voda, to je snad jasné, to asi víte. Nicméně možná to je zase výborný trik, že vlastně oni vydají tu Sagrádu teďka s tou hlavní věží jenom a pak bude třeba za pár let další edice s tou další věží.
2: Hmm.
0: A tak to bude, a pak musíš, cílem je mít všechny ty verze potom, jako sběratelsky. Tak to byl všetečný dotaz a měla jsi k tomu ještě něco za sebe? To bylo ono.
1: Jinak jsem tam byla před lety a bylo to krásný, i když to bylo nedostavěný.
0: Že jo? A to je vlastně metafora pro náš vztah. Jo, třeba partnerský. Fakt, ale.
2: I pro život.
0: Mm. Je prostě krásný, i když je nedostavěný. Pořád se to jako vlastně pořád se to zlepšuje. Pořád je potřeba něco ještě dodělat, ale jako pracujeme na tom a je to hezký i bez toho.
2: Mm. Občas něco zbortí, tak to zase postaví.
0: Tak ti moc děkujeme.
1: Tak tam se jim snad nic nezbortí. Snad, mějte se krásně, hezký den.
0: Za chvilku
1: ahoj.
0: Česká volba.
3: Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
15: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně 2 lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
16: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
17: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
18: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
19: Zpátky k muzice. Evropa
0: 2. 7.27, jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. Za chvilku bude česká volba, ještě předtím si vezmeme tady telefon do vysílání. Ranní show, dobré ráno, haló? Nazdár!
20: Ahoj!
0: Čau, jste byli v Barceloně někdy, děti?
20: Ne!
0: A proč nám voláte? Vy jste taková Sagrada Familia, já to vidím. Jak se jmenuje tatínek a maminka příjmením?
20: Janíček a Holandová.
0: Oni jsou rozdělený, jo? Táta je Janíček a maminka je Holandová?
20: Jo.
0: A jak to, a proč se nemenuje maminka stejně jako tatínek?
20: Nevím.
21: Máš
0: tam něco
21: lepšího.
0: Sorry,
2: ale... je to téma.
0: Sorry, ale zrovna jsi se dovolal do vstupu o Holandová familia, nebo Janíček familia. Ne, já se omlouvám, kdyby nebylo téma Sagrada Familia. Tak bychom to nikdy neotevřeli. Chápeš to, co jsem způsobil? Že jsem se zeptal dětí, proč se... A teď podle mě samozřejmě hned zpráva od paní, že jo? Vidíš to?
2: Vidíš to.
0: I ranní show to přijde divný.
2: Jo.
0: Tak promiň. Promiň, Janíčku.
21: Dobrý. Děti, chtěli asi něco říct.
0: Děti.
20: Jo. Neuž.
0: Děti mají sábožku. Děti, my máme tady českou volbu, co Češi udělají jako první po výplatě. Za chvilku jdeme na to. Co uděláte jako vy první, když dostanete kapesný? Co uděláte? Co uděláte s kapesným jako první?
20: Dárky.
0: Dárky koupíte. To je hezký. Tak se podíváme, jestli to je v žebříčku. Pa, pa.

0: na Evropě 2.
1: Mimochodem je 10. To už je po výplatě.
2: Není,
1: spíš,
2: je před.
1: Spíš příprava. Příprava. Mm-hmm. A kdy je ca? 12.
2: 14.
1: 14. Co tak Češi udělají jako první po výplatě? 5. místo, pošlou peníze na spoření.
2: Můj tip je, odevzdají manželce.
1: Ne.
2: Ne?
1: To je spíš rada, ne?
2: Nebo přání.
1: Přání od sebešlenky. Co Češi nejčastěji, teda, co Češi udělají jako první po výplatě? 4. místo, vyrazí na jídlo do restaurace.
2: Vyhodit si z kopejtka.
1: Ano. 3. místo, objednají si něco z internetu.
2: Uh-huh.
1: Objednají si... 2. místo, jdou nakupovat.
2: Rychlé dopaminy.
1: Rychlé dopaminy, ale první místo je co? Schválně, ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno,
1: co Češi udělají jako první po výplatě?
3: Já si myslím, že zaplatí složenky.
1: Je to tak. Zaplatí složenky a účty. To je správná odpověď.
3: No, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
3: Čau, čau.
1: No, myslíš si, že třeba, když lidi dostanou výplatu, takže si třeba, když je tady napsáno na 3. místě, že si objednají něco z internetu, že si třeba za ty peníze můžou koupit lístek na koncert.
2: Když jim nevím, Leoši. Co myslíš ty?
1: Myslím, že jo. Tak v tom případě nevím, proč děláme soutěž na starý pecky před výplatou. Jestli mi teda rozumíš.
2: No. No tak právě výplata ještě nebyla, tak si to vyhrajou.
1: To si řekla hezky.
2: No.
1: To si řekla hezky. 7:33. Hraní show na Evropě 2. A tohle, co teďka začíná, je hymna starých pecek.

0: 7:36. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je to tady. Je to vlastně dárek, který si dávám sám sobě. Katko, jak ty to vnímáš? Jak ty vnímáš to, že jsem zase vymyslel, že udělám narozeninové staré pecky, starý dobrý pecky v Mikulově?
1: Já to vnímám tak, že jsi konečně vyslyšel naše prosby a rady. A já jsem ti říkala, udělej starý pecky v Mikulově, to bylo nejvíc, to místo je magický a prostě donutili jsme tě k tomu.
0: Takhle, ono to zase nebylo tak složitý, protože když se to stalo, tak jsem si uvědomil, že dělám, co miluju, s lidma, který tam být chtějí, s hudbou, která mě formovala, v prostoru, který je úžasný. Prostě v Mikulově, v tom amfiteátru. Navíc první prázdninový den, sobota 27. června. Kdo bude chtít oslavit se mnou vlastně narozeniny, že my jsme k těm starým peckám dali ještě přídavné jméno narozeninové.
1: Jistě.
0: Takže kdo bude chtít oslavit se mnou ty narozeniny, tak tady je možnost.
1: Je to speciální rok prostě.
0: Je to speciální rok, ale je to speciální narozeninová sestava. Speciální narozeninová sestava.
1: Takže klasické staré pecky se vracejí v nejlepší formě a v klasickém stylu, tedy v amfiteátru v Mikulově. Narozeninová sestava hostů a největší mejdan léta, ale už má 50, tak uvidíme, co se mezi léty 1976 a 2026 naučil.
0: Takhle to začne.

0: okamžiku, když jsem měl rozjet refrén, tak jsem to přerušil a Katka mě vytřeštěla oči.
1: Co se děje, co se děje?
0: A otevřela pusu. Co?
1: Co se děje, co se děje?
0: No protože teď mělo být co? Mělo být You Can Feel My Heart. No. A i ne. Já bych sem chtěl využít tohoto speciálního okamžiku, kdy oznamujeme vlastně narozeninové staré pecky Mikulově. Chtěl bych využít toho okamžiku a chtěl bych, aby poprvé v historii ten refrén nespíval hlas předtočený, ale hlas tvůj.
1: To já nevím, jestli umím ale tohle písničku.
0: Ale.
1: Jako párkrát jsem ji slyšela, viď, ale.
0: Takže pozor.
1: Takže chceš udělat naživo, jo?
0: Uděláme to naživo a pak uděláme soutěž, okay. Protože vstupenky jsou samozřejmě na ticketportal.cz, to je jasný. Nicméně, bavil jsem se s naším šéfem, si uděláme soutěž a říkám, že bychom udělali soutěž pro lidi, přece jenom třeba nikdo nechce utrácet za vstupenky, nebo je to moc peněz pro něj, tak uděláme soutěž o dvě vstupenky. A on říká, a nemůžeme udělat o čtyři? On byl roztomilej. A já říkám, tak jo. Takže čtyři vstupenky na narozeninový starý pecky sobota 27. června. Co tam zažijete, jo? Tohle to je světová premiéra. Ještě nikdy v historii se nestalo, že by refrén zpíval někdo naživo. Až teď!

0: tak nějak v práci jsem napsal ty svý alba. Nikdy jsem nezažil píchu svojí rodiny, když na pódiu s písničkama stojíš 2 hodiny.
1: Ale teď mám šanci jednou si to zkusit, texty natrénovat, po večerech budu zase muset. Nemu ze sklepa kožich ležel tam v temnotě. V Mikulově máme nejlepší koncert v životě. Tak přátelé, tady se staly 2 věci najednou.
0: To byla jiná písnička, viď? Na konci.
1: Ne, já nevím, co se stalo, ale je tady taková vůně ve studiu, protože my jsme si vzali na sebe, to jsme neřekli do eteru, kožichy.
0: A to podle mě bylo poznat. To museli posluchači poznat.
1: Přátelé, my jsme teďka během celé té písně měli na sobě kožichy, což teda nevím, jestli někdy bylo. Podle mě ne, Martin, nebylo to někdy.
2: Já si myslím, že kožich si neměl nikdy. A vlastně jak končíš tu písničku, tak jak tam vždycky to měníš, tak já jsem si tam zpíval a kožich mám na sobě poprvé v rádiu v životě. Nebo něco takového mi tam hrálo v hlavě, že by se to dalo změnit. Blázinec. Tak,
1: blázinec. Evropa 2, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Já ahoj.
3: My tomu vůbec nemůžeme pěšit, že jsme se s dcerou dovolali.
1: A chceš jít s dcerou a ještě s dalšíma 2 lidma? 20.
3: No, určitě, my už jsme na tobě byli v Ostravě, jí se to strašně líbilo.
1: Jo, takže i děti, takže i doporučuješ tedy i jako děti, aby šli.
3: No, což je 10 a byla spokojená, byla nadšená.
1: Děti si to užijou nejvíc, oni tam vždycky poskakují jak blázni, viď?
0: Jo.
1: Ty jsi tam měla, Katka...
0: Já jsem tam měla obě 2 děti.
1: Katka tam měla Sofinku.
0: Ta dělala hvězdy.
1: A sbírala...
0: A říká, já bych chtěla tancovat taky na pódiu.
1: A sbírala konfety.
0: Jako strejda.
1: Takže...
3: byla zaražena, ale velice rychle jí to přešlo a začala taky pařit. Takže...
1: Tedy tuto show doporučují i rodiče pro svoje děti. Mm-hmm. Vemte svoje děti na narozeninové staré pecky. Bude dort. To je nápad. Co kdybychom vzali strašně moc dortů a rozdávali dort, když jsou to narozeninové staré pecky?
0: A nebo se jakoby můžeme práskat do obličeje.
1: To ne, ale že můžeme rozdávat dort? No, budou narozeninový pecky. Každopádně tady slečna se dovolala teda se svojí dcerou a vyhrává 4 vstupenky na narozeninové pecky v Mikulově 27. června.
3: Bože, to je super.
1: To je super. Je tam dcera s tebou?
3: Je.
1: Ahoj, baby.
3: Ona se stydí.
0: Tak nějaký dárek pro Leoši přineste.
1: Čau.
0: Čau.
1: Čau.

0: My ale musíme udělat soutěž, kdy někdo zodpoví soutěžní otázku.
1: To jo.
0: Takže další 4 lístky.
1: Je to tak. Chcete 27. června do amfiteátru pod Turoldem v Mikulově? Volejte.
0: 257-400-888. Haló.
2: No ahoj, Žákačko, tady Petr, čau.
0: Petře, je 10. června 2026, 3:48 a 2 minuty. Je 10. června, to znamená za 17 dní to je. A my se tě ptáme, teď dobře poslouchej, je to otázka, na kterou já se teda moc těším. Jak se jmenuje nejkrásnější vystupující na narozeninových peckách? Za A. Katka. Za B. Helena. Za C. Jan Bendík. Tak a teď se teda, ale teď se soustřeď, a dneskaž to.
2: Pekelně se soustředím, ale... Já si myslím, že to je za A Katka.
1: Bohužel špatná odpověď.
0: Říká Katka, ale já bych to uznal. Já bych to uznal.
2: Kačka je sebekritik.
1: Kdo jsem já v porovnání s Honzou Bendíkem?
0: Já se omlouvám, já tady mám zakrouškováno, že správná odpověď je Helena. Jak se jmenuje nejkrásnější vystupující na narozeninových peckách? Tady je, já tady vidím, mám zakrouškovaný B Helena, ale já bych to, tvoje Ačko, milí posluchači, uznal. Já bych to uznal.
1: Ale jenom ze známosti.
2: To je v podstatě dárek.
0: Cože?
2: To je v podstatě dárek.
0: Je to vlastně dárek, protože já nemůžu neuznat Ačko, nejkrásnější vystupující.
1: Jak říká můj manžel, každý zboží má svého kupce.
0: A Helena si to snad nevezme osobně.
2: Počkej, Leoši, já ti k tomu musím něco ještě říct. To je fakt jako dárek. Dokonce je to svatební dárek.
0: Jakože...
2: To je totiž neuvěřitelná schoda náhod. Jak jsi začal vyhlašovat tu soutěž, říkám, to musím vyhrát. Protože my se budeme brát, čeká nás svatba. A pak jedeme na týden, protože to tak blbě lítá, že ho pomoci a tak. Takže vyrazíme do Českého pro vás, co říká moje nastávající. Takže na Moravu.
0: Takže
2: my tam prostě budeme v tu dobu jako na svatební cestě, chápeš to?
0: Ty jedeš do Českého Provence na Mikulovsko na svatební cestu, jo?
2: Ano.
0: To snad není možný,
2: ne? To nevymyslíš. No je.
0: Takže to abych teda těch lístků dal víc, abyste přišli, že vlastně ne, pozor, to není svatba.
1: Naopak, jenom 2.
0: No, to je vlastně, jo, naopak, kdybyste přišli 4, bylo by to divný.
2: Bylo.
0: Tak se těšíme, za 17 dní.
2: No tak já se taky moc těším.
0: Gratulujeme, ale a hodně štěstí.
2: Jo, díky.
0: Ahoj, papa.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše. Pro doma.
9: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v Prodoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
13: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
14: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
15: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.
16: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: 7.57, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno, mám tady téma, které se týká zvířátek, takových těch spíš cizokrajnějších, konkrétně lenochoda.
0: Lenochoda?
1: Lenochoda. Fascinující zpráva se včera objevila. Já jsem to potom přeříkávala dceři a chtěla jsem ji jakoby poučit a říkala jsem si, poučím i posluchače na Evropě 2.
0: Ano.
1: Třeba se jim to někdy bude hodit v hospodě, až budou chtít jako zazářit. Lenochodí stolice váží až 1,5 kilogramu. Když se lenochod vyprázdní, zhubne i třetinu svojí váhy.
0: To je hezký, ale.
1: To bychom si přáli. Jedna taková návštěva toalety. Navíc to prej dělají jenom jednou týdně, takže to jako neobtěžuje každodenně.
0: Počkej. Jednou týdně.
1: Jednou týdně. Jednou týdně se vyprázdní, zhubnou o třetinu svojí váhy a jenom jednou týdně chodí prej proto, že pro ně tenhle akt kakání je extrémně životu nebezpečný, protože lenochod, jak všechno dělá pomalu, on musí slézt z toho stromu, protože on prostě tohle nedělá jako na stromě, musí slézt z toho stromu a dělá to pomalu, dělá to dlouho.
0: Kaká pomalu prostě. Teď on je to prostě klasicky, má sebou časopis nebo je na mobilu
1: je
0: a sedí
1: tak
0: na tom záchodě hodiny.
1: Sedí tam hodiny a během toho samozřejmě ohrožen predátory.
0: Aha.
1: Že pro něj je to prostě nebezpečná věc.
0: Takže, já si představu Madagaskar.
1: Ano.
0: Jo, lenochod prostě slejzáte, dělá tu potřebu a kolem něj.
2: Já tak rád trsám.
0: Lenochode!

0: celého světa. Váš král Jelimán to říká na rovinu. Miluju všechny holky, který se pořádně hejbaj. Když už se někdo hejbe, tak ať je sličný a sladký jako já. Aha.
1: Co je tohle za zoo?
2: Viděl jsem 26 bezostyšných porušení hygieny.
3: Já tohle zahradu miluju, je tady parádní prča.
2: 27

0: Kde je Alex? Co se s ním stalo? Šel hned za námi, nebo snad nešel?
1: Nevím, kde se courá, měl perfektní pasbu.
2: Je přesně 8 hodin a když jsme teda u téma defekace, tak můžu nabídnout ještě část knihy, kterou jsem včera dočet konečně. Kundera, nesnesitelná lehkost bytí.
3: On
2: tam taky rozebírá tohle téma. Nebudu říkat kontext, je to takový jako složitý. Je to rozdíl mezi Bohem a tím tuhým odpadním materiálem. A on tam popisuje věc, která mě to zaujala, že jak se řekne, nečastota, ta četnost u mužů a žen je strašně individuální. A píšou tam, že samozřejmě peristatika, že svalové, však to asi funguje?
3: Ne.
2: Že svalové, abych to teďka dobře řekl, jako, ne impulzy, jako svalové, to se posouvají trávicím traktem.
3: Takže když máš větší břišáky, tak to jde jako rychlejc?
2: No tak teďka zase klasicky nedouk. Ale fofor je, že tam psali, nebo psal tam, třikrát denně
3: prášek v cukru, ne, budeš zdravý jako rys.
2: Třikrát denně, až jednou týdně.
3: Je norma.
2: Je norma. Takhle je to rozdělený.
3: Tak jednou týdně chodíš, když si pícháš Ozempic, že jo? To se ti
2: fakt
3: zpomalí.
2: Jo.
3: No, to se zpomalí všechno. Prej. No.
2: Takže takhle. Já jsem nikdy nepíchal. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: bych ještě u tématu. Občas se říká, že ranní show je o hovně.
1: Ano. Zlý jazykové.
0: To tvrdí. Tak my dáme ještě jednoho mrázka na téma defekace.

0: prosím.
1: Haló?
0: Prosím.
1: To jsou Homolkoví?
0: Ano.
1: Helejte se, tady je Mrázek u Sena.
0: Prosím.
1: Já bych se vás chtěl zeptat, já jsem váš soused a mám ucpaný záchod a potřeba bych si oběhnout k vám.
0: Soused,
1: no.
0: No.
1: Bydlíte na Zlešický?
0: Jo, bydlíme.
1: No já jsem váš soused a potřeba bych si k vám odskočit, protože mám ucpanou mísu.
0: No, tak to asi těžko.
1: Já ale potřebuji nutně položit kabel.
2: Takže Mrázek soused má ucpanou mísu, že potřebuje se rychle odskočit k nám na záchod, že je to soused. No.
0: My žádnýho souseda Mrázka nemáme.
1: Já jsem v ulici dál tady bydlím a vy jste jediná rodina, kterým funguje záchod. Ještě mají přijít Vondrušový a Holí.
0: Mám rodiče, ale vydržte.
1: My bychom přišli všichni najednou.
3: No.
1: Haló?
3: Ano.
1: Prosím vás, vy jste naši sousedí tady kousek z Lešický. Já potřebuju, protože my jsme 3-4 rodiny vlastně a vy jste jediná rodina, která má záchod funkční, tak my bychom teďka k vám zašli.
3: No.
1: Prostě vydělali bychom ty potřeby a zase bychom odešli.
3: No, tak
1: a nešlo by to u vás položit?
3: Nešlo, ne.
1: Tak víte co, tak my vám to necháme přede dveřma. A děkujem za ochotu.
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.

0: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
1: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
0: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
2: Ahoj děti, Pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
2: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2, 88.2 FM.

0: 8.14. Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Za chvilku budou zprávy, ale teď mám jednu zprávu já.
1: Tak říkej.
0: Lidská hloupost nezná mezí.
1: No dobře, ale musíš říkat něco novýho.
0: Tak pojďme se zaměřit na čin turisty v Brazílii. Dechberoucí vodopády Iguaku na hranicích Brazílie a Argentíny přilákají ročně asi 3,5 milionu lidí. Někteří turisté si však pramálo váží svých životů. Turista neváhal a když mu přes zábradlí spadl telefon přímo do vody, přelezl plot a skočil za ním. Od smrtícího pádu z výšky 60 metrů ho dělilo jen pár metrů divoké vody, která ho mohla stáhnout raz dva.
1: Počkej, ale on tam teda neskočil.
0: Kam?
1: Jako do té vody.
0: No, on je takový ten balkónek.
1: No.
0: A ty koukáš na ten vodopád ze zhora. Znamená, ty jsi na té hraně.
1: Jo. Chápu.
0: A ta hrana toho vodopádu má vlevo, jakoby, když jsi z jedné strany, padá ta voda a ty vidíš i tu část, kdy ještě nepadá ta voda. A tam mu spadl ten telefon.
1: Ježiš, no tak se. Půjde.
0: Takže on šel vlastně jako by po jezu. On šel po jezu, takže pohoda. No tak jo, tak nic.
1: To by šlo taky. Zase počkej, to bylo určitě na konci dovolený a on měl v mobilu prostě celou dovolenou, kterou ještě ani nesmí vypoustovat.
0: Tak mohl být samozřejmě v nebi, jo, takzvaně na cloudu, že jo, tam se mohl na ty fotky podívat potom. No takhle, nespadnul, nicméně v minulosti se tento největší systém vodopádů světa stal hřbitovem již mnoha a mnoha nešťastníků. Ty vlastně jdeš jako po tom jezu a tam je prout té vody, takže tam kolik ti zbývá, než tě to prostě stáhne dolů a jdeš. Ale telefon, já to chápu, jestli ho dostal k Vánocům, chápu.

0: 8.19, ranní show a zprávy. Evropa 2, Katka Říhová.
1: Dobré ráno, Praha ještě víc. Zpřísní pravidla pro používání pyrotechniky ve městě. Rozhodli o tom radní. Návrh vyhlášky musí ještě schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, dostanou městské části možnost úplně zakázat pyrotechniku na celém svém území. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Podle serveru Aktuality.sk jde o skutečnou raritu. V moderních dějinách Slovenska jde o třetí takový případ. Stav novorozenců zatím není znám. Teď už má slovo Zuzka.
2: Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Historie krajkářství na Vamberecku sahá až do 17. století. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Caroliny vyhráli v noci ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou se stal Jordan Staal, který v první třetině zvýšil na 3-1 a ve 48. minutě zápas za stavu 3-3 rozhodl. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je aktuálně D1 u Přerova směrem z Brna na Ostravu. Na 281. kilometru pracují silničáři a zabrali levý jízdní pruh. Na D1 u Brna čekejte kolonu směrem z Prahy od 175. kilometru a kolona je taky na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou, tam je to na půl hodiny.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
4: Pršení.
1: Do Česka dorazilo ochlazení, bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty pouze 14 až 19 stupňů. Tolik zpráv, je středa 10. června a stále posloucháte ranní show na Evropě 2.
0: Evropy 2. Buďte s námi!
4: Jakub Kohák přijde, Jakub Kohák za chvilku, Jakub Kohák.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
14: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
15: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
16: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2,5 tisíce, 2 tisíce a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
17: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a naším hostem, jako již tradičně, je Jakub Kohák.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Když Katka začíná dneska.
2: No nebyl tam ten entuziasmus, ale já to přežiju.
3: Ne, ale mě zajímá, o čem si s tebou chce Katka.
2: Mě taky teda, Katko.
1: Já jsem si všimla, že seš mistr světa.
3: Jak to?
2: No, ano.
1: Seš mistr světa ve čtení a jestli ne, tak mě oprav.
2: Takhle,
1: co to je za kulišárnu?
2: Je to projekt, který se jmenuje Čti za nároďák a já jsem tam trenér národního týmu.
1: Jo, ty jsi trenér nároďáku.
2: A jenom jde o to, aby lidi víc četli, aby se nebáli číst, aby nám neodcházeli od knih. A když už, tak ať prostě čtou i jinde, že? Třeba na takových těch čtečkách nebo audioknihy jsou dobré.
3: Audioknihy, jo?
2: Taky. Jako
1: lepší, to se počítá?
2: To se počítá.
3: Poslech audioknihy se počítá jako čtení, jo?
2: Jakoby takhle, lepší.
1: Svět je už zoufalý.
3: Už berete všechno.
2: No bereme, ale pozor, je to stále lepší, než, a teď si tam dosaď cokoliv, že ano.
1: Prostě, poslouchat víš? Podcast třeba?
2: Třeba, no. Nebo já nevím, nebo třeba něco jiného, že? Třeba chápu. Někde hrát nějakou nesmyslnou
3: automat
2: hru.
3: Třeba, ovoce. No. Ale když je to ovoce, když ti padou pomeranče, citrony.
2: Kdyby tam bylo místo toho obrázku, jak napsáno pomeranč, tak už netam je to asi četba.
3: Jo, takhle. My tam máme bar, to se počítá.
2: No, takže vlastně takový projekt na podporu čtení prostě kohokoliv.
1: A ty jako trenér národního týmu jdeš nějak jako příkladem?
2: Samozřejmě,
1: nebo máš nějaký motivační páky, hřeveš na někoho
2: máme
1: v poločase?
2: Ne, je tam samozřejmě spousta takových doprovodných akcí, teď byl Svět knihy nedávno skončil, že prostě jde o tu četbu, prostě četba vzdělává, je to dobré, je to prospěšné člověku. Ne, že ne, Leoši, nekoukej se na mě takhle.
3: Já vím.
2: No, tak to jsem rád, takže prostě četba, a je tam jakoby takové moto, jedna stránka denně stačí.
1: Hezký.
2: Že už stránku přečteš a už vlastně seš náš.
3: Je to tak, je to pravda, svět je fakt zoufalej.

0: posloucháte ranní show na Evropě 2. Kuba Kohák před chvíličkou mluvil o takové akci, která podporuje čtení knih. Mm-hmm. Jo? A řekl tam dokonce takovou větu, že jedna stránka denně stačí. Tak já bych teda zdovolně vám jednu stránku knihy nabídnul.
1: Pojď.
0: Když jsme teda u čtení knih, tak já už jsem to tady několikrát říkal, už jsem dokonce několikrát i z té knížky citoval. Teďka zrovna čtu Milana Kunderu Nesnesitelnou lehkost bytí. Včera jsem to dočet už. A nabídnu tady jednu takovou úvahu, nebo spíš shrnutí, jo? Všichni potřebujeme, aby se na nás někdo díval, jo? Tak jenom to říkám, abyste se jako naladili na to téma. Všichni potřebujeme, aby se na nás někdo díval. Mm-hmm. Se mi líbí to všichni. Mm-hmm. To znamená, každý z našich posluchačů bude teďka patřit do jedné kategorie, asi, podle Milana Kundery. Protože on píše, bylo by nás možno rozdělit do 4 kategorií podle toho, pod jakým typem pohledu chceme žít. První kategorie touží po pohledu nekonečného množství anonymních očí, jinak řečeno po pohledu publika. To je případ německého zpěváka, on tady samozřejmě popisuje ty postavy z toho románu, který vy neznáte, ale myslím, že to není úplně důležitý. To je případ německého zpěváka, americké herečky a také redaktora s velkou bradou. Vysvětlím. Redaktor s velkou bradou byl takový týdeník, který vycházel kolem 68. a tam pracoval tenhle ten redaktor. Mm-hmm. A potom, když byla normalizace, tak to prostě zavřeli a zrušili to. A on to tady píše. Redaktor s velkou bradou byl zvyklý na své čtenáře a když jednoho dne Rusové zrušili jeho týdeník, měl pocit, že se octl ve stonásobně řičím ovzduší. Nikdo mu nemohl nahradit pohled neznámých očí. Zdálo se mu, že se zadusí. Pak si jednoho dne uvědomil, že je na každém kroku sledován policií, odposloucháván v telefonu a dokonce fotografován tajně na ulici. Anonymní oči byly náhle všude s ním a on mohl zase dýchat. Byl šťasten. Oslovoval teatrálně mikrofony ve zdi. Našel v policii ztracené publikum.
1: To je roztomilý.
0: Mimochodem samozřejmě tohle je knížka z roku 84, takže dávno před sociálními sítěmi. Všichni, co jsou na sociálních sítích, patří do první kategorie. Anonymní publikum.
1: Dobře.
0: Jdeme dál. Druhou kategorii tvoří ti, kteří potřebují k životu pohledy mnoha jim známých očí. Jsou to neúnavní pořadatelé koktejlů a večeří. Jsou šťastnější než lidé první kategorie, kteří, když ztratí publikum, mají pocit, že v sále jejich života zhasla světla. Skoro každému z nich se to jednou stane. Lidé druhé kategorie si naproti tomu nějaký ten pohled vždycky obstarají.
1: Jo, kamarádi po ruce prostě.
0: Dobrý, ne? Mm. Potom je třetí kategorie, a to těch, kteří potřebují být na očích milovaného člověka. Jejich situace je stejně nebezpečná jako situace lidí první kategorie. Jednou se oči milovaného člověka zavřou a v sále bude tma. Mm.
1: No, je velký strašák.
0: A pak je tu ještě čtvrtá kategorie, nejvzácnější. Těch, kteří žijí pod imaginárním pohledem nepřítomných lidí. To jsou snílci. Například Franz. A teď, to bude trochu složitější, protože neznáte postavy toho románu. Franz, ale každý si tam může podle mě dosadit něco svýho. Jel ke kambodžským hranicím jen kvůli Sabině. Je potřeba říct, že Sabina je v tuhle tu chvíli jeho bývalá milenka, partnerka, se kterou už nemá nic společného. Autobus drkotá po thajské silnici a on cítí, jak se na něho upírá její dlouhý pohled. Do stejné kategorie patří i syn hlavního hrdiny, to tady píše, to tady zkracuju. Pak se syn toho hlavního hrdiny dozvěděl, že i Tomáš žije na vesnici a zadadoval se. Osud uvedl jejich životy do symetrie. Toho povzbudilo, aby mu napsal dopis. Nežádal odpověď, chtěl jen, aby Tomáš položil na jeho život svůj pohled. To je ta kategorie lidí, kteří jako dělají nějakou věc a říkají si...
1: Vysvětli nám to, já to nechápu.
0: Nechápeš? Ty toužíš po pohledu imaginárních lidí. To znamená, říkáš si...
1: Jsi schizofrenik.
0: Ne, říkáš si třeba, teďka kdyby mě viděl táta.
1: Jo.
0: Ale toužíš potom. I když třeba táta už nežije. Teďka kdyby mě viděl náš soused, nebo učitel. Kdyby mě viděl teďka učitel, který prostě říkal to a to a to.
1: Pak je kategorie lidí, kteří dělají věci a říkají si u toho, Ježíš, kdyby mě u toho radši nikdo neviděl.

0: připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
1: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Evropa 2. 88,2

0: ještě víc než vloni. Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
1: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
0: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
0: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
0: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
0: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
0: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
0: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
9: Románský

0: 8.48, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno, všechno se zkracuje, i naše dovolená.
2: Fakt?
1: Jo, je tady nový trend, který není, jak bych to řekla, znouzecnost, ale je to něco, co si dobrovolně vybíráme a to je právě kratší dovolená.
0: Už to není ani ten týden?
1: No, byly to 2 týdny, pak to byl týden.
0: Že týden bylo vždycky málo,
1: takhle,
0: se říkalo.
1: Ty, co jezdili na 2 týdny, teď jezdí na týden a ty, co jezdí na týden, jezdí na 3 noci.
0: Ale to je fakt pravda a to je hrozný.
1: Ale proč?
0: Jo,
1: je
0: proč?
1: To super.
0: Je to super.
1: Nám vždycky, my když jsme se v lednu vypravili celá rodina do Tajska, tak nám všichni říkali, cože vy jedete do Tajska na týden, jako to tam letíte takovou dobu. A my vždycky říkali, že to je nejlepší, prostě už 6. den, už bychom se klidně vraceli zpátky.
0: Fakt jo?
1: No, asi to souvisí s tím, jak seš prostě zvyklej na to zrychlování.
0: Jo. Tak asi jo.
1: Přečtu ti ten článek, který mě zaujal. Cestovatelské návyky Čechů se mění, raději vyrazí během roku na několik kratších dovolených. A to nejen po evropských metropolích, čím dál častěji volí také odpočinek pouze na pár dnů u moře.
0: U moře?
1: V současnosti patří k nejoblíbenějším stále ještě týdenní zájezdy, které předčily klasické 2 týdenní. Nicméně na vzestupu jsou ještě kratší pobyty jak v metropolích, tak u moře. Podle expertů nejde o snahu ušetřit, ale spíš dopřát si více různých pobytů za rok.
0: To je hezký. To je stejně hezký téma dovolená.
3: Zpátky do minulosti.
4: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo minulý týden s výběrem dovolené. Právě teď se nacházíme ve čtvrtek, tedy teď ve čtvrtek před víkendem, tedy před 4 dny. Čau.
5: Čau, tak hele, já mám dovču.
4: Ty máš dovču,
5: jedu na chatu, čeče, budu u bazénu pečený, vařený, hele, normálně, tady v tom počasí to je nádhera. Chceš jít se mnou?
4: Ne, nepojedu.
5: Proč?
4: Já musím mu dovolenou až příští týden, ono má být hezky teďka celý měsíc, takže prostě já si to užiju na zahradě, od neděle jsem tam, víš.
5: Od neděle, jo.
4: Má být krásně.
5: Jo, tak si to užij.
0: To byla zřejmě reakce na extrémně špatný počasí.
1: A chtěla jsem tě poprosit, jestli bys mi to vysvětlil.
0: No, evidentně, bylo hnusně.
1: Jo, no tak
0: takže ještě,
1: to přes bývá.
0: Takže ještě jednou, bylo jako strašně hnusně. Už to nebudu pouštět. Co se dělá, když je hnusně? Máš to vydržet nebo máš jít na dovolenou?
1: No tak to je otázka.
0: No to je otázka.
1: Tak když máš možnost jít na dovolenou, tak jeď. Co bys nejel? Tak když ti to tvoje finanční situace dovolí, šéf ti to dovolí, rodina ti to schválí, tak jeď.
0: Dobře.
3: Maximum muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
0: Tak dáme ještě jedno zpátky do minulosti. Jseš pro?
1: No tak jestli bude o něco málo lepší než tohle,
0: no,
1: tak
0: jsem
1: pro.
0: To byla taková rubrika týkající se, tak prostě byla to reakce na aktuální téma. Já jsem myslel, že to bylo něco univerzálního, bylo to zpátky do minulosti. Mm-hmm. Představ si to, ale jo, klasika. Bylo ošklivě, tak jsme říkali, že si prostě užijeme dovolenou na chatě. Mm-hmm. Mimochodem teďka vlastně taky je nějaká předpověď počasí. Dneska jsem koukal, déšť 95%.
1: Je to tak.
3: Zpátky do minulosti.
0: Tak druhý pokus a taky nevím, co to bude.
4: Ne! Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bude s dovolenou v budoucnosti. Čau.
5: Ahoj.
4: Kam jedeš na dovolenou?
5: Promiň, nezlob se, nemám na tebe čas.
4: Jak to?
5: My se připravujeme na dovolenou s manželkou.
4: No já to slyšel, kam jedete?
5: Jedeme na severní pol.
4: Na severní pol?
5: No.
4: K moři normálně. Tam je krásně, tyjo, tam jsem se s manželkou opaloval.
5: No jo, oni, no. Já už jsem tam nebyl ani nepot, ale ty plný pláč, že mě to štve, no, ale manželka to tam má ráda, víš.
4: A nechci tračit do Grónska, na tom severním polu jsou teďka, je tam strašný horko, člověče, takhle, víš, prostě.
5: No, to Grónsko to má takových příjemných 30 stupňů, no.
4: A nechceš tračit s náma do Egypta na lyže?

0: 8.56, posloucháte ranní show na Evropě 2, už za chvilku budeme předávat slovo našim kolegům Ivaně a Koťákovi, kterým říkáme Tlapková patrola.
1: Opravdu se to uchytilo.
2: Ono se to rozkřiklo.
3: Jsi takový mazlíce naši.
0: Ano, takže po ranní show bude zase Tlapková patrola a já bych vám chtěl předat dárek.
3: Tak, no, ne, koukáte, co?
1: Ne.
2: Není ta místnost moc malá na dárek? V podobě auta?
0: Ne, mám něco menšího. Byl jsem včera s dcerou a manželkou v prodejně, kde vyrábí perníčky.
1: Mm-hmm.
0: Jo,
2: výborně.
3: Nastavte tlapky.
0: A stavte tlapky. A koupil jsem dva perníčky s tlapkovou patrolou.
3: To je mar, pardon.
0: Tak a říkal jsem si, že to vemu tady Ivaně a Koťákovi.
2: A kde je Chase? Jo, to je dvakrát Chase.
3: To je Marshall.
2: Jo, to je Marshall. Aha,
0: to je fuk.
3: Ale děkujem.
0: Je to tlapková patrola. No, tak jenom, že
3: ale říkám, to je krásný.
2: Krásný.
3: A to je pamlsek.
4: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Welcome to Saint-Tropez.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa
1: 2. 9 hodin přesně, Europa 2 vysílá zprávy.
2: Dobré ráno, v Hradci Králové dnes začne vyprodaný festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Festival zahájí v 11:30 dopoledne pardubická skupina Vypsaná Fixa. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. Loni na festival přijelo 50 000 lidí. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale jen povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu už od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy ředitelům škol. Teď už má slovo Zuzka.
3: Centrální komise ministerstva dopravy schválila definitivní podobu Suchdolského mostu na severní části Pražského okruhu. Vybraný návrh bez pilířů v údolí Vltavy má podle rezortu nejmenší dopad na okolní krajinu. Jeho výstavba si však vyžádá zhruba 3,5 miliardy korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté se dnes z Dallasu letecky přesunou do dějiště svého prvního utkání na mistrovství světa do mexické Guadalajary. Jejich soupeřem bude v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času Jižní Korea. 18.

0: Čiakem.
1: Je to tak, ranní show to má za sebou, basta, začíná skutečně dopoledne. Tlapková patrola Ivana s Koťákem. Takže buenos dias, amigos.
0: Dobrý den.
2: Ahoj.
1: Tak slyšeli jste ve zprávách, že naši fotbalisté se přesunuli už do Mexika. Musím říct, že poprvé tady v éteru zaznělo to slovo, řekni to.
0: Guadalajara.
1: Krásně se to naučila.
3: Co to je? Co to je?
1: To je to město.
3: Jo.
1: To je to město, kde se bude hrát první zápas naší české fotbalové reprezentace, proto to bude znít teďka často. Moc se to jinak neříkalo, ještě jedno, jak
0: Guadalajara.
1: To
0: je?
1: Guadalajara.
3: A proč to neřekneš tak, abychom to nějak pochytili?
0: Já sama nevím, totiž jak to jako úplně je, ale...
2: Kde to je přesně?
0: V Mexiku.
2: A kde přesně v tom Mexiku
0: to je? No, přesně v Mexiku. Jo? Tam jakoby tam na té straně.
2: U toho moře.
1: Důležité je, že už tam jsou všichni. Tak se mějte zítra, na shle.
0: Děkujeme.

0: Posloucháte dopolední Maximum muziky na Evropě 2.
1: My už vysíláme. Koťák,
0: už vysíláme, no? Už jako pár minut.
1: Dobrý den.
0: Překvap mě něčím dnes.
1: Jo, nemám. Hele, jo. Je to takové lidské téma, které se stane při pohledu do ledničky. Já jsem ten typ člověka, který nerad vyhazuje potraviny. Ale často se mi stává, že kupuju víc potravin, než moje tělo dokáže sníst. Tak si říkám, dobrý, Kubo, to někdy dojíš. A dneska jsem se kouknul úplně dozadu do ledničky a vidím tam přesní dávku.
0: Jako pro koho?
1: Meruňkovou. Pro sebe. A říkám, takže bych si... A teď jsem se zamyslel nad tím, jestli může něco jako meruňková přesní dávka jako projít. Jestli může být prošla.
0: Expirace, no jako je tam...
1: Má expiraci?
0: No má, ne.
1: Takhle, Ivanko.
0: Musí
1: i
0: mít.
1: Himalajská sůl má expiraci.
0: Dítě to pro děti. Tak musí mít, ne, nějakou.
1: Já nevím, jako dal jsem si jí, byla tam podle mě 3 roky a je dobrá. Nebo takhle, řeknu si zítra.
0: Ty zítra ale... nepřijdeš, ti říkám.
1: Ne, dobrý.
0: Ty nepřijdeš.
1: Podle mě nemůže projít.

0: Beats for Love. Since I was a little boy, I'd advise the women who get away. Bloodfest. Rock for people.
1: Ne, nemusím nic. Do prči.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Come far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Seven, Nice Boy, to je i Fan. Máme kdejakej spotřebič, pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice Boy.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: There's a place in this old town.

0: Maximum muziky na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem. Musím ti říct, Koťáku, něco, co mě velmi potěšilo, co se stalo teď v posledních měsících v Německu. Nikdy mi tak Německo nebylo sympatický. Jak, jako Německo není moc sympatický stát v rámci nějaké jako historie, že jo? A teď poprvé se stalo, že jsem si říkala, ježiš, ty jsou skvělý.
1: První sympatická zpráva z Německa za historii.
0: Ano. Tam nějaký firmy, konkrétně 45 firm, vyzkoušely to, že budou do práce chodit od pondělí do čtvrtka.
1: No.
0: A pátek už je víkend.
1: Jasně.
0: No a ono se jim to strašně prej vyplatilo. Jsou efektivnější, lidi jsou jako nadšený, udělali víc práce a všichni jsou šťastní.
1: To se tak jako říká, ne? A ono to zase potom zajde do takových těch kolejí, že ty lidi teďka jsou jako nadšený, mají ten den navíc, tak jsou třeba víc odpočatý, víc empatický, já nevím co. No ale co? A za rok řeknou, nedáme jenom 3 dny?
0: Ne, to by zase Němci neudělali.
1: Jo, ne.
0: Rozumíš, oni zase chtějí makat. Oni jako vědí, že musí. A mně to přijde strašně fajn, akorát já si neumím představit tady, jak si děláme takový ty prodloužený víkendy. Nebo v pátek, tak ví, to mě bolí bříško, nepřijdu.
1: No.
0: Tak to už bude ve čtvrtek, že jo? A pak jasně, vlastně se z toho může stát ta středa, no. Dobrý, takže jsme si do toho sami hodili vidle. Posloucháte Evropu 2.

0: partou. Když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara, uhlídáš tohle Sweet Chili.
1: Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song.
0: Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara.
1: Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song.
0: Celý tento týden na Evropě 2.

0: Dobré dopoledne při poslechu Maxima Muziky Evropy 2. Já jsem Koťák, a.k.a. Chase, a tamhle je Ivanka, a.k.a. Sky.
1: Budeme si tak fakt říkat, to se nemůže stát, musíme na to nějak zapomenout.
0: A lidi podle mě ani neví, i když jsme teda národ pejskařů.
1: Ví, podle mě ví.
0: Rodiče ví, veď, prostě tlapkovou patrou.
1: Všichni ví.
0: Nevadí, já mám pro vás, mám pro vás tip na rande. Minulý rok, když jsem vlastně jako byl v Survivoru, tak jsme dlouhý večery trávili tím, co by se tak dalo a nedalo jako dělat, když chce člověk jít s holkou na rande. Něco
1: o tom
0: originem.
1: Jste si tam povídali. Na tom ostrově.
0: No, my jsme si povídali o všem, tak prostě takto. No a jedno z témat teda bylo, kam někoho vzít na rande. A mám tady tip a mě by tak jako zajímalo, možná je to i otázka pro Káťu, jestli by vás to jako zaujalo. Představte si, rande, kluk se vám zatím líbí, jo? Zatím tam nesvítí žádný red flag a na curling. Šli byste na curling na první rande?
1: Jako se dívat nebo to dělat?
0: Ne, no dělat to. Normálně, víte, co je curling?
1: No to je takový to
0: posouváte takový ty kameny po té ledové ploše a kdo se dostane blíž jakoby do středu víc těch svých kamenů, té své barvy,
1: takhle
0: získává body.
1: Za mě bych nechtěla, aby na prvním rande viděl ten muž, jak dělám takovýhle pohyb, který je podle mě docela nelichotivej, takový to jakoby sem tam, rozumíte mi?
2: Jako ty prostě nechceš, aby se tě projektoval jako budoucí zametačku vašeho domova.
1: No asi
0: pravda,
1: možná ano.
0: Že posouvání kamenů po té ploše vypadá jak žehlení trochu, oni vypadají jak žehlička velká a potom vlastně ta druhá pozice zametá a tak kvůli tomu bys nešla.
1: Ne, ale spíš, kde se dá dělat jako curling? Jako?
0: V Praze se to dá dělat.
1: Mě dokonce
0: psali, jestli bych si to nechtěl jako vyzkoušet a teď nad tím jako vlastně uvažuju, ale vzhledem, co?
2: Že se mi to líbí, protože u toho vynikne jakoby velmi pozadí. Takže to, jako máš li co ukázat, můžeš.
1: Jako vážně?
2: Zajímá-li tě tenhle aspekt tvýho partnera, tak se přesvědčíš o tom, jestli jste kompatibilní.
0: Jestli takhle v předklonu, no. No jo.
1: Prasáci.
0: Prosím vás, napište nám.
2: To jsme my.
1: Ne, nic nepište, prostě curling je podle mě blbej nápad.
0: Je to skvělý
1: pojďme
0: nápad.
1: Pojďme do kina, pojďme na večeři a tak.
0: A jo, kino je originální, to mě nenapadlo, promiň. Žhavý novinky Evropy 2. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
5: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
4: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firm a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
9: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
10: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
12: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmu, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, food trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
14: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
15: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy. Game.

0: Posloucháte dopolední vysílání Maxima muziky Evropy 2. Koťák a taky Ivanka vás zdraví od mikrofonu. Řešili jsme tady téma týkající se kam jít na rande. No a dostali jsme se ke curlingu, že by to jako mohla být taková zajímavá netradiční věc. Někdo mě dokonce řekl, že jít i na takovej ten hrnčířský kruh, něco si vymodelovat, že to taky vlastně může být zajímavý.
1: Jako v tom filmu Duch.
0: Jo, on vlastně do ní vstoupil takhle zezadu. Teda no, prostě,
1: při tom kruhu právě.
0: No, to nevím, to tam negarantujou, jako jo.
1: Když, ne, ale hezký je si něco vyrobit určitě, něco si odnést z toho rande, i když nevyjde třeba.
0: No jo, a pak ta slečna třeba pozná, že jsem lempl, nebo?
1: Tak se musíš snažit.
0: Musím si to. No dobře, a tak ty se tady na to koukáš tak rozpačitě, tak nějaké tvoje dobré nebo spíš špatné typy, kam vyloženě nechodit?
1: Jednou mě okouzl jeden kluk takovým krásným rozhodnutím, protože já jsem ho potkala v klubu a tak jsme se do sebe na první dobrou jako trošku zaláskovali a já říkám, musíme se vidět a teď jsem právě čekala kino, večeři a on říká, já jsem tak trošku herec a kdyby si zítra v 9 ráno přišla do jednoho divadla na mý představení, tak budu strašně rád. Takže já jsem přišla do divadla, kde jsem seděla vedle školky mateřský a on hrál, v Pejskovi a kočičce Pejska. A bylo to tak strašně hezký. Já opravdu byla jediná dospělá s učitelkou a on na mě koukal, byl úplně nadšenej a pak jsme spolu 2 roky to, no, chodili.
0: Pejskovali.
1: S Pejskem. No zase Pejsek?
0: No, Tlapková patrola stále pokračuje ve své legendě, že?
1: Ale buďte kreativní. Buďte kreativní. Curling, divadlo, vlastně i to kino, když se vám někdo líbí, je to úplně jedno.
0: Svátek má gita.

0: ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na orlen.cz.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Časopis Apetit vás zve na Apetit Piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
0: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.
3: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Walkera, Three Faded.
6: Jo, Faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
9: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF, www.shakespeare.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105.5 FM.

0: posloucháte Evropu 2. Teď jsem měla úplný deja vu, protože tady tu píseň od kapely, k-popové kapely, skupiny Huntrix, já poslouchám třeba denně 25krát. Aha. Máme doma merch, my milujeme ten film o těch démonech,
1: je to
0: možná to znáte.
1: Je to K-pop lovkyně démonů.
0: Ano, je to skvělý teda film, mně se to moc líbí, vlastně se mi líbí, že to mají rádi i děti, ale čeho je moc, toho je příliš. A že přijdu do práce a zase to budu poslouchat, to mě nenapadlo. Ale dám ti jeden malý kvíz. Myslíš si, že tady ta píseň vyhrála Grammy nebo Oscara?
1: Ty jo, tak
0: za původní originální song.
1: Tak já tvrdím Oscara.
0: Oboje.
1: Oboje.
0: K-pop se poprvé v historii díky kapele Huntrix dostal do Hollywoodu a vyhrál Oscara.
1: Já teda vím o tom snímku, tedy o tom K-pop lovkyně démonů, že to snad v moment, kdy oni to vydali, tak to byl fakt jako suverénně nejúspěšnější snímek, který Netflix kdy vydal. Mm-hmm. Já jsem se na to sám jednou podíval v takový jako... Měl jsem prostě kocovinu, tak jsem si sed a koukal jsem se na to.
0: No chtěl
1: se
0: podívat, prostě, nemusíš to nějak
1: A musím obhajovat. Říct, že já to naprosto miluju, kdo viděl, tak ví. Já miluju takovou tu hlášku, kdy ty holky furt hrozně pracujou, zahání ty démony a pak se hrozně těší na to, co budou dělat jako o víkendu a oni takhle běžejí po ulici a říkají gauč, gauč, gauč, gauč,
0: Ježíš,
1: gauč.
0: To je jako ty. To je jako ty úplně, já tě úplně vidím. No nic, já mám radost, že K-pop se dostal i do Hollywoodu. A možná se tam někdy dostane i Tom Artway.
1: Ten už tam je.
0: Ten už má inspiraci. Právě teď na Evropě 2.

0: Historie tvrdí, že jsme jednou trefili zprávy přesně v 10 hodin. Tohle je ten případ. Káťa Říhová, kometa aktuálního zpravodajství Evropa 2, jdeme na to.
1: Pěkné dopoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, dnes mírně klesají. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41 korun na 40 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun na 91 haléřů za litr. Lidice si dnes připomenou 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě proběhnou vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se v roce 1942 stalo 340 obyvatel. A teď už má slovo Zuzka.
2: Ve středočeském kraji bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat v opravě mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1, která začala loni v květnu. Auta tady jezdí ve dvou zúžených pruzích. Stavbaři nyní budují mostní konstrukci v části směrem na Prahu. Hotová by měla být do konce prázdnin. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur, tedy asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informoval na webu.
3: Já nevím, kdo to je, ale je to asi hezká zpráva.
1: Já, jak pro koho asi?
0: Je to výborná zpráva, je? Konečně.
3: No tak
0: pojďme,
3: krása.
0: Poháry. Kde to stojí?
1: Ucpaná jede jednička u Brna směrem z Prahy od 180. kilometru až k omezení na 196. kilometru v Brně. Dálnice D1 pak hlásí kolony i směrem z Brna do Ostravy. Na kilometru 281 je zavřený levý pruh a D8 směrem z Prahy do Ústí hlásí v omezení u Nové Vsi na 21. kilometru nepojízdný kamion. Tam je zdržení 15 minut.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převažuje zatažená obloha s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. A nejvyšší teploty jen mezi 14 a 19 stupni. Zprávy jsou za námi a před námi je další hodinka s Ivanou a Koťákem.
3: Nemůžeme zaručit, že budeme tak nadšení jako před chvílí, viď? A tak jako, ale může se to stát do těch 11.
0: Nepravděpodobně, tuhle tu zprávu asi netrumfneme.
3: Zkusíme to. Posloucháte Evropu 2.
4: Evropa 2. I'm here I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Posloucháte Evropu 2? Dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Jivčem a Koťákem.
1: Tohle je písnička Lucky.
0: Lucky, jo takhle, Lucky. Ježiš, promiň, no. Mě to dneska těžce dotýká. Musím ti říct ještě jednu věc, která se týká randění.
1: Ano, to bylo téma minulé hodiny, kdy jsme rozebírali, kam jít třeba na rande. Pokud jste neslyšeli, zmiňovali jsme tady třeba Kerling, Ivče říkala, že jeden z jejich bývalých kluků, se kterým se kamarádila, jí pozval na divadelní představení v neděli v 9 ráno.
0: S dětma malejma, s dětma. Bylo to skvělý. Ale teď tady čtu jeden článek, který s tím úzce souvisí, protože prosím tě, 61% nezadaných není ochotných cestovat na první rande déle než 30 minut.
1: Takže ty jsi nezadaný, chceš si někoho najít. Ale kdyby to bylo prostě 35 minut od baráku, jenom tohle to už asi ne.
0: No ty jsi prostě v Třebíči a vlastně nepojedeš ani, já nevím, do Hustopečí, nebo já nevím kam. Nepojedeš. Nebo jsi na Andělu a Černák už je úplně top. To je ta hranice, kam metrem jako jdeš.
1: Skoro bys to ani nestihla. No. Musím říct, že ty teď, jak jsi to řekla, tak jsem mi úplně vybavila rozhovor s mým v vozovkách tchánem, který mi říkali, jak to měli oni dřív, že jo, tady naši

0: ty rodičové, že jak si nemohli, já nevím, napsat na WhatsAppu nebo na Instači, se nemohli poslat ohýnky a tyhle klasiky, tak on říká, tak představ si, že já jsem tu holku potkal někde na té diskotéce, tam jsem jí zahlíd, jenomže jsem byl bázlivý, takže jsem jí neoslovil. Takže od té doby já jsem chodil každý víkend na tu stejnou diskotéku, na to stejné místo, v domnění, že ji tam třeba jako uvidím.
1: To jsou nervy strašný.
0: Pak jsem třeba věděl adresu aspoň, tak jsem mohl napsat jakože dopis. Ale že to seznamování dříve versus dnes prostě jako
1: no,
0: mělo
1: něco jiného.
0: Víc úskalí.
1: Hele, ale muselo to mít jakoby větší koule, když to tak řeknu.
0: Jo.
1: Že tenkrát lidi věděli, že se nemusí už vidět nikdy a tak prostě šli a řekli třeba čau, ty jsi fakt jakoby hezká, ty jsi mi sympatická, ty se mi líbíš, že jo?
0: Je to romantický, fondím tomu.
1: Proč už se to teď nedělá?

0: Instagram Európy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli a to by potopili zrko.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Európy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady. Zpomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax.
6: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Večer na Maximum vás tento týden odveze na báječnou dovču k západním sousedům. Dvoudenní vouchery pro dva se snídaní do hotelu Best Western v Německu jsou ve hře v pondělí, úterý, ve středu a v pátek večer na Evropě 2. Poznejte krásy Německa s německou turistickou centrálou a užijte si pohodu v Drážďanech, Erlangenu nebo Kvedlinburku. Vydejte se do Německa na víkend i letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte speciality místní kuchyně s Evropou 2. Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2? Dopolední maximum muziky si včuva Koťákem a teď zaznívá píseň, která mě vlastně nevím, jestli baví. Počkej, mě baví, ale je to takový naše téma, který máme často, kdy se z nějakého velkého hitu stane jiný hit. Jo? Prostě někdo něco vezme a vlastně to jako přetvoří třeba do taneční verze.
1: Mám na tebe otázku. Já jsem vždycky přemýšlel, ono je to teda o tom, že ta hudební licence jako třeba nějak vyprší a ty si teda potom můžeš nějakou část vyloženě jako vykrást a dát si ji do své písničky. A nebo to je prostě zaplacený nějaká licence za to, že tam...
0: Buď si to koupíš, nebo se zeptáš.
1: Jo, takhle.
0: Ne, aha. Jako vážně, to je jako se vším.
1: Takže kdybych se...
0: No a tady pravděpodobně se zeptali jedný velký divy, protože když si poslechneš ten originál, který je pro mě trošku lepší, tak nevím, no jako dobrý, když něco předěláváš, ale musíš líp než Diana Ross, no.
1: Ne, je to geniální.
0: A Diana Ross tady, prosím tě, bude v červenci a já na ní jdu.
1: Kde bude?
0: U Plzně. Její přes 80 a tohle tam bude zpívat, kamaráde. No nic, tak jsem vás nalákala na...
1: Ve mě sebou.
0: Vezmu možná. Buď hodnej.
1: Snažím se.

a data v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, dneska je středa, zítra je čtvrtek, to je den filmových premiér. My tady s Ivčou filmová témata máme rádi, já tady chci vytáhnout nejbohatší fiktivní miliardáře z filmu, jo? Kdyby vás třeba napadl, kdo by v tom virtuálním světě mohl mít jako kdyby úplně nejvíc peněz, tak jako kdo by to byl?
1: Takový ten šéf těch z Marvelu, takový ten, jak se jmenuje, Stark?
0: Jo, myslíš Tonyho Stark? Ano, ano, Tony Stark by tam jednoznačně byl vysoko. Mm. Začneme od spoda, je to teda hrozně, že říkám od spoda, ale pouhých 17 miliard dolarů má Anthony Burns.
1: To je loser.
0: To je prostě špatný. Tak, Kingpin, to je postava ze Spidermana, pokud se nepletu. 50 miliard. Pak je tady Syndrom. To je chlapík, který ho známe z nějaký pohádky. Není... z Úžasňákovejch.
1: To je ten padouch z Úžasňákovejch. Tak. Ano, z prvního dílu.
0: Demedar, Doktor Evil, sám nevím, myslím si, že to je vůbec.
1: To je špion, který mě...
0: Ano, ano, který mě pomiloval. President Business je z LEGO příběhu, má 100 miliard dolarů. Norman Osborn, určitě znáte, Spider-Man Norman Osborn je vlastně ten Goblin. Green Goblin je Norman Osborn, okay. A ten má 150 miliard dolarů majetku. Lex Luthor, 200 miliard. Ozymandias, je to teda postava, kterou neznám, ale chápeme, že se jí inspiroval jeden známý český rapper.
1: Ozymandias,
0: přesně.
1: Ano. Počkej, u jakého jsme teď místa?
0: Teďka se,
1: to už je bedna, ne?
0: Tohle je finální šestka.
1: Okej, pojď.
0: Futurama maminka, jestli znáte, taky hodně, hodně bohatá osoba. Doktor Doom. Robert Downey Jr. se představí jako Doktor Doom a vystřídá tedy Tonyho Starka, který taky patří mezi miliardáře. No, Baron Harkonnen má, nevím, 2 triliardy. To je postava z Duny. Darth Vader, 5 triliard, Thanos 10 triliard, no a zakončuju to Sauronem, který má 20 trilionů.
1: Já bych řekla, že se vyplatí být prostě strašně zlej. Jako
0: ano,
1: vážně,
0: ano, tak přesně
1: jako,
0: tak.
1: Gratulujeme.
0: Bohatí záporáci. Žhaví novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditací laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Adela Volkra, Faded.
8: Jo, Faded, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
11: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
13: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní tohle.
13: Na Evropě 2.
16: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
17: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
18: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
19: Evropa 2.

0: Narozeninová party RJR na Evropě 2, 12 minut před 11. hodinou, kdy přebírá éter Evropy 2 Pavel Cejnar.
1: Nazdar.
2: Ahoj Pavle.
0: My jsme tady před chviličkou mluvili o nejbohatších superhrdinech záporácích. Pavel, co teda Martin Cihlář měl...
1: Ty si nás pleteš trošku, vidíš?
0: Zajímavé
1: oba dva otce. Ale
0: to je tím charizmatem, kluci. A Martin se mě tady ptá na to, jak jsme zjistili na to, kolik ten danej superhrdina jako vydělává reálně těch peněz, podle čeho se to zjistilo.
2: Ten padouch.
0: Ten padouch a skutečně to daňové přiznání.
2: Opravdu?
0: Je to tak?
2: Máš nějakého, Pavle, oblíbeného hrdinu filmového, ale v rámci těch padouchů?
0: Záporáka,
1: jo. No tak to byl jedině Rumburak.
2: Ježiši Maria.
0: Tak ten tam nebyl.
2: Počkej, největší záporák všech dob, ale Rumburak. To je nádherný typ.
1: No. Jinak pod náma hraje vlastně muzika Stoje vražda napsala.
2: Ano.
1: Tam bylo hodně padouchů, vlastně v každém díle byl jiný padouch.
2: A každýho Jessica Fletcherová odhalila.
1: Přesně.
2: Posloucháte Evropu 2. Evropa 2 Music
3: Chart. Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Bobem Švarcem.
4: Evropa 2 Music Chart. Večer na Maximum vás tento týden odveze na báječnou dovču k západním sousedům. Dvoudenní vouchery pro dva se snídaní do hotelu Best Western v Německu jsou ve hře v pondělí, úterý, ve středu a v pátek večer na Evropě 2. Poznejte krásy Německa s německou turistickou centrálou a užijte si pohodu v Drážďanech, Erlangenu nebo Kvedlinburku. Vydejte se do Německa na víkend i letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte speciality místní kuchyně s Evropou 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Před minutou odbyla 11. hodina, ladí vás Evropa 2, pojďme na čerstvé zprávy, víc Káťa Říhová.
1: Pěkné dopoledne. V Hradci Králové dnes začíná vyprodaný festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Festival zahájí už za půl hodiny pardubická skupina Vypsaná Fixa. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. Loni na festival přijelo 50 000 lidí. Zaměstnanci České televize ladí po dobu chystané stávky kvůli vládním plánům na převod financování veřejnoprávních médií pod rozpočet. Součástí stávky, která by se měla uskutečnit 22. června, má být demonstrace začínající v pravé poledne. Stávka má být znát ve vysílání, byť zástupci iniciativy slibují, že neporuší kodex České televize ani zákon. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo první letošní návštěvníky přivítat už tento víkend. Závěrečné přípravy na sezónu jsou tak v plném proudu. Správci areálu pečují o zeleň, čistí bazén i okolní dlažbu a kontrolují bazénové technologie. Pokud to počasí dovolí, koupaliště první návštěvníky přivítá 12. června. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenisová hvězda Serena Williams se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v Queens Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku 19-leté Kanaďanky Mbokové. Držitelky divoké karty porazily před zaplněným hledištěm turnajové trojky Američanku Martinezovou a Novozélandianku Rutliffovou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 se zdržíte mezi 10. a 11. kilometrem ve směru na Chomutov. Probíhají tam práce na silnici, ale výjízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty mezi 14 a 19 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
0: Hezkou středu vám přeju, 3,5 minuty po 11. hodině. Jenom bych chtěl říct, že budeme soutěžit. Detaily si řekneme už za chviličku, tak hezký den.

legendární song Quavo, Lenny Kravitz, a tohle je taky, dá se říct, už legendární písnička, která vždycky vám udělá dobrou náladu. Tak tady Lenny, Halo, pohodovou středu vám přejeme a zdravíme z éteru Evropy 2 vás všechny. Tak hezkou středu.

David Guetta a Sia a zase jim to sluší. Beautiful People, single, který právě teď odehrál skrz éter Evropy 2. Zase se to povedlo a myslím si, že to je taková dobrá diskotéka do vašich uší. Za chviličku Zayn, Linkini anebo Charlotte Gott. Dáme si její single In Too Deep a já bych chtěl jenom připomenout, že i dnes budu rozdávat lístky pro celou vaši partu. Mám tady konkrétně 6 vstupenek na hudební festival Vysmátý léto, který se uskuteční v sobotu 26. v Kadani. Abychom vás trošku inspirovali, tak na hlavním pódiu vystoupí Ben Cristoao, Sofian Mešmeš, taky Vohnouti, Monkey Business, Rytmu, Slza, Anet X, Gufrau a další a další a další. Navíc tam bude geniální večerní, nebo dá se říct noční atmosféra. Jakmile vlastně se zapadne sluníčko a začne být tma, tak se celý areál rozáří opravdovou světelnou výzdobou. Takže zase festival, který je trošku jiný než ty ostatní. Na Vysmátý léto tady mám 6 lístků a dostane je ten, kdo zavolá ve správný okamžik, jakmile uslyšíte v plné své délce Bena Cristoao a single Sweet Chili. Tak držím palce, ať vám to vyjde. Vám ostatním pohodovou středu s dobrou náladou a vaší Evropou 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch. Nice boy. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: obuv ví.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
4: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
5: Odstartuj léto s novou mateřní douškou. Čeká tě velký mimoní speciál a vstupenka na festival Kefír. Užij si filmové pecky Toy Story 5 nebo Mimoni a Monstra. Zabav se s Pokáčem, Karol i Míšou Tomešovou. Barevná červnová mateřní douška právě v prodeji. No tak honem, ulov si svůj výtisk.
6: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
7: Zpátky k muzice.

Užiješ si na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Posloucháte středeční stále dopolední Evropu 2 Charlotte Gott Into Deep. A za chviličku třeba One Republic Weekend, nebo stále čekáme na Bena Kristoa a jeho svíčili, protože to je výherní song dnešního dne. Pro vás, pro naše posluchače, vždycky chceme jenom to nejlepší, tak já bych se chtěl jenom tak letmo optat, jestli používáte powerbanku, jak často ji používáte, kde ji nosíte, kde ji máte uskladěnou a tak podobně. Protože já nevím, jestli jste už to zaznamenali v poslední době, čím dál víc powerbank nebo prostě těchto přístrojů se třeba vznítí anebo exploduje. No a teďka mě přiletěla další zpráva a říkám, musím to pustit do světa, abyste si na to dali majzla, protože ženě v kabelce se vznítila powerbanka. A kdybyste viděli, já jsem koukal na to video, co se děje v tu chvíli, za pár málo okamžiků, tak jenom bych chtěl říct, abyste si na to dali pozor. Teďka bude vlastně čas dovolených různých výletů a když už tu powerbanku budete mít u sebe, tak věnujte tomu pozornost, ať se náhodou někomu něco nestane. To bychom si opravdu nepřáli. Tak hezký den vám přeju, pohodovou středu a posílám, jak už jsem slíbil, další skvělou muziku a to se neodmítá. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ahoj, tady Nice Boy.

0: troška víc než v loni. Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
1: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
0: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
0: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
0: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
0: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
0: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
0: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
5: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
6: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
6: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
11: Domanský

0: sobotu 20. června opět uskuteční festival Vysmátý léto. Tak, na pódiu se představí výrazná jména československé hudební scény jako Ben Cristoao, Sofian Mešmeš, taky Bohnouti, Monkey Business, Rytmu, Slza, Anet X, Gufrau a další a další. Kdybyste chtěli podrobnější informace, tak mrkněte na vysmatyleto.cz, tam se to všechno dozvíte. Jinak můžete se těšit na originální výzdobu areálu, festivalové hry, doprovodné aktivity na řece Ohři, včetně vystoupení flyboardisty, to je vystoupení tající dech. No a jak už jsem říkal dneska, s příchodem večera se celý areál rozzáří světelnou výzdobou a festival získá neopakovatelnou a nezapomenutelnou letní atmosféru pod širým nebem. Takže pokud chcete navštívit letošní Vysmátý léto s celou vaší partou, mám tady 6 vstupenek pro někoho, kdo právě teď popadne telefon a bude volat na 257-400-888. Není otázka, jakmile se dovoláte, jdete na letošní Vysmátý léto. Tak kdo bude součástí Vysmátýho léta? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je, kdo se dovolal?
1: Ahoj, Marian.
0: Mariane, takhle jednoduchý to u nás je. Tak Marian, odkuď?
1: Prosím?
0: Odkud jsi, Mariane?
1: Z Plzně.
0: No tak do Kanady, to nemáš úplně blízko, ale když se spojí s dalšíma 5 parťákama, uděláte partu, tak si myslím, že Vysmátý léto si můžete užít od začátku až do konce. Seš pro? Tak, jinak by si ani nevolal. Tak Mariane, ještě jednou velká gratulace, zdravíme Plzeň, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a podrobnosti. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Skvělý spojení, Machine Gun Kelly, taky Youngblood a Travis Barker, skvělý. Teď už Káťa Řihová, Poledne a čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Pěkné poledne, po rekordně suchém jaru zažívá Česko v první polovině června typické medardovské počasí. Další významná srážková situace dorazí dnes a v noci na zítra. Nejvíce srážek spadne ve východní polovině republiky. Praha ještě více zpřísní pravidla pro používání pyrotechniky ve městě. Rozhodli o tom radní. Návrh vyhlášky musí ještě schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, dostanou městské části možnost úplně zakázat pyrotechniku na celém svém území. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než 2,5 letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích se však objevuje kritika vysokých nákladů i obavy z přehřívání nové dlažby. Slavnostní otevření zrekonstruovaného prostoru se uskuteční 17. června v poledne. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Za účasti mnoha bývalých členů se v pražské O2 aréně naposledy představila slovenská kapela Elán. Do konce roku jim ještě zbývá několik vystoupení na Slovensku. Pak už koncertovat nebudou, jak uvedl zpěvák Jožuráš. Koncert nazvaný Elán a kamarádi kapela přesunula do O2 arény kvůli technické náročnosti z původně ohlášeného fotbalového stadionu v Edenu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi kolem kilometru 353. Ve směru do Brna zabrali vozovku silničáři a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 19 stupňů. Tak to byly polední zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Evropa 2 ti drží flek i online. Stáhni si apku Evropy 2 a měj naši partu pořád u sebe. Apka Evropy 2. Online a na maximum.
0: Taky ode mne dobrou chuť k obědu. 3 minuty popolední pokračujeme. Adonis, tedy Swims a přání skvělého dne.

Teddy Swims na Evropě 2. Teď si dáme Car Sleepers, za chviličku Daya. A já vám přeju ještě jednou dobrou chuť k obědu. Ať vám chutná Evropa 2. I've been in USA, such a lonely place. Neighbors watching you like CIA, doesn't matter.

0: Středa Evropa 2, za chviličku si dáme flashback, zaspomínáme na jednu opravdovou hudební raritu, to vám slibuju, dávám za to ruku do ohně, prostě je to pecka s velkým P. Ale teď, představte si, nebo já si myslím, že mnozí z vás víte nebo tušíte, že za pár dní začíná světový fotbalový šampionát, Mexiko a tam okolo. No a Shakira se vrací na fotbalovou scénu, protože dala dohromady novou hymnu šampionátu a dokonce jí s ní pomáhal i Ed Sheeran. Takhle to je jako dokonalý. Kdybyste chtěli detaily a podrobnosti, tak píšeme na tom na našich stránkách Evropa2.cz. No a když už tam budete na těch stránkách, tak tam je velká životní novinka, kterou odkryl Martin Nečas. To už se taky šíří už, tuším, od půlnoci nebo od včerejška, různě tak po sociálních sítích a po internetu. Martin Nečas požádal svou partnerku o ruku. Pozor! Takže další radostná zpráva. Takovejhle zpráv by mělo být samozřejmě ještě víc. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na to na Evropa2.cz. Za chviličku flashback. Evropa 2.
1: Beats for Love. Since I was a little boy, I'd advise the women to get away. Bloodfest. Rock for people.
2: Já nemusím nic doprčit.
1: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
3: Oh my God, I can feel it.
1: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
16: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
17: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
18: Zpátky k muzice.

éteru Európy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Europa 2. Flashback.
1: Dnes budeme brousit do dávné minulosti, hudební dávné minulosti. Dáme si opravdu legendární single, který napsal Mike Chapman a Holy Night pro zpěvačku, která se jmenuje Bonnie Tyler. Tu asi tady představovat nemusím. Tento single vydala v roce 1988, ale my si dáme verzi o rok později, tedy rok 1989, kdy si tento song do svého repertoáru zařadila a proslavila ho kompletně po celém světě zpěvačka Tina Turner. Tu tady představovat nemusím, takový ty obrovský vlasy, to se mi vždycky záviděl, si kamkoliv přišla, tak tam doslova zářila. No a my si dáme single, který se jmenuje The Best a myslím si, že to je doslova legendární záležitost. Tak tedy, pokud můžete, chvilku zastavte a vzpomínejme. Evropa 2.

0: Tentokrát má šťávu ta pecka. Tina Turner, the best. Skvělý další flashback zítra. Thomas Robin, Kygo, Iva Max a Katy Perry už za chviličku. Tak držte krok s vaší Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
2: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
4: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
3: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: lístky v aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
2: Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární golman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je, a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.
3: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
4: Evropa 2.
5: And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: skvělá a energická Katy Perry, ta nikdy nesmí chybět v našem éteru Evropy 2. Za chviličku Switch Disco, anebo taky třeba James Harris. Máme 12 hodin 47 minut k tomu. Jste vždycky zvyklí, že v tuhle chvíli chodí můj kolega Jindra, ale dneska, zítra a pozítří bude změna. Dám si takovou prodlouženou jízdu. Já jsem za to samozřejmě rád. A teďka jsme tady jako přemýšleli, když už jako pojedu dál, tak vlastně je důležité si říct, co dneska, jestli už jste obědvali, neobědvali, svačili a tak podobně. No a já jsem tady vždycky říkal, že když slyším z rádia někoho mluvit o nějakým jídle, tak na to dostanu okamžitě chuť. Ale já bych dneska nemluvil snad o jídle, je to individuální věc, dejte si, nebo jestli už jste si dali, na co máte chuť, ale pojďme si říct, že dnešní špatný počasí na mnohých místech opravdu prší, je třeba zakončit nějakou dokonalou sladkou tečkou. No a tu jsme my tady dneska v rádiu díky jedným narozeninám měli. Takže nebudu vám říkat ani, co jsme měli, bylo tam samozřejmě čerstvé ovoce. Takže pokud jste ještě nedosáhli dnešní obědové sladké tečky, tak pojďme si to teďka nějak tak jako naservírovat, protože vždycky, když si uděláte radost nějakou dobrotou, tak uvidíte, že ten život je hnedka lepší. A k tomu naše muzika, to se prostě neodmítá. Na 13. připravíme čerstvé zprávy, no a Gitty dneska mají svátek. Tak gratulace, děvčata, Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili v roku.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: No, to seš odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Walker, Faded.
8: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Ani song za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

RTBA. Maximum Musik.

0: Blackout, byla 13. hodina, ano, středa 10. červen, Evropa 2 a Káťa má čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, dnes mírně klesají. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41 korun na 40 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun a 91 haléřů za litr. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Podle serveru Aktuality SK jde o skutečnou raritu. V moderních dějinách Slovenska jde o třetí takový případ. Stav novorozenců zatím není znám. Teď už má slovo Zuzka.
2: Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Historie krajkářství na Vamberecku sahá až do 17. století. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Papež Lev 14. večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámu Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 se zdržíte mezi 10. a 11. kilometrem ve směru na Chomutov. Probíhají tam práce na silnici, ale výjízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 14 a 19 stupni. Tak to byly zprávy, o nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnár.
0: Mám tady něco pro fanoušky Taylor Swift. No a z Maxima muziky Felix je na Kaskáda nebo Linkin Park. Hezkou středu s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: tomuhle se říká pohoda na maximum, nebo odpolední pohoda na maximum, Elton John a Dua Lipa. Skvělá záležitost. A teď schválně, jestli poznáte, odkud je tady ta muzika, nechám vám to chvilku hrát, popřemýšlejte, jestli náhodou víte, nevíte, a proč vám to Cejny tady teďka pouští. Představte si, že Taylor Swift se stala jednou z hlavních hvězd světové premiéry filmu Toy Story 5 Los Angeles. No a Toy Story, to byla ta správná odpověď na moji otázku, z čeho je tady ta muzika. Jinak mimochodem zpěvačka všechny fanoušky a faninky překvapila nejenom účastí na červeném koberci, ale také prvním živým vystoupením své nové skladby I Knew It, I Knew You, mimochodem, která je součástí oficiálního soundtracku filmu. Během premiéry zasedla za klavír a novinku zaspívala a bylo to úžasný. Takže nejenom tady ta melodie, ale i Taylor Swift vás zve. Pokud milujete a máte rádi Toy Story, tak samozřejmě i my doporučujeme v pořadí páté pokračování. Bude to velkolepý a bude to hezký, protože kdo si hraje, nezlobí. Tak hezkou středu s Evropou 2. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
1: Evropa 2.
6: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
15: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a pro měň přímý kop na Evropa2.cz. Zpátky k muzice.
16: Evropa 2. There's a place in this old town.

běžci na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vys

0: o Havaji, no a na Havaji tam si myslím, že by mohla být jako dobrá dovolená. Někteří z vás nám sem píšete, že byste chtěli inspiraci, kam vyrazit třeba na takovej ten předletní výlet nebo letní výlet, letní dovolenou a tak podobně. No a mě inspiroval dnešní den, protože dneska je 10. června. A prosím vás, 10. června v roce 1963 byl vyhlášen Krkonošský národní park. A tak nás to jako inspirovalo, protože jsme se o tom tady v rádiu bavili. Schválně zkuste si říct, byli jste někdy v Krkonoších, kdy jste naposledy byli v Krkonoších. Máme tam nádherné věci k vidění, kdy jste naposled vyrazili třeba na Sněžku. No a jelikož máme to období velice krásné teďka současně, tak jít třeba se podívat na Sněžku, na východ slunce, jak to tam Krkonoš má uspořádaný, není vůbec špatný tip na nějaký výlet. No a co si budeme říkat, my Krkonoše máme rádi, zdravíme do Krkonoš, víme, že i tam se dá poslouchat Evropa 2, tak vás zveme nebo posíláme tam, protože Krkonoše nejenom v zimě, ale i v létě jsou absolutně skvělí. Takže takovej malej středeční tip na vaší dovolenou do Krkonoš, protože v roce 63, 10. června byl vyhlášen Krkonošský národní park. Tak jeďte si užít. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: obuv ví. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Já jsem se modlil o něco takovýho a ty to vypálíš.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraněnech sýry voní, ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraněnech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: Fade it.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: Brzda Evropě 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
13: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
1: Na Evropě 2.
15: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Madonna, ten hlas, když slyšíte, tak si ho s nikým nespletete. Madonna a Sabrina Carpenter na Evropě 2. Tak, já tady mám pro vás takovou pozvánku na moderní českou late night talk show, která se jmenuje Koťák Live. Dvakrát týdně přináší energický mix rozhovorů, zábavy a nečekaných různých momentů, inspirovaný světovými formáty, ale pevně zakořeněný do českého prostředí. Takže atmosféru potrhuje taky natáčení před živým publikem, díky kterému mají rozhovory i vtipné momenty, spontánní energii a hosté se ukazují v úplně novém světle. Tak myslete na to, je to dvakrát týdně. No a kdo do této show chodí, jsou to výrazné osobnosti od umělců, hudebníků, sportovců a tvůrců až po podnikatele či kontroverzní postavy, které hýbou společenským děním. Vychází to každé úterý a čtvrtek v 19 hodin na YouTube kanálu Kotak.cz a o den později hned ráno, tedy ve středu a v pátek ráno v našem podcastu You Radio Talk. Tak myslete na to, Evropa 2 samozřejmě doporučuje. Stejně jako další muziku, Meduza anebo třeba Eminem s Rihannou, to už jsem dlouho neslyšel, už za chvíli na Evropě 2.
1: Maximum muziky.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Před chviličkou odbyla 14. hodina, vás ladí stále dnešní středeční Evropa 2. Teď Káťa má ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké odpoledne. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu už od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy ředitelům škol. Federální soud ve Spojených státech trvale zakázal státu Alabama popravovat vězně dusíkem. Zdůvodnil to tím, že tato metoda porušuje v ústavě zakotvený zákaz krutých a neobvyklých trestů. Informuje o tom agentura AP. Teď už má slovo Zuzka.
2: Centrální komise ministerstva dopravy schválila definitivní podobu Suchdolského mostu na severní části Pražského okruhu. Vybraný návrh bez pilířů v údolí Vltavy má podle rezortu nejmenší dopad na okolní krajinu. Jeho výstavba si však vyžádá zhruba 3,5 miliardy korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Caroliny vyhráli v noci ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou se stal Jordan Stahl, který v první třetině zvýšil na 3-1 a ve 48. minutě zápas za stavu 3-3 rozhodl. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi kolem kilometru 353. Ve směru do Brna zabrali vozovku silničáři a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty stoupají na 14 až 19 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz

Posloucháte Evropu 2. Za chviličku si dáme kultovku, dáme si opravdu kultovní kapelu, kterou jistě tady nebudu muset ani moc představovat, ale teď ještě Fate Magazine, Runaway, pohodovou středu vám přejeme a dobrou náladu s vaší Evropou 2.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Ano, já jsem říkal před chviličkou, že si dáme opravdu kultovní kapelu, kterou tady nemusím představovat. Ale řeknu, že si dáme single z roku 1984. To už je pár desítek let nazpátek. 1984 a single, který se jmenuje West End Girls. Pamatujete si, kdo ho má na svědomí, tak ti, co znají a vědí, tak těm to asi představovat nemusím. No a pro vás ostatní, pojďme si to pustit. Možná, že podle prvních tónů poznáte a něco vám to řekne. Kdo to je?

Anglie. Je to duo, můžu říct i synth pop duo, založené už v 70. letech. Tak kdo to je? Tři slova. West End Girls a Pet Shop Boys. To je opravdová kultovka na dnešní středeční odpoledne na Evropě 2. Pojďme na to.

0: No tak to je rarita. Doslova kultovka. Pet Shop Boys a opět nezaměnitelný hlas. Prostě fanoušci určitě vědí. West End Girls a dnešní kultovka Evropy 2. Za chviličku třeba Mandraže nebo Kamrat a já vám přeju stále hezkou středu. 16 a půl minuty po 14. s vaší Evropou 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
11: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
12: Zpátky k muzice.

0: Středeční odpolední Evropa 2. No a já tady mám jednu takovou situaci, která se stala pár dní nazpátek. Představte si, zákaznice prodejny rychlého občerstvení. Asi nemusím vysvětlovat, jak to tam vypadá. Si přijdete k tomu pultíku, objednáte si a tak podobně. Nestalo se tady u nás, ale v Číně se cítila dotčená, že jí obsluha nedodala k objednaným nápojům i dvě plastová brčka. Jo. Když to zjistila někde před tou prodejnou, tak se vrátila zpátky k tomu prodejnímu pultu. Začala tomu mladíkovi, který ji obsluhoval, jako nadávat. A potom ta brčka jsou vlastně na tom pultu, když si tam objednáváte, tak si můžete vzít ta brčka. Někdo si bere, někdo si nebere a tak podobně. Tak ona vzala všechny ty brčka a mrskla to potom prodejci, jo, potom prodavači, jo, a začala jako mu brutálně nadávat tak podobně, no a nakonec odešla asi s 6 brčkama, i když třeba možná si mohla vzít jenom 2. Já jsem to viděl na kameře a bylo to až jako, dá se říct, šokující. Proč o tom mluvím? Tohle by se nemělo stávat a přeju vám všem, abyste podobnou paní rozhodně třeba dneska nebo jindy nepotkali, jo, protože to nechcete. To je opravdu šílenost. Pokud i dál zůstanete s Evropou 2, tak můžete potkat Tomáše Zástěru, který přijde už za chviličku. No a přesně za hodinu ho můžete vyklepnout v klání, které se jmenuje Vyklepni Zástěru. Detaily na Evropa2.cz a nebo z našeho vysílání. Už za chvíli si řekneme víc. Do té doby Zane, Zara Larsona, David Guetta, já vám přeju stále dobrou náladu s Evropou 2 a na tu paní, nebo nějakou podobnou paní, opravdu, když ji potkáte, tak buďte v klidu. Na tyhle lidi se nedá reagovat.
1: Žhavý novinky Evropy.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Evropa 2. 88.

Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte dnešní středeční odpolední Evropu 2, no a už je tady Tomáš Zástěra. Tome, zdravím
1: ahoj,
0: tě tady.
1: Ahoj, Pájo, čau, zdravím všechny, pěkné odpoledne.
0: No, já jsem rád, že se tady takhle setkáváme, protože my se vlastně vůbec skoro nesetkáváme.
1: Ano, rozdíl času, ve kterých vysíláme, není kompatibilní v tom, abychom se vydávali.
0: Ano, proč by ty si chodil tak brzo do práce a proč bych já tak dlouho tady zase zůstal?
1: To je stejně jako říci, že se tak docela málo kdy vídám s Lionelem Messim, protože nehraju fotbal na tak vrcholový úrovni a už vůbec ne v Americe, no. Ale málo kdy ho vidím, čo?
0: Říkáš to velmi dobře. Každopádně, já slibuju, že dneska tady vydržím. Já už jsem o tom mluvil, protože jsem mluvil tady o takový paní, která se jako naštvala v jednom fast foodu někde v Číně. Prostě, že jí pán nedal dvě brčka, tak to po něm tam mrskla a jako byla jako naštvaná, tak rozčiloval se tam, mluvila prostě tak podobně. Tak jsem řekl, že vlastně přeju našim posluchačům, aby na žádného takovouhle paní jako aby nepotkali, aby na ní nenarazili, že když budou poslouchat dál, narazí na tebe a na tvůj kvíz Vyklepni Zástěru.
1: Přesně, no.
0: Takže to bude daleko milejší a my nikomu nadávat tady rozhodně nebudeme, protože já jsem slíbil, že zůstanu na ten kvíz s tebou.
1: Jseš hodnej, aby si přečetl otázky a odpovědi pro posluchače, kteří si chtějí zahrát. Navíc dneska je kvíz dotovaný výhrama, a my si za chvilku řekneme více a jakýma výhrama.
0: No výborně, tak nikam neodcházejte. Tady je vaše středeční Evropa 2. Evropa 2.
2: Music chart. Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Popem Švarcem.
3: Evropa 2 Music Chart.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ahoj, tady Nice Boy.

0: si nice boy spotřeby. Bitch. Nice
1: boy. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Evropa 2. 89,1.

0: Startuje odpolední show na Evropě 2, 4 minuty po 15, je pravda, ale pojďme rychle na zprávy s Káťou Říhovou. Hezké odpoledne všem.
1: Pěkné odpoledne. V Hradci Králové dnes začal festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz. Festival zahájila už předpolednem pardubická kapela Vypsaná Fixa. Policisté v souvislosti s festivalem posílili hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. Loni na festival přijelo 50 tisíc lidí. Lidice si dnes připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě proběhnou vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se v roce 1942 stalo 340 obyvatel. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Ve středočeském kraji bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat v opravě mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1, která začala loni v květnu. Auta tady jezdí ve dvou zúžených pruzích. Stavbaři nyní budují mostní konstrukci v části směrem na Prahu. Hotová by měla být do konce prázdnin. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté se dnes z Dallasu letecky přesouvají do dějiště svého prvního utkání na mistrovství světa do Mexika. Guadalajary. Jejich soupeřem bude v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času Jižní Korea. 18. června pak Češi nastoupí proti Jihoafrické republice a skupinu A uzavřou 25. června zápasem proti Mexiku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 se zdržíte mezi 10. a 11. kilometrem ve směru na Chomutov. Probíhají tam práce na silnici, ale vízní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty se pohybují od 14 do 19 stupňů. Podobné to bude zítra, kdy čekáme oblačno, občasný déšť a teploty od 14 do 18 stupňů. Tak to byly zprávy, teď už začíná středeční odpolední show s Tomášem Zástěrou.
0: Ano, modří si všimli, jsem tu sám, o tom se až tak bavit nebudeme, máme totiž dotovaný kvíz výhrami. O tom se budeme bavit za chvíli na Evropě 2. Hezký den!
3: Evropa 2.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2, 15 hodin a 15 minut, aktuálně přesně. Já jsem říkal, že jsem tu dneska opět sám, kolegyně Hejdová tu není, prozradím, má besídku syna ve školce, to znamená, že nechtěla chybět jako správná máma, všichni to přejeme a fandíme, ať se vystoupení jejího syna, který vystupuje za rytíře nebo co si povede. To je ovšem téma, o kterém jsem až tak hovořit nechtěl, naopak to jsem chtěl, je vyzdvihnout dnešní kvíz Vyklepni zástěru, protože ten kvíz zpravidla bývá ohodnocen dobrým pocitem z výhry. Dneska to bude dobrý pocit plus cena, která vás může potěšit. Na prvních třech místech jsou to palivové karty, tedy čerpací, na palivo v hodnotě na prvním místě 2,5 tisíce, na druhém 2 tisíce a na třetím 1500 korun. Takže kdo by měl zájem si přilepšit na cestování ve svém automobilu, tak si dneska zahrajte rozhodně kvíz Vyklepni zástěru, který navíc nese téma, které souvisí s fotbalem, protože startuje fotbalové mistrovství a to už zítra. Tak kdo by byl dobrý ve fotbale, anebo aspoň má dobrou šanci, že to natipuje, tak si to zkuste. Za 14 minut startujeme téma Češi na mistrovství světa ve fotbale. Já se přiznám, to je pro vás jistě velká výhoda, že jsem úplně marnej, že za první fotbal už dlouho nesleduju, za druhý nevím přesně vůbec, kdo tam jede, neznám vůbec systém, jak se to hraje a tak dále. Prostě a jasně, máte o jednoho soupeře méně. Já se rovnou podcením, ostatně proč ne. Čekají na vás věcné výhry, jak jsem říkal, těším se na vás v 15 hodin 30 minut, kdy kvíz Vyklepni zástěru otevírá své brány tady na Evropě 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jaké pan

0: obuv ví.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
10: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
11: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
12: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
13: Zpátky k muzice.

0: odpolední show.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Užij si vysmátý léto s fakt velkou partou. Když si na Evropě 2 u Pavla Sejnara uhlídáš tohle Sweet Chili.
2: Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song.
1: Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara.
2: Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song.
1: Celý tento týden na Evropě 2.

0: Evropa 2. Vyklepni zástěru.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je tu dnešní, tedy středeční kvíz, je přesně 15:30. A jak jsem říkal už několikrát, máme pro vás na prvních třech místech atraktivní ceny. Ještě předtím řeknu, že se mnou kvíz bude dělat Pavel Cejnar, který tady zůstal, byl tak hodný, protože tady v podstatě Zorka není. Jo? Takže Pavel čte otázky a odpovědi pro ty z vás, kteří nemáte možnosti zahrát online na počítači, telefon nebo tabletu.
2: Ano, já jsem v tom velmi dobrý. Jako,
1: jo, v tom stejný otázek.
2: No, ale bohužel to téma mě jako asi...
1: Ne, není silné.
2: Není úplně nejsilnější.
1: Jak jsem říkal, pro mě taky ne.
2: Tak velmi slabé.
1: Velmi slabé. Pro nás dva tím pádem není téma nejsilnější. Češi na mistrovství světa ve fotbale. Znamená to, že máte o dva protihráče méně vy ostatní. Což je pro vás jistě dobrá zpráva. Páč, jak jsem říkal, máme první tři dotovaná místa. Pojďme na to, protože partnerem dnešního kvízu je Orlen a Visa. Léto začíná na Orlenu a s Visa může být ještě chutnější, když na čerpacích stanicích Orlen zaplatíte kartou Visa. Můžete hrát o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou taky grily Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Stačí zaplatit, zaregistrovat kód z účtenky a jste ve hře. Více najdete na soutěžorlen.cz. Takže až pojedete kolem Orlenu dneska, tak zaplaťte kartou Visa a jste ve hře.
2: No,
1: je to jednoduché. A na prvním místě hrajeme o palivo, tedy do čerpacích stanic. Jsou to karty v hodnotě 2 500 na prvním, 2 000 na druhém a 1 500 na třetím místě.
2: To by se mě hodilo. No. Každý den dojíždím 102 km sem, 102 km zpátky.
1: Ty bláho.
2: Ideální.
1: No, tak při dnešních cenách ještě, viď?
2: No.
1: To je dobrý.
2: No, je to odstřelený.
1: To musí mít zlatý důl, kamaráde, to není možný.
2: No tak.
1: To si dáme, co neřek akorát.
2: Počkej, jsme na Evropě 2, to je zlatý důl, už ne.
1: Jo, tak to jo, no. To je...
2: Myslíš, že odpoledne jste jinak placení než
1: ty
2: dopoledne?
1: Ty jsi to moje zlato kočičí. No dobrá.
2: Takhle tak, víme, že na Evropě 2 ráno je velmi dobře placené, ne? To víme.
1: To nevíme. Jako
2: nevíme?
1: To
2: tak nevíme, tušíme to.
1: Tušíme to.
2: Tušíme
1: jenom,
2: to.
1: No. Ale nejsem si jistý, jestli je z toho ráno na Evropě 2, člověče, to co vidíme. Každopádně, jestli ano, tak jsme těžce pohodnocení odpoledně. Tak přátelé, ale teďka pojďme od finančních machinací a řečí k tomu, o co vlastně hrajeme, to jsme si řekli, a jdeme na to, co je zásadní, za jak dlouho startuje kvíz, jo. Kvíz startuje, teď mi to tady spadlo, člověče, Pavle, jo.
2: Za 32, 1, za půl minuty přesně.
1: Za půl minuty
2: teď.
1: Přesně, tak to je dobrý, protože mě to teďka spadlo, ale ono se jistě nastartuje zase. Zatím se tak neděje, teda přiznávám.
2: Já jenom doufám, že otázka bude, jestli jsou Češi na mistrovství světa, to vím správnou odpověď.
1: Jo, víš?
2: Ano, vím.
1: Hele, já jsem...
2: Nebo jsme se tam nedostali?
1: Já se tam zkusím přihlásit znova.
2: Hele, deset sekund.
1: 10 sekund před začátkem jsem se přihlásil do kvízu, je
2: paráda.
1: To dobré.
2: Tak koukám, že bude hrát 700...
1: 800. Skoro.
2: Já mám 785.
1: To narůstá děsně rychle. Tak jo. Jdeme na to, první otázka startuje.
2: Tak pozor, první otázka zní. Kdy naposledy si zahrál český národní tým na mistrovství světa?
1: OK.
2: Za A 2006, za B 2010, za C 2016. No.
1: Nevím. Dával jsem variantu B, protože jsem nevěděl, ale bude to možná spíš A. Co?
2: Já si myslím, že to bude Ačko.
1: Je to Ačko.
2: Je to Ačko.
1: Hmm. No jo, no.
2: Já, abych náhodou nevyhrál, tak jsem dal Cčko. Radši.
1: Dobrý.
2: To přeju našim posluchačům.
1: Dobrý. 550 z vás ale vědělo, takže vy všichni jste samozřejmě v šanci o to ještě zvítězit. Já už ne. Já se propadám.
2: Já jsem 771.
1: Já jsem 638, krásný začátek.
2: Jak se jmenuje nejmladší hráč českého týmu?
1: Kristovanoho.
2: Za asi A. Hugo Sochůrek, za B. David Jurásek, anebo za C. David Zima.
1: Dobrý, no, tak takový kvíz jsem přesně čekal a proto jsem z toho neměl dobrý pocit.
2: Já
1: a dával jsem Sochůrka, to mi něco říká.
2: Jo, tak já jsem dal Zimu zase, protože...
1: Hele,
2: a
1: fakt, že jo.
2: Ty seš dobrý.
1: Fakt, že jo, čověč. Někde jsem četl jméno, říkám si, zajímavé jméno, navíc můj kamarád se mu podobně, takže mi to tam utkvilo. 527 opět správně. Znamená to, že se pořád ještě držíte ve hře, ale to věděli skoro všichni. To je,
2: ano.
1: To je skoro všichni to
2: Já
1: věděli.
2: Jsem se propadl na 700. Tak pojďme na další otázku. Kde nebude hrát český tým na letošní mistrovství světa? Za A Mexico City, za B Atlanta nebo za C New Jersey?
1: Nevím.
2: No, nevíš to?
1: Nevím to.
2: Nevíš to?
1: Ty to taky nevíš, veď?
2: Já nevím, dal jsem New Jersey, tam ty... znám, že se hraje hokej.
1: Já jsem dával Atlantu, ale to je asi blbost, co?
2: No, tak uvidíme.
1: Hele, New Jersey.
2: Se, hele,
1: fakt, že jo.
2: Já to trefil.
1: Ty jsi to trefil, vůbec jsem nevěděl, že to je New Jersey. Uh-huh. Ale Atlanta vás hodně taky lákala, 275 z vás lákala Atlanta, skoro 500 ale dávalo zase New Jersey, takže máme tady fotbalové odborníky. Co jsem získal na otázce, předtím jsem ztratil na otázce této. Sociálka je první, blahopřejeme.
2: Dobře, gratulujeme. Kdo má na kontě nejvíc startů za český fotbalový národní tým? Za A Tomáš Rosický, za B Petr Čech a za C Jan Koller.
1: To bych typoval asi správně.
2: Já bych věděl asi, no, já bych věděl.
1: To asi není, to není asi potřeba nějak zásadně rozporovat, protože Petr Čech tam byl tak dlouho, no, že to nemůže být nikdo jiný.
2: A ano. Je to Čechino.
1: Tak, tak.
2: Je to Čechino.
1: To bylo víceméně jasné, ale i Honza Koller, ten tam byl taky dlouho, pochopitelně vás zlákal, 250. Teďka se zase nahrabu nějaký body, pojď.
2: Hele, já taky. Hele. Kolikátej seš?
1: 530.
2: Já 596.
1: Nekecej.
2: Hnedka za tebou.
1: 538 konkrétně teda.
2: Tak pojďme na další otázku, která zní, kdo je kapitánem českého národního týmu?
1: Jasně, tak, jasně.
2: Za A Tomáš Souček, za B Patrik Čik, anebo za C Ladislav Krejčí mladší. No. Takhle, Krejda by si to zasloužil.
1: Jo. Já jsem dával teda jako Šika, no.
2: Ty jsi dával Šika?
1: Ale to asi, já jsem totiž viděl, že střílel nějaký gól nedávno. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, že by to mohl být kapitán.
2: To? A je to Ladislav Krejčí mladší. Vidíš to, já jsem říkal, že by si to zasloužil.
1: A já jsem viděl video právě se Šikem, jak dává gól, ale tak jsem si říkal, to bude asi kapitán.
2: No, co? Vidíš to.
1: Není, není. Ale jenom 36 míst mi to stálo, protože jenom. Asi málo kdo věděl, no.
2: Dobře.
1: Hodně věděl, no. Honza první každopádně.
2: Tak pojďme na další otázku. Jakého nejlepšího umístění dosáhla samotná Česká republika na mistrovství světa? Postoupila do čtvrtfinále, postoupila do semifinále, zůstala ve skupině. Takže
1: no jo.
2: Budeme jim věřit, ne? Trošku hochům.
1: Tak to teda, já se přiznám, že jim moc nevěřím hochům.
2: No
1: já jsem dával Cčko teda, zůstala ve skupině jsem dával.
2: Zůstala ve skupině.
1: Protože jsem, nikdy jsem nezaznamenal, že by postoupila výše než do čtvrtfinále nebo semifinále, to ne.
2: Já bych si to tak přál, ale...
1: No, ale jenom 222 z vás dávalo. Teď si zase něco nahrabu, člověče.
2: Takže, kolikátý jsi?
1: Hele, teďka se dostávám na 463.
2: Jsi dobrý, já 657.
1: Honza první, Giovanni Serena Dovány, druhý, Bugi 44.
2: Tak další otázka, proti jaké zemi budeme hrát v základní skupině? Mexiko, Kanada, Brazílie.
1: No jasně.
2: Tak to je snad jasný, ne?
1: To asi víme, ne? Mm-hmm. Navíc to bylo před chvilkou ve zprávách.
2: Ano.
1: Že je to, doufejme tedy, varianta A Mexiko.
2: Takhle, my bychom si přáli jako fanoušci, aby to byla Brazílie, aby jsme viděli nějaký fotbal,
1: to
2: že jo?
1: No. Takhle, já jako fanoušek bych si psal Kanadu, aby to bylo snažší.
2: Tak Mexiko odpovědělo vás
1: všichni,
2: hodně,
1: všichni,
2: skoro všichni.
1: V podstatě všichni, no.
2: Skoro.
1: Kanada a Brazílie tam v podstatě nefigurovaly, to je 100 a 100. Mm-hmm. Malinko jsem si polepšil, 450. Honza stále první, Pascal druhej, Giovanni Seredovany. Aha, takhle to je, Seredovany, dobrý, Giovanni Seredovany je třetí.
2: Tak jaké číslo dresu obléká Patrik Šik za národní tým? Za A 10, za B 14, za C 16.
1: Já jsem tady vycházel z jednoduchého předpokladu, teda se přiznám.
2: Ano, ano.
1: A to je opět už po druhé, když vůbec nevíš, dávej B.
2: B, já jsem dal taky B.
1: 14
2: a,
1: jsem dával.
2: Hele, a Bčko je špatná odpověď.
1: Je to teda A, je to
2: tak
1: 10.
2: Tak já myslel, že desítku měl vždycky rozsavit a on to po něm zjedil.
1: Ta desítka mi přesně někomu náležela a on to byl Rosický, že jo. Dobře, takže se propadám o 52 míst dolů, jsme zpátky na místě 502 konkrétně.
2: Takhle koukám, na třetím místě je Pascal a druhý Pascal, tu jsem já na 628.
1: Hezký.
2: Ale další otázka zní, kolikáté mistrovství světa ve fotbale se letos koná? Za A 23, za B 27 nebo za C 32?
1: Tak to opravdu.
2: Že bys dal B?
1: Je pravda, Pavle, že jsi už jako poodhalil zákoutí mojí taktiky, dal jsem opět Bčko.
2: Já jsem dal Ačko, 23. Víš proč?
1: Nevím.
2: Protože můj syn má na dresu 23 a pozor,
1: nekecej.
2: Ono mě to pomohlo.
1: Fakt to pomohlo.
2: Pomohlo mě.
1: Ale
2: to.
1: Nejméně z vás dávalo 23, přátelé. 27, no. Co jsem dával já, byla nejčastější odpověď 350 z vás.
2: Jo, teďka jsem vyletěl.
1: Teď jsi vyletěl, víš?
2: No, 535.
1: Nekecej, 521.
2: No, tak jsi furt lepší. Tak
1: Honza
2: teď rozhodne.
1: První.
2: Desátá otázka. Kdo naspíval oficiální píseň k letošnímu fotbalovému šampionátu? Katy Perry, Celine Dion anebo Shakira?
1: To víme naštěstí.
2: A tu hrajeme.
1: Už hrajeme, ten song hrajeme, jo?
2: No jasně.
1: No jo. Dnes je to Die Die. Není to teda anglicky Die Die.
2: Die. Takže je to
1: die,
2: jasně.
1: Die you, ale to je co jiného zase.
2: Shakira
1: jednoznačně a to věděli skoro všichni. Byť Katy Perry vás taky hodně nadchla, tady si trochu polepším si myslím tím pádem, díky Katy Perry, kterou jste odpovídali často. Uh-huh. 474. místo
2: Tomáš. Já 491,
1: no,
2: jsme na tom skoro
1: ale
2: stejně.
1: Honza první, Maty druhý, Michal třetí, my vám blahopřejeme, to je trojice, která získává palivové karty v hodnotě 2,5, 2 a 1500 korun od Orlenu společně s Vizou a my se budeme těšit zase příští středu při stejném kvízu, kde bude opět dotovaná první, druhá a třetí pozice.
2: A já bych ještě dodal, gratulujeme a fandíme Čechům, pozor, v pátek ráno ve 4 začínáme prvním zápasem.
1: Mě trochu naštvali ten český národní tým.
2: Počkej, ty jsi v pohodě.
1: No, já jsem
2: ty vysíláš až od 3,
1: no,
2: ty můžeš se koukat, ale co
1: mi... Mě naštvali teďka všeobecně, jak jsem se neuspěl se moc dobře v tom kvízu. Tak ten český fotbal nějak mi trochu...
2: Tak jako... si pusti nějaký šachy, hele.
1: A fandím Koreje od teď.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na europa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
6: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v Prodoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
8: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
7: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
9: Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
15: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
16: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
17: Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární gólman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

0: mámu. Litoň
1: mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Jsem tady osamocený bez kolegyně Hejdové a proto využiju telefon, abych se připojil ke své matce, abych jako hodný synek zavolal, když jsem osamocen právě jí. Tak snad tam mi bude hodná, vytáčím.
2: Ano, Tomášku.
1: Nazdar, máti.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co?
2: No nic, no, tak co? Já jsem prostě ulítaná, já jsem rozlítaná, já nic nestíhám. Já jsem prostě úplně marná.
1: No tak to tak nějak tušíme, ale co se zase děje a kam jsi letěla
2: ale
1: a proč?
2: Se neděje, ale snažím se prostě tady nějaký resty, mám doma na zahradě, tohle, to, tamhle, to. Já se totiž marně snažím splnit všechny svoje cíle, co jsem si dala už v roce 2005.
1: Jo.
2: Abych stihla v roce 2006.
1: Aha, ale máme rok 2026, no, jako to je...
2: No, ale já jsem je měla původně už mít hotový v roce 2004, protože byly naplánovaný už v roce 2003, takže týko se snažím prostě v nějakým začarovaným kruhu se motám furt.
1: Čoče, ty by si mohla být jako námět na horor.
2: Myslíš, takhle, jako scénaristka bych byla výborná.
1: No, no tak ono se to jmenovalo kruh vlastně a ty vlastně v tom kruhu bloudíš, takže proč ne?
2: No, ale co spíš než scénaristku, já bych si v tom chtěla zahrát.
1: Jo, a tam se ušetří za líčení, to je super nápad, matko.
2: No, já bych byla výborný vrah, totiž já bych chtěla být nějaká vražetkyně. Je mi jedno, co budu vraždit, hlavně, že budu vraždit.
1: No, tak chudák táta. Hele, zavoláme se zítra i se Zorkou, jo?
2: Jo, už bude, už tam bude, jo?
1: Jo, jo, měj se.
2: Tak jo, ahoj.
1: Tak čus.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
3: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
4: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární golman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je, a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Hej, bej se s Pigim.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, od Alena Walkera Faded.
6: Jo, Faded, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
10: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu, tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
11: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
12: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
13: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105,5.

0: Přátelé, posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady se teďka zamyslel, já jsem se díval na fotbalový mistrovství, jak to vlastně máme rozehraný, nebo s kým budeme hrát. A úplně jsem zapomněl, že je už celá hodina, že 16.01. Takže prosím vás, je asi čas si dát zprávy na 16. hodinu. A dneska máme tedy středu 10. června. To je důležité si připomenout. Zprávy má pochopitelně Káťa Říhová. Tak pojďme na ně ještě jednou, jako by se nic nestalo. Hezký den. Odpolední show na Evropě 2, to se jako by nic nestalo, jak jsem říkal. Posloucháte odpolední show a jdeme na zprávy.
1: Pěkné odpoledne u zpráv. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, dnes mírně klesly. Litr benzínu v Česku zlevnil o 10 haléřů na 41 korun na 40 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun na 91 haléřů za litr. Po rekordně suchém jaru zažívá Česko nyní v polovině června typické medardovské počasí. Další významná srážková situace dorazí dnes a v noci na zítra. Nejvíce srážek spadne ve východní polovině republiky. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo první letošní návštěvníky přivítat už tento víkend. Závěrečné přípravy na sezónu jsou tak v plném proudu. Správci areálu pečují o zeleň, čistí bazén i okolní dlažbu a kontrolují bazénové technologie. Pokud to počasí dovolí, koupaliště první návštěvníky přivítá 12. června. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur, tedy asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informoval na webu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi kolem kilometru 353 ve směru do Brna zabrali vozovku silničáři a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty dnes od 14 do 19 stupňů. Podobné to bude zítra, kdy čekáme oblačno, občasný déšť a teploty od 14 do 18 stupňů. Tolik aktuální zprávy, po nich pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: A aby toho nebylo málo, mám pro vás další krásnou hudební soutěž, tak buďte se mnou i dál tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Eteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Možná jste před chvílí zaslechli, že Činasky chystají Open Air léto, což je takový pořad vlastně jejich turné, které startuje už 13.6. za 3 dny a končí v pátek 11. září. Takže celé léto máte možnost se dostat na speciální 4měsíční turné. A to turné nebude jen tak samozřejmě. To nebude jenom, že budou koncerty. To bude celá show, protože to tady čtu a jsem z toho nadšenej. To je program na celé odpoledne, kdy začínáte už 17 hodin, máte tam speciální kapely, kteří jsou jako předskokani, máte tam i třeba Libora Boučka, který tam bude dělat vědomostní kvíz a i talk show s kapelou a zajímavými hostmi. DJ Friky, který to bude startovat a nebo třeba dělat rozehřívačku. No prostě spousta hostů, kteří se vystřídají na pódiu, tak aby podpořili celkově krásné odpoledne právě z Činasky. Vy u toho být můžete, za prvé buď to tak, že se zaplatíte lístky, anebo tak, že budete soutěžit s Evropou 2, tedy konkrétně dnes se mnou. Máme ve hře 4 lístky a potom ještě v pátek 4 VIP vstupenky, kdy máte další benefity k těmto 4 lístkům. Ovšem dnes, tedy 4 běžné vstupenky, mechanika je velmi jednoduchá. Až se ozve song Činasky, Láska a data, voláte 257 400 888 a třetí volající, který se dovolá sem do studia, tak získává tyto 4 lístky bez soutěžní otázky, což je ta příjemná zpráva. Horší je, že se musíte provolat, až zazní Činasky a být třetí volající. Tak, hele, přeju vám hodně štěstí, tvůj, tvůj, tvůj, jak se říká, a za chvilku se slyšíme. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že mě s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. 5násobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
14: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Europa2.cz. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Čínasky, Láska a data, song, který dobře znáte, a navíc nejenom, že ho znáte, ale může vás dostat ještě na blížší seznámení s kapelou Čínasky, znamená to na jejich turné čtyřměsíčním, které startuje právě za 3 dny a trvá až do září, jak jsem říkal. To turné není běžné turné, není to pouze koncert, kdy Čínasky vystoupí, pak skončí a vy odejdete. Je to program, který trvá celé odpoledne, zhruba od 17. hodiny. Jsou tam hosté hudební, předskokani, jsou tam hosté z řad celebrit, jako třeba Libor Bouček, který bude na většině zastávek a bude mít zábavný kvíz, který bude moderovat a vy se můžete utkat proti všem ostatním, protože se bude hrát na mobilních telefonech. No prostě bude to velkolepá záležitost. Je to posunutí levelu běžného koncertu o několik stupňů nahoru. Jo. To znamená, že Čínasky opět ukázali konvence zbořit dokázali a dokázali ukázat něco nového. Tak přátelé, my tu máme Honzu, který je třetí volající. Honzo, ahoj.
1: Ahoj Tome, zdravím posluchače Evropy 2, ahoj.
0: Čau, ty jsi říkal, když jsem se ti dovolal, když jsem ti to zvednul, že nejraději bude přítelkyně.
1: Určitě přítelkyně, to tady tajně naslouchá mýmu telefonu, protože jdeme v autě, tak to mám na uchu, očekává, co se bude dít, takže ta má radost ohromnou a takovej opožděnej dárek narozeninám, ale tak
0: dobře.
1: Co se dá dělat, berem i tak.
0: Tak na ní uděláme takovou jako kulišárnu, jo, rychle, jo. Tě slyší určitě málo, jo. Tak se řekni, že soutěžní otázka je, kdy se narodil přesně Michal Malátný, jo, že na to máte 3 sekundy.
1: Tak... soutěžní otázka je, kdy se narodil Michal Malátný, ale tak kapela je tak z roku 80. Tak,
0: no rychle, ať to řekne rychle, jinak to nestihne, jinak nevyhráte lístky.
1: Rychle, jinak to neplatí.
0: Tak honem, co řekne, co řekla?
1: To řekla.
0: Tak bohužel, řekni, že bohužel to propadlo. Bohužel to propadlo.
1: Ak nic, tak prej, smůla, jedeme domů.
0: Jak se tváří?
1: Brečí, venku prší, teče
0: rečí z očí. Ježiši, to snad ne. To jsme nechtěli. Každopádně, Honzo, ty můžeš říct přítelkyni, že soutěžní otázka skutečně nebyla a že v tuto chvíli získáváte 4 lístky na koncert nebo respektive na jednu ze zastávek tour kapely Čínasky.
1: Skvělý, je to tam, paráda.
0: Je to tam, jak říkáš. Na vás bude si vybrat, rozpětí časový je značný, tedy 4 měsíce, tak snad si čas najdete, bezespodu. K tomu ještě potřebujete další 2 lidi, abyste byli ve 4 a já vám blahopřeju a mějte se hezky, užijte si to.
1: Skvělý, moc děkuji.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a jak bylo řečeno, v pátek se hraje o 4 vstupenky, ale tentokrát jsou zatím ještě 3 písmena. VIP. Tak, poslouchejte Evropu 2 celý týden i tento pátek.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v ProDoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na ProDoma.cz. ProDoma.
7: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
8: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
9: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Volkra, Three Fighters.
12: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
16: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
17: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
18: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Forgot lyrics.
1: Maximum TV Musique.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já se dneska snad usoutěžím. Ale to je dobře, protože vy vyhráváte. Dneska skutečně i kvíz Vyklepni zástěru byl dotovaný, takže kdo ho dneska nehrál, tak máte smůlu, mohli jste vyhrát hezké čerpací palivové karty. Nicméně ten kvíz jako takový si můžete zahrát ještě na webu Evropy 2. Kdo by chtěl vyzkoušet svoje znalosti z fotbalu, Češi na mistrovství světa, tak na webu Evropy 2 si můžete zahrát i z tohoto archivu kvízového. No ale pojďme na tu aktuální soutěž, která pro vás ještě má smysl a má co nabídnout, a to sice vstupenky na kapelu One Republic. My o stejnou cenu soutěžíme celý týden, takže možná si už brousíte zuby a říkáte si, kdy to přijde. Právě teď to přichází, přátelé. Dvě vstupenky na tento mega koncert One Republic, který se koná 27. června v pražských Letňanech. Logicky, až zazní to kapela One Republic, to je od teďka, co to vyhlašuji dál. Voláte 257-400-888, třetí volající se utká se soutěžní otázkou a já vám ještě samozřejmě prozradím, kdo vám tyto dva lístky na One Republic přiváží a přináší. Tak dávejte pozor na tuto kapelu, pokud chcete vyhrát, a do 18. hodiny já musím bezpečně rozdat. Evropa 2 s vámi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.

0: 17.01, dostali jsme se do fáze dalších zpráv. S Káťou Říhovou jste na Evropě 2 a s odpolední show.
1: Pěkné odpoledne, druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale jen povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu už od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy ředitelům škol. Papež Lev XIV. Dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámu Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Teď už má slovo Zuzka.
2: Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než 2,5 letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích se však objevuje kritika vysokých nákladů i obavy z přehřívání nové dlažby. Slavnostní otevření zrekonstruovaného prostoru se uskuteční 17. června v poledne. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kolumbijská zpěvačka Shakira znovu spojila své jméno s fotbalovým mistrovstvím světa. Společně s nigerijským hudebníkem Burna Boyem vydala oficiální píseň šampionátu 2026 s názvem Dai Dai, která ještě před začátkem mistrovství světa překonala hranici 100 milionů zhlédnutí na YouTube.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 se zdržíte mezi 10. a 11. kilometrem ve směru do Chomutova. Probíhají tam práce na silnici a levý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Také zítra nás čeká hodně oblačnosti a během odpoledne bude pršet. Místy se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty zítra budou stejné jako dnes, tedy mezi 14 a 18 stupni. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje středeční odpolední show s Tomášem Zástěrou.
0: Jojo, pořád čekáme na One Republic, tentokrát starší song All The Right Moves, pak voláte 257-400-888, soutěžíme o dva lístky na tuto kapelu na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Skutečně tohle byly One Republic. Vy fanoušci se byli 100% jistí, vy ostatní polojistí a někteří si jistí nebyli, ale tak ty předpokládám až tak nesoutěží, protože třeba kapelu vůbec neposlouchají, ačkoliv je to legenda. Každopádně, kdo přináší dvě vstupenky na koncert kapely One Republic, který proběhne 27. června v pražských Letňanech, je to Mega Maxa od loterie Maxa. Je to hra o opravdu velké částky, losuje se dvakrát týdně a hraje se až o 200 milionů korun. Výhodou je, že výherci se o výhry nedělí, takže každý předem ví, o co hraje. Loterie Maxa je česká loterie, ve které losujeme dvakrát denně 6 čísel ze 49 a hrát můžete už od 10 korun, nejvyšší výhra dosahuje až 50 milionů korun. U Maxi si můžete zahrát i stírací losy nebo online bingo. Navíc za každou sázku získáte odměnu www.maxa.cz. Třetí volající, který se utká s výherní otázkou, tak je Kuba. Kubo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak pojďme na soutěžní otázku. Já jsem tady dělal naše posluchače do kategorie fanoušků One Republic nebo polofanoušků, nebo ti, kteří kapelu neznají a neposlouchají. Ty seš v jaké části?
1: Jednou jsem na koncertě byl, takže občas si to poslechnu, ale nemohu bych říct, že jsem nějaký úplně skalní fanoušek.
0: Takže seš jako takový polofanoušek, jak jsem říkal. No. Není to skála, je to takový pahorek jenom prostě. No. Tak, pojďme na to, Kubo. Soutěžní otázka ke středě zní takto. Kolikrát týdně se losuje Mega Maxa? Za A dvakrát týdně, úterý a čtvrtek, nebo za B třikrát týdně, za C pětkrát týdně? Víš, potřebuješ nápovědu, poslouchal jsi?
1: No, určitě bych poslouchal jsem, ale raději bych si nápovědu, pokud bys tam nějakou raději měl, tak bych ji využil.
0: Dobře, Mega Maxa je, tak já ti řeknu takhle celý, jo, tu citaci, abys to věděl. Mega Maxa od loterie Maxa je hra o opravdu velké částky, losuje se dvakrát týdně a doplň tady varianta A, B nebo C. Ačko bylo dvakrát týdně.
1: Tak to si myslím, že by to bylo asi to Ačko.
0: A myslíš si to, milý Jakube, zcela správně. Dvakrát týdně se losuje, úterý a čtvrtek, tím pádem ty jsi vylosoval aktuálně dvě vstupenky na One Republic v pražských Letňanech 27. června. Blahopřeju.
1: To mám radost, děkuju moc.
0: S kým půjdeš? Víš?
1: Když mám někdo pohlídá děti, tak vezmu určitě manželku, ale to se bude muset ještě domluvit.
0: A když nepohlídá, tak hledáš k sobě někoho druhýho.
1: No, já myslím, že někoho najdu. Výborně. Nebo žena se někoho najde, uvidíme.
0: Kubo, blahopřeju ti, užij koncert, ať to bude s kýmkoliv, ideálně potom se ženou, ať máte od dětí chvilku klid a zase třeba někdy naslyšenou na Evropě 2.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj.
1: Ahoj všem posluchačům.
0: My hrajeme o stejnou cenu i zítra a v pátek, znamená to, že až do konce týdne. Těšíme se třeba právě na vás na Evropě 2.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Ahoj, ahoj, tady Nice Boy.

0: Chce být. Nice boy. Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
12: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Zpátky k muzice.
13: Evropa 2. There's a place in this old town.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý.

0: Mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Jsem tady osamocený bez kolegyně Hejdové a proto využiju telefon, abych se připojil ke své matce, abych jako hodný synek zavolal, když jsem osamocen právě jí. Tak snad tam mi bude hodná, vytáčím.
2: Ano, Tomášku.
1: Nazdar, Máti.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co?
2: No nic, no, tak co? Já jsem prostě ulítaná, já jsem rozlítaná, já nic nestíhám. Já jsem prostě úplně marná.
1: No tak to tak nějak tušíme, ale co se zase děje a kam jsi letěla
2: a
1: proč?
2: Ale nic se neděje, ale snažím se prostě tady nějaký resty, mám doma na zahradě, tohle, to, tamhle, to. Já se totiž marně snažím splnit všechny svoje cíle, co jsem si dala už v roce 2005.
1: Jo.
2: Abych stihla v roce 2006.
1: Aha, ale máme rok 2026, no, jako to je...
2: No, ale já jsem je měla původně už mít hotový v roce 2004, protože byly naplánovaný už v roce 2003, takže teďko se snažím prostě v nějakým začarovaným kruhu se motám.
1: Čoče, ty by si mohla být jako námět na horor?
2: Myslíš, takhle, jako scénaristka bych byla výborná.
1: No, no tak ono se to jmenovalo kruh vlastně a ty vlastně v tom kruhu bloudíš, takže proč ne?
2: No, ale co spíš než scénáristku, já bych si v tom chtěla zahrát.
1: Jo, a tam se ušetří zalíčení, to je super nápad, matko.
2: No, já bych byla výborný vrah, totiž já bych chtěla být nějaká vražetkyně. Je mi jedno, co budu vraždit, hlavně, že budu vraždit.
1: No, tak chudák táta. Hele, zavoláme se zítra i se Zorkou, jo?
2: Jo, už tam bude, jo?
1: Jo, jo, měj se.
2: Tak jo. Ahoj.
1: Tak čus.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autoeuro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autoeuro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v ProDoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na ProDoma.cz. ProDoma.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

0: Činasky a selhání v odpolední show na Evropě 2. Takhle, my jsme dneska o činasky už mluvili, nebo aspoň já, měli jsme soutěž tady. A já už tady vítám také osamoceného Ondru, bez Petra. My jsme se dneska sešli, veď, dva slamění vdovci.
1: Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Ondro.
1: Je to náhoda, Zorka není, Petr není.
0: A činasky zpívají o jejich selhání.
1: No,
0: to je nádherné. Já vím o Zorce, kde je, já jsem to už říkal na začátku, ještě doplním, kdo neposlouchal odpolední show, nebo teď si říká, kde je zas ta Zorka?
1: To tak, si říkám já právě.
0: Přesně, tak Zorka je na třídní besídce syna Nikoláska,
1: no, tak to jo.
0: Ve školce, tentokrát jako opravdu mateřská povinnost, kdy tam loni myslím nebyla, synovi to bylo hrozně líto.
1: No jasně.
0: Tak má nějakou roli rytíře, musela to pochopitelně vidět z první řady.
1: Aby... Zorka má roli rytíře?
0: Ne, ten syn.
1: Jo, rozumím. Jo. To je hezký.
0: No.
1: Rytířský.
0: Ona chtěla taky, ale nestrhla brnění na poslední chvíli.
1: Ale princeznu by mohla hrát.
0: To by mohla.
1: To je pravda.
0: Královnu spíš už teďka, no.
1: A bude zítra královna zpátky v hradě,
0: zítra,
1: tady?
0: Zítra
1: na
0: bude.
1: Zámku?
0: Ano, zítra tady na zámečku se objeví, předpokládám, že včas a normálně. To znamená, že zítra odpolední show v plném složení, kde máme Petra teda?
1: Petra je na Moravě, pracuje.
0: Hmm.
1: A ještě jenom zpátky k tomu našemu zámku tady krásnému.
0: Ano.
1: Když Zorka je královna.
0: A tuším, kam ti míříš. Ano, jsem Šašek. Ty bývali v království většinou nejdůležitější. Tak zítra, čau.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch. Nice boy. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: 3, 2, 1, teď přesně 18 hodin, posloucháte Evropu 2, tady je Katka a čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. V Hradeckém parku 360 dnes začal 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Policisté v souvislosti s festivalem posilují hlídky. Dohlížet budou hlavně na dopravu. Po rekordně suchém jaru zažívá Česko nyní v polovině června typické medardovské počasí. Další významné srážky dorazily dnes a dorazí také v noci na zítra. Nejvíce srážek spadne ve východní polovině republiky. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Historie krajkářství na Vamberecku sahá až do 17. století. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ve skleníku univerzity v Ústí nad Labem kvete agáve. Nejen pro biologii jde o naprosto unikátní zážitek. Tato rostlina totiž vykvete pouze jednou za celý svůj život. Na tento vzácný úkaz řada pěstitelů čeká 60 let.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi kolem kilometru 353 ve směru do Brna. Zabrali vozovku silničáři a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Také zítra nás čeká hodně oblačnosti a během odpoledne bude pršet, místy se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty zítra budou stejné jako dnes, tedy mezi 14 a 18 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2, večer na maximum s Ondrou Urbanem.
0: Já přeju hezký večer, jsem rád, že posloucháte a i dneska vám z toho může něco kápnout, protože budeme soutěžit. Tak rozhodně poslouchejte Evropu 2.
3: Evropa 2.

6 hodin a 5 minut, Leony a Callum Scott otevřeli dnešní večer na Maximum, u kterého vás vítám, přeju vám pěkný, i když vlastně trošku propršený středeční večer. A to je vlastně téma, o kterém můžeme taky pokecat na telefonním čísle 257 400 888. Jak to vypadá u vás na Moravě, ve Slezsku nebo v Čechách, všude, kde posloucháte Evropu 2. A k tomu si rovnou samozřejmě můžete nechat zahrát song na přání, protože až do 20. hrajeme podle vás, takže co vyberete, to vám rádi zahrajeme. A k tomu tradičně ve tři čtvrtě na sedm bude song za trest, ale hlavně ten telefon si uložte, abyste mohli vyhrát v dnešní soutěži. My už tady od pondělí soutěžíme o zájezdy, nebo chcete-li dovolené do Německa, a dneska tomu nebude jinak. Mám tady krásný zájezd, podrobnosti, ale hlavně to, jak to vyhrát, to budu prozrazovat za pár minut. No a dojde taky Petr Švancera. Myslím si, že to téma, které bychom se Švanci měli probrat, je úplně jasné, protože už zítra začíná takzvaný mundial, neboli fotbalové mistrovství světa. A tak Švanci je muž povolaný, se kterým bychom to měli probrat. Čili rubrika Žádný Švanci za chvilku na Evropě 2.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum Evropy 2, je tady Petr Švancara.
2: Zdravím tě, ahoj, a všechny ahoj. Taky samozřejmě.
1: Švanci, zítra nám to začne, fotbalové mistrovství světa.
2: Strašně se těším.
1: Že jo?
2: Strašně se těším. A vlastně klasický favority jsou jasně daní, že jo? Máš taky ty Francie, Španělsko, Brazílie. Těším se na naše, co tam předvedeme. Ale pozor, jsou tam jako týmy, který třeba vůbec jsem nikdy neviděl hrát, jo? Tam je prostě...
1: Třeba Anglie. No co?
2: Přesně tak, pak je tam třeba Real Madrid. Jo.
1: Barcelona. Ja, ale já se chci zeptat něco jiného. Ty jsi říkal na ano. začátku roku, že když se tam dostanem, což tehdy bylo z sci-fi, že bychom byli na mě, takže tam poletíš. Tak...
2: Chtěl jsem tam letět, ale mě do toho naskákalo tolik kšeftů, že prostě bohužel nemůžu, protože víš proč? Protože ty kšefty jsou v

0: Tady je Evropa 2, středeční večer na maximum a ještě než se dostaneme k pravidlům dnešní soutěže, tak vám rádi zahrajeme na přání a to konkrétně na telefonním čísle 257 400 888. Jsem zvědavej nejenom, kdo to otevře, ale hlavně jakou muzikou to dneska otevřeme. Tak kdo je na lince? Haló?
1: Tady David.
0: Nazdar Davčo, tak ty jsi dneska první, jak se máš?
1: Jo, dobrý. A víte, co se říká, jdeme všichni sborem za tím prvním volem.
0: A to jsi dneska ty teda, jo?
1: No, bohužel, a tak jako mám se dobře, no.
0: To je dobře, a můžem ti něco zahrát, co to bude?
1: Tak Machine Gun Kelly Blackbeard jsme tu už dlouho neměli.
0: OK, a chceš to někomu věnovat?
1: Zase jenom vám.
0: Děkujem. A?
1: A co vy jinak, jak se máte?
0: No, my se máme dobře, já jsem tady dneska sám, nevím, jestli jsi všiml.
1: A jo?
0: No, Petr tady není, představ si.
1: A v pátek tu budete?
0: V pátek, člověče, mám pocit, že nebudeme ani jeden z nás. To tady bude ale Kuba Štěpán, to je taky dobré zastoupení.
1: Jo, vy jste nejlepší, já vás tu poslouchám na Evropě.
0: Děkujeme moc krát. Tak prosím tě, ještě k té muzice Machine Gun Kelly, Black Bear a...
1: Jo.
0: My ex-best friend, ta.
1: Jo.
0: Okay.
1: Mám to tady.
0: Davčo, měj se krásně, rád jsem tě slyšel. Ahoj.
1: Já to taky, ahoj, čau. Večer na maximum.

0: 18 hodin 17 minut, ladíte Evropu 2 a to, že dneska posloucháte Večer na maximum, je pro vás dobře. Jak už jsem zmiňoval na začátku, může vám z toho něco kápnout a konkrétně vám z toho teda může kápnout krásný zájezd, nebo chcete-li dovolená, do Německa. Dneska s německou turistickou centrálou soutěžíme o pobyt na 2 noci se snídaní pro 2 osoby v hotelu Best Western v Quedlinburgu. Koukal jsem, kde je Quedlinburg, protože popravdě slyším to poprvý. Je to severozápadně od České republiky, takové hezké menší městečko. Z Ústí nad Labem jsou to necelé 3 hodiny. A je to hezké městečko, protože část Quedlinburgu je dokonce zapsaná na seznamu UNESCO. Takže byste viděli opravdu krásné město, přírodu a tak dál. A k tomu hlavně ten pobyt na 2 noci pro 2 osoby i se snídaní. Pokud byste to chtěli vyhrát, bedlivě poslouchejte Evropu 2 a jakmile zazní Rammstein... Mann gegen Mann... Jakmile zazní tento vítězný song, tak volejte 257-400-888. Když budete třetí v pořadí, mám pro vás připravenou soutěžní otázku. Tak vám držím palce, bedlivě poslouchejte Evropu 2.
1: Evropa 2. Večer na maximum.

0: Rock for People.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
9: Jaké to je žít s divokým zvířetem pod jednou střechou? Neobyčejné vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
10: Večer na Maximum vás tento týden odveze na báječnou dovču k západním sousedům. Dvoudenní vouchery pro dva se snídaní do hotelu Best Western v Německu jsou ve hře v pondělí, úterý, ve středu a v pátek večer na Evropě 2. Poznejte krásy Německa s německou turistickou centrálou a užijte si pohodu v Drážďanech, Erlangenu nebo Kvedlinburku. Vydejte se do Německa na víkend i letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte speciality místní kuchyně s Evropou 2.
11: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
0: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: 02 57 488 888, telefonní číslo do studia Evropy 2. Teď znovu máte možnost vybrat nějakou písničku, na kterou máte chuť, náladu, která třeba dlouho nehrála na Evropě 2. Halo, kdo bude vybírat? Halo? Tak tady se nám to nepovedlo, zkusíme náhradníka. Co teď, halo?
1: Čau.
0: Čau, kdo tam?
1: Hanka.
0: Ahoj, Hani, tady Ondra, Evropa 2. Jak se máš?
1: Jo, super, mám se super, jedu svítka, takže jsem super. Já tom...
0: Endorfiny, vyplavený, dobrá nálada.
1: Jo, jo.
0: Tak to má být. No a můžeme k tomu i něco zahrát, tak co to bude?
1: No, ty jsi to úplně zapomněla. Ježíš, nespomenu si, minulý rok byli v Praze. Takže Imagine Dragons?
0: Imagine Dragons, jasně.
1: Jo, a je to asi jedno, mě se líbí všechny prostě.
0: Tak něco novějšího, že jo, třeba Stars Will Align s Kygem?
1: No, třeba, já totiž stejně neumím říct ani jeden název.
0: Nebo Sharks. Dáme žraloky, Sharks, OK?
1: No, perfektní.
0: Dobře, jasné. A pro koho to bude, Hani?
1: Asi pro všechny, komu se to líbí, pro všechny, kdo dneska půjde cvičit a pro všechny, kdo mají depku ze škaredého počasí.
0: Bude to zase lepší. Tak tady jsou Imagine na Evropě 2. Ahoj!

0: Ne, tohle ještě nebyli Rammstein a jejich výherní song v rámci dnešní soutěže Večera na maximum na Evropě 2. Tohle byly All Time Low. A ještě než budou Rammstein, tak tady mám velmi dramatickou situaci. Zejména rodiče se do toho příběhu, který budu vyprávět, budou moc vžít velmi živě. Já jako rodič to vnímám úplně stejně. Tak si představte, chvíle obrovského strachu zažila v úterý k večeru maminka malého chlapečka z jedné obce nedaleko náměště nad Oslavou na Třebíčsku, protože jenom na chvilinku přestala svého chlapečka sledovat, to známe, prostě otočila se, no a najednou ho neměla. A nemohla ho nikde najít. Prohledala celý barák, prohledala celou zahradu, celý dvůr a malej nikde nebyl. Byla už tak nešťastná, že teda zavolala na pomoc policii, všechny dostupné hlídky hnedka dojeli na místo a ten chlapeček měl údajně zmizet v objektu uzavřeného dvora, z takového dvorku, z takové zahrady. Jenomže on ve skutečnosti zavřený nebyl, tam byl nezajištěný vstup, tudíž nešlo vyloučit, že se hoch dostal ven. Každopádně policisté ještě jednou pro jistotu prohledali ten objekt, tu domácnost a nakonec chlapečka našli. Malého chlapce nalezli v kufru odstaveného auta. Byl v pořádku. Vysvětlení toho jeho zmizení bylo nakonec prosté. Prostě chvilku poté, co do kufru vlezl, tam zřejmě usnul a proto to následné volání maminky neslyšel a nereagoval na něj. Prostě chrněl v kufru auta. Takže naštěstí happy end, dobře to dopadlo, ale ty nervy musely být šílený. A něco mi říká, že malý chlapeček bude velmi dobrý ve hře na schovávanou. Evropa 2.
1: Večer na maximum. Žhavý novinky Evropy.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.

Tady je Evropa 2, večer na maximum. Anet Fab dohrává v 18 hodin a 41 minut. Ano, blíží se 6:45 a pravidelní posluchači už ví, co to znamená. Jo, jo, blíží se dnešní song za trest. Znovu máte prostor tady v té oblíbené rubrice si postěžovat na někoho, kdo vás naštval, kdo vám provedl něco nepěkného. Já jsem moc zvědavý, o čem to dneska bude. Čili, jestli si chcete postěžovat, chcete někoho potrestat, pojďte do toho. Vemte telefon, vytočte 257 400 888 a objednejte někomu song za trest na Evropě 2.

0: za trest.
1: Ladíte Evropu 2 středeční večer na Maximum a je tady song za trest. Kdo dneska bude trestat? Haló?
2: Dobrý večer, trestat bude Pavlína dneska.
1: Dobrý večer, Pavlíno, já vás vítám. Tak povídejte, koho chcete potrestat a proč?
2: No, já bych chtěla strašně moc potrestat jednoho našeho občana, který náš úřad už několik dlouhých měsíců v podstatě terorizuje různými stížnostmi, podáními, dá se říct udáními, procházíme opakovaně různými kontrolami, ve kterých se naštěstí nic nepotvrdí, ale už je to tak strašně únavný, že dneska, když se mi povedlo se dovolat, tak jsem si řekla, že mu nechám zahrát nějakou hezkou písničku.
1: Jo, a jestli to dobře chápu, tak vy pracujete na tom úřadu a vyřizujete to teda?
2: No, já to úplně nevyřizuju, vyřizují to vesměs všichni moji kolegové různí, protože je to tak jakoby napříč tím úřadem, každou chviličku si stěžuje na někoho jiného a myslím si, že to pro celý ten náš úřad už je hrozně úmorný.
1: A jak se jmenuje jenom křestním jménem třeba ten pán?
2: Jmenuje se Jiří.
1: A pan Jirka, co třeba naposledy napsal, nebo s čím se na vás obrací, co ho tak jako zlobí? Ať si uděláme představu.
2: Tak teďka ho zrovna zlobí radar, který máme umístěný na komunikaci už několik let a tak různě na něj poukazuje, ale víceméně ho zlobí v podstatě každou chviličku něco. No, takže my už jsme prošli kontrolami ze všech možných úřadů i nemožných úřadů a naštěstí teda máme vždycky všechno v pořádku, ale to, jak nás zatěžuje, je opravdu strašně náročné.
1: On asi nemá co dělat. Tak píše psaníčka, nejspíš.
2: Tak si myslím, právě.
1: A volá občas i zavolá na úřad?
2: Ne, nezavolá, jenom píše.
1: No, dobře, tak pojďte panu Jiřímu něco přes éter Evropy 2 vzkázat.
2: Tak já bych pana Jiřího chtěla poprosit, aby nám dal pokoj už konečně všem.
0: Song za trest.
1: Písničku Dej nám pokoj jsem tady nenašel, ale tak našel jsem písničku Už mi nevolej. My to můžeme přetextovat na Už mi nepiš. Tak tady je song za trest na Evropě 2.

0: holky, už mi nevolej se postarali o dnešní song za trest na Evropě 2. Vlastně bychom to spíš přetextovali na už mi nepiš, nech mě být, protože paní Pavlína chtěla zahrát pro pana Jiřího, který pořád píše na úřad nějaké stížnosti a připomínky a strašně tím úřad zatěžuje a ukázalo se, že všechno je bezpředmětné a ty připomínky vůbec nemají smysl, protože všechno na úřadě i po kontrolách je údajně v pořádku. Tak možná máte ve svém okolí někoho podobného, kdo vám provádí něco zajímavého a podobného, tak jestli máte chuť, další song za trest tady bude v pátek. No ale na co my čekáme v rámci středečního večera na maximum, to je výherní song Mann gegen Mann, skupina Rammstein. Jakmile zahrají, volejte 257-400-888 a můžete vyhrát dovolenou v Německu od Evropy 2. Držím palce.
1: Večer na maximum. Evropa 2.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Evropa 2. 88.2.

0: Felix Jen, kaskáda Boy Charmy, neboli Upside Down, to je muzika, která otevřela druhou hodinu dnešního večera na maximum. Myslím si, že jsme touhle písničkou potěšili spoustu lidí, ale teď si můžete vybrat něco vy konkrétně, něco, co potěší vás a třeba i někoho dalšího. 257 400 888, kdo je na lince Evropy 2? Haló? Haló, slyšíme se? Někdo tam šustí, ale nechce si s náma povídat. No tak tomu se říká smolík, bereme někoho jiného. Tady Evropa 2, haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj, jak se jmenuješ?
1: Ondra.
0: Čau Ondro, je tady taky Ondra, to je hezká náhoda. Tak Ondřej, co ti můžem zahrát?
1: Rammsteiny.
0: A víš, že to je výherní song, ale... A to není takticky moc dobře zvolený, protože ty se pak nejspíš jako asi nedovoláš, když ses dovolal teď. Víš? Tak nenecháme to na později, ještě trošku ty Rammsteiny.
1: To je jedno.
0: Tak jo. Takže dám...
1: Linkin Park.
0: Tak Linkin Park, OK. A nějaký novější nebo nějaký starší?
1: Vy mě starší.
0: To znamená s Chesterem. Ty jsi v autě, že jo? Kam jedete?
1: Domů.
0: Konečně, po celém dni taky, že? Tak jo. A Ondro, měj se hezky a držím ti palce v té soutěži, jo? Třeba to vyjde.
1: Naschledanou.
0: Pojedete do Německa. Naschledanou, čau. Tak tady jsou Linkin Park, asi jeden z těch prvních hitů, který jim otevřel světa, dveře do celého světa. In the end, 7 hodin, 7 minut, magický čas tady u nás na Evropě 2.

0: Jo, už se to blíží. Tohle je oficiální hymna fotbalového mistrovství světa, která dohrála na Evropě 2. No a už zítra večer se otevřou brány tohoto šampionátu. Shodou okolností už vlastně zítra, tedy ze čtvrtka na pátek, hrajeme první zápas i my proti Korejcům, ale chci se dostat k jinému tématu. Fotbalista Viktorie Plzeň se zapíše do dějin mistrovství světa ve fotbale. A není to žádný člen české výpravy, ale je to reprezentant Rakouska. Brankář Florian Wiegle, který chytá právě za Viktorii Plzeň, je totiž historicky nejvyšším hráčem, který se na mistrovství světa objeví. Měří 205 cm, je to brankář logicky a ještě nikdy v životě, nikdy v historii takhle vysoký fotbalista na šampionátu nehrál. A když to dáme do druhého kontrastu, tak nejmenší nebo nejnižší fotbalista, který letos bude na šampionátu hrát, se jmenuje Cezar Janis, hraje za Panamu a měří 160 cm. Takže vlastně rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším fotbalistou na letošním mundialu je 45 cm. Já je tady vidím vedle sebe, ten brankář a ten fotbalista stojí, takhle se objímají a když je vidím, tak jsem si vzpomněl na film Dědictví a neb kurva hoši guten tag, Bohumil Stejskal a jeho teta.
1: Co to žere?
2: Teta, nebojte se, vás ne.
3: Večer na maximum.

0: Rammsteini osvěžili éter Evropy 2, ale hlavně je to výherní song Mann gegen Mann, který právě teď dohrál, a to znamená, že se blíží soutěž. Musím říct, že telefonní linka tady ve studiu bzučí a bliká, jak jen to jde, je to úplně obsazené, ale ještě než se dostaneme k třetímu v pořadí, tak musím říct, že vlastně nápad jet ať už na víkend, anebo na dovolenou do Německa vlastně není vůbec špatný. Můžete objevit nejkrásnější kouty Německa a ochutnat speciality místní kuchyně. Celý tento týden můžete vyhrát od německé turistické centrály jeden z poukazů pro dvě osoby na dvě noci se snídaní do hotelu Best Western a sami se přesvědčit o krásách Německa. Aby jsme tedy byli konkrétní, tak dneska budeme soutěžit o pobyt v Kvedlinburgu. Ale to budeme vlastně zmiňovat až za chvilku, až zjistíme, kdo dneska bude bojovat o tento krásný zájezd a krásnou dovolenou. Kdo je třetí v pořadí? Haló.
1: Haló, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se. Kdo se dovolal?
1: Tak to ne.
0: No jo, jo. Jak se jmenuješ?
1: Peťka.
0: Teď nám to nějak vypadávalo. Haló, ještě jednou.
1: Peťa, slyšíme se?
0: Peťa?
1: Ano.
0: Ano, Péťo, dobrý, tak nějak se slyšíme, snad to zvládneme. Už jsi byla někdy v Německu, myslím, jako na dovolené nebo na prodlouženém víkendu?
1: Ne, nebyla.
0: Není to špatný nápad. Já jsem byl před lety v Kolíně nad Rýnem a bylo to vlastně fajn, bylo to super. Ty to nebudeš mít, pokud vyhraješ až tak daleko, protože Kvedlinburg jsem koukal z Ústí nad Labem, jsou to zhruba 3 hodinky. Kde bydlíš?
1: No, já bydlím ve Zlíně.
0: No.
1: Nevím, no.
0: Pár hodin k tomu připočti a jsi tam.
1: Jo, to zvládnem. Hlavně jako je vtipné, já jenom jsem to chtěla zmínit. Já vás poslouchám asi 2 týdny teďka jenom. Vás vyloženě, když jako jezdím domů z kanclu.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem vás měla uložené jako telefonní číslo. Jenom jsem celé ty 2 týdny volala na špatné telefonní číslo.
0: A jak jsi to uložila, prosím tě?
1: Já jsem, místo na konci máte 888, tak já jsem měla 811.
0: Božínku! No ale...
1: Takže já se úplně divím, že jsem se domluvala.
0: Včas jsi to opravila evidentně a teď to má svoje ovoce, ale pozor, říkal jsi Peťa, že jo, Peťo?
1: Ano.
0: Máme tady ještě soutěžní otázku. Už jsem to zmiňoval, že dneska soutěžíš o pobyt na 2 noci se snídaní pro 2 osoby v hotelu Best Western v Kvedlinburgu a já se ptám, čím je nejvíce proslulé město Kvedlinburg? Chceš možnosti?
1: Ano. Jo.
0: Buď za A mrakodrapy, nebo za B hrázděnými domy, nebo za C surfováním.
1: A co bylo za B ještě? No?
0: Hrázděnými domy. Já musím říct, že Kvedlinburg je na seznamu UNESCO, nebo část toho města.
1: Já vím, že tam jsou nějaké jako hezké domy, si myslím, jako, tak že, bych dala, tyjo, ale
0: že,
1: nejsem...
0: Že by byly hrázděné, no tak třeba Bčko?
1: No, tak zkusíme Bčko, tak jo, já bych zkusila takový babank, zkusila bych Bčko.
0: Označují v systému možnost B, hrázděnými domy, a je to správně!
1: Ne. Moc děkuju.
0: Peti, moc gratulujeme. No a máš před sebou velký úkol. Jednak vybrat ještě jednoho pasažéra, protože je to pro 2 osoby a potom ze Zlína se dostat až do Kvedlinburgu.
1: Jo, tak to zvládneme.
0: Máte auto?
1: Jo, máme.
0: No, tak nemusíte jet na kole. To je přijatelná varianta.
1: Jo,
0: super.
1: Ale my bychom měli aj na kole. Kolik je to kiláků tak?
0: Je tak na kilometry, to nemám spočítané. Já jsem spíš ten časový cestovatel, takže Ústí 3 hodiny, z Prahy tím pádem zhruba 4 hodiny a ze Zlína do Prahy... No, tak 7 hodinek to budete mít zhruba.
1: Jo. A pojď, to zvládne.
0: Tak jo, moc gratuluju, zůstaň mi na lince a zatím se mě hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: No a o zájezdy do Německa budeme soutěžit, respektive máme tady ještě jeden a v pátek večer vám ho rozdáme v rámci Večera na Maximum na Evropě 2. Evropa 2.

0: Přesně o 7:30 přejeme hezký středeční večer na Evropě 2 a přidáme k tomu jednu kuriózní nehodu, která se stala včera u Smržic na Prostějovsku. Představte si, jede tam traktor s nákladem a nabourá do něj osobní auto a traktor se celý převrátil. Dokonce řidič traktoru musel být ošetřen zdravotníky, byl převezen do nemocnice, ale měl by být snad v pořádku. Přejeme brzké uzdravení. Nicméně, co je na tom nejkurióznějšího, je to, že na tom traktoru byly uložené bedínky se zajímavým nákladem. Byly to bedínky s jahodami a malinami o celkové váze asi 300 kilo a celková škoda je vyčíslena asi na 210 tisíc korun. 300 kilo jahod a malin. Pryč, vysypaný, na silnici. Čili vypadá to, že na Prostějovsku bude letos jahodová a malinová krize. Každopádně napadá mě trest pro toho řidiče, který způsobil tuto nehodu. 5 let povinného sbírání jahod a malin, dokud nenazbírá 300 kilogramů. Ať si to odpracuje. Evropa 2.
1: Večer na maximum. Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Na Prima Plus přichází česká verze úspěšné dating show. Věříte na lásku, na osud, na pravděpodobnost nebo na vzájemnou chemii? Luxusní vila v Thajsku. 20 single hot lidí, kteří by k sobě měli pasovat. A jedinečný vztahový experiment, který tu ještě nebyl. Kdo se s kým dá dohromady? Kdo potvrdí předem vypočítanou pravděpodobnost? A kdo naopak ukáže, že láska se prostě dopředu nedá spočítat? Are you the one? Nová dating show od 8. června na Prima Plus. Bude to meč nebo fail?
1: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Tady je Evropa 2 a večer na maximum. 19 hodin 40 minut, aktuální čas. No a to už stíháme jenom jeden poslední telefonát, takzvaný hvězdný last call. Kdo toho využívá? Halo, halo. Halo? Něco tam lupe, něco tam šustí. Někdo se tam dokonce směje, ale nikdo s náma nemluví, nevadí. Tak dáme možnost někomu jinému. Tady je Evropa 2, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Honza.
0: Čau Honzo, tak ty jsi dneska na závěr, co zahrajeme?
1: Bad Guy od Billie Eilish.
0: Hezky, to jsem dlouho neslyšel. Dobrý nápad. A pro koho to bude?
1: Pro mamku.
0: Má ráda Billie Eilish?
1: Ne, ale jo.
0: Ne, ale jo. A nebo spíš udělala dobrou večeři dneska, mamka?
1: Ne, my teď jedeme od kámoše akorát.
0: Jo, takhle. Takže večeře teprve bude asi.
1: Jo.
0: OK, no tak dopředu už přeju dobrou chuť, teď přeju šťastnou cestu a hrajeme na Evropě 2. Čau.
1: Děkuji.

likes to sing along with me, but she won't sing this song here.

0: Vzpomínka na rok 2019, kdy Billie Eilish tady tímhletím hitem prorazila do celého světa. Teď jsme ale v roce 2026 na Evropě 2. Večer na maximum je ve finále. Před náma ještě rubrika Žádný švanci a vzhledem k tomu, že zítra začíná mistrovství světa ve fotbale, tak se nemůžeme bavit o ničem jiným, než právě o tady tom šampionátu. Jestli tam třeba Petr Švancara náhodou nepojede, no... Uvidíme, respektive uslyšíme už za chvilku v rámci rubriky Žádný švanci na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
4: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
3: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: Muhammad Komar na zpad.
3: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
5: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
7: Co je za otázky, blbý?
8: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli a to potopili, Zorko.
7: Takže jsi je psal ty?
8: Samozřejmě, všechny.
3: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
9: No, to jsi odvážnej teda.
3: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum Evropy 2, je tady Petr Švancara.
2: Zdravím tě, ahoj, a všechny ahoj. Taky samozřejmě.
1: Švanci, zítra nám to začne, fotbalové mistrovství světa.
2: Strašně se těším.
1: Že jo?
2: Strašně se těším. A vlastně klasický favority jsou jasně daní, že jo? Máš taky ty Francie, Španělsko, Brazílie. Těším se na naše, co tam předvedeme. Ale pozor, jsou tam jako týmy, který třeba vůbec jsem nikdy neviděl hrát, jo? Tam je prostě...
1: Třeba já... Anglie. No co?
2: Přesně tak, pak je tam třeba Real Madrid, jo.
1: Barcelona. Já, ale já se chci zeptat něco jiného. Ty jsi říkal na začátku roku, že když se tam dostanem, což tehdy bylo z sci-fi, že bychom byli na mě, takže tam poletíš.
2: Chtěl jsem tam letět, ale mě do toho naskákalo tolik kšeftů, že prostě bohužel nemůžu, protože víš proč? Protože ty kšefty vznikají třeba leden, únor, březen a baráž se hrála, nevím, plácnu květen, nebo kdy to bylo. Jo? A to už tam bylo zapsané. A vlastně, když tam poletíš, tak ti to bude stát třeba 60, 80 tisíc. To tak je, nějaká vstupenka, nějaké ubytování, 2-3 dny tam chceš pobýt, že jo, nějaká letenka, tohle je jasný. A když odmítnu ten kšeft, tak si to k tomu připočítej. Tak to je celkem 500 000.
0: Večer na Maximum.
1: Středeční večer na Maximum končí, ale od 8 tady bude Rap Ateliér, neboli hodina hiphopu, tak přeju hezký večer. No a těším se zase příště na Evropě 2. Ahoj!

0: Rap Ateliér na Evropě 2.
1: Středa večer, tak se hlásíme s dalším vydáním Rap Ateliéru.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
2: Dnešní soundtrack by mohl být Prince, jeho skladba Purple Rain.
1: Jo, jakože, jo, jasně.
2: Celé tyto dny jsou také.
1: Kámo, pamatuju si, tenhle ten ikonický track dostal samozřejmě několik jako boostů v rámci popularity. Mm-hmm. Jako zejména ho proslavil zcela jistě. Mm-hmm. Hodně seriál Stranger Things, ve kterým samozřejmě hrála i Kate Bush. Tu taky hodně proslavil. Počkej, jako díky tomu seriálu, kámo. Tak Walking Up That Hill od Kate Bush. Prostě bylo jako na čísle 1, asi já nevím, 2 měsíce prostě, jako v Billboard Hot 100. To bylo jako je hustý.
2: To je výhoda této doby, že občas to dokáže vytěhnout aj staré
1: věci. Je to zajímavý, no a ty starýci jsou stejně nejlepší, jako sorry všem umělcům, jsou prostě, je jako mělo to prostě koule, mělo to ještě obsah, objem, všechno tam prostě bylo. A mimo jiné právě taková vzpomínka na Purple Rain, kdy vlastně Prince někde vystupoval venku, je to na YouTube, jo, je to určitě jakoby nejsledovanější live verze Purple Rain a ono právě pršelo. To bylo jak na objednávku. A on hraje to solo na tu kytáru, že jo, na tu elektrickou. A to jsem fakt jako čuměl, že vlastně jako byla schopná vydržet celou tu dobu toho skutečně jako hustýho lijáku. To bylo až skoro jak z nějakého hollywoodského filmu, že si jako právě objednal, víš, sprinklery, aby na něj jako pršelo. Ale pršelo, no.
2: Tak já bych začal, Bráško, tematicky a je to skladba Stan a Eminem.
1: Klidně a možná bychom vám i Purple Rain na konci mohli dát, ale kdo ví,
2: pohledáme,
1: zkusíme to schválně pohledat.
2: Ale začneme s Stanem, tam těž dost prší.
1: Jo, jdeme na to.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Randy, mám za sebou prosím tě prvních pár hodin hraní vlastně nový bondovky. Je to jako legrační, víš, že dřív, když se řeklo nová bondovka, tak každej prostě si říkal, wow, jasně, bude to na stříbrném plátnu. Dneska už prakticky konzolové hry, PCčkové hry překonaly, že já nevím, jestli čtyřnásobně příjmy vlastně Hollywoodu.
1: Jsem viděl, že Horror Show.
0: Ano.
1: To je vlastně dlouhotrvajúca série. Ano. Myslím, že ty filmov už je možná 9-10.
0: No, no, no.
1: Niečo. Takže ti ještě raz oznámili, že bude hra.
0: Jo, jo, tak hele, já se ani nedivím. Jo. U toho Bonda třeba, tak tam teda, hele, zaprvé skutečně vstupujeme do dalšího jako levelu, zcela jistě. Do dalšího levelu jako grafického zpracování. Okay. Já teda musím říct, že na PS-ku, na Pro, to vypadá normálně, že to nevěříš. Mm-hmm. A ještě je to jako navíc o tom, na to bacha, když se třeba budete koukat na YouTube, na nějaký jako gameplay, tak bohužel, pakliže, no, prostě to je jedno, jak máte dobrý monitor. Zkrátka, neuvidíte nikdy tu kvalitu.
1: A ty máš nějakou velkou televizi?
0: Jo, ale víš co, o to ani tak úplně, o to úhlopříčku nejde. Ono spíš jde o to samozřejmě, aby měla nějakou tu variabilní frekvenci, že se můžou ty framey měnit a nějaký další samozřejmě.
1: Jasná, že máš to velké prostě.
0: HDR 10 tam musí být jako Dolby Vision. Aha. Prostě všechno, co ty konzole nebo ty PCčka umějí samozřejmě využít. A tam jako, protože jsem to viděl na YouTube, říkal jsem si, jo, jako dobrý, no, ale když jsem to fakt viděl naživo na té televizi, jsem si říkal, aha, tak už tomu rozumím.
1: Okay.
0: Ale o to nejde, spíš jde jako o to, že první ta grafika, super. Druhá věc je, že se to vrací jako k Bondovi, jak to začínalo.
1: Jsem neviděl jediný film Jamesa Bonda.
0: Ale já taky jsem.
1: Já jsem byl v kině na tom nějakom no-show a odišel jsem po pár minutách.
0: Ale já jsem taky nikdy nebyl jako fanoušek Jamesa Bonda, vůbec ne. No. Trošku tam je taky vidět, mimo jiné, takovej ten jako přístup, víš, jak v Americe je takovej ten jako woke přístup k věcem, jo, ano. Třeba, že ty zbraně a tohleto, tak tam je to taky, jo, že prostě ta hra tě jakoby nutí, třeba je tam nějaká věc, kdy jakoby přestřelky a ta věc tě prakticky nutí, aby si, já nevím, dokud na tebe nevystřelají oni, tak ty na ně nemůžeš vystřelit. Říkám, co to je za Jamesa Bonda? A nutí tě to použít nějaký laserík v hodinkách, aby si prostě přepálil řetěz od lustru, který pak spadne někomu na hlavu. Tak to je takový jako už...
1: Kámo, toto keby se stane v GTA 6,
0: ne,
1: tak je to největší prepad.
0: Ale to se určitě nestane. Ale co se tam třeba stalo v Bondově, se mi jako velmi líbí. My jsme byli u toho prince, tak jsme dost jako blízko vedle. Lenny Kravitz, prosím tě, tam hraje jako by nové roli. Jo. Lenny Kravitz, kámo, je to fakt jako... Nečekal, čekal bych ho kdekoliv jinde, ale ne v Bondovi, jo, jako hlavního záporáka vlastně.
1: Okay.
0: Fakt dobrý, fakt jako dobrý, ještě tam hraje jako mimořádně takový jako krutýho frajera, takovýho jako vládce jednoho města středno-východního, jo, prostě fakt jako zajímavý. Tak to se mi jako líbilo a když si nakousnul GTA, tak kámo je nejvíc funny, jak vlastně v rámci GTAčka, který má vycházet teda v listopadu tohohle roku, tak všechny ty největší hry další, které měly vycházet před Vánocema, tak jsou normálně smrsklý do října, protože nikdo, ani jedna kámo, nechce vycházet ve stejnou chvíli,
1: tak to chápem,
0: jako GTA 6,
1: to chápem, že? To je prostě pre.

0: nahrané dopredu.
1: No, ale vypadá to teda ze všech jako úhlů pohledu skutečně tak, že to fakt vyjde, normálně, že to fakt jako je real.
0: Myslím, že se o tom ještě budeme vela bavit.
1: Kámo, vím si, že mladí lidi některý už měli psychický problémy s tím, že se třeba každý den měli úzkost z toho, jestli se dožijou vydání GTA 6.
0: A tak to se tak jako hovorí, že vlastně kolik lidí hrálo GTA 5 a nedožili se GTA 6.
1: No to je pravda, no, to je pravda.
0: A 13 rokov je dlhá doba.
1: Jako je, no. Je to samozřejmě milník, víte, je to samozřejmě určitě jako herní titul, který vlastně změnil absolutně a definoval jako historii, no a myslím si, že se to stane znovu. Mm-hmm. I když už takovou, jako ta konkurence už je obrovská dneska, že jo. Jako víš, když vidíš, jako třeba v tom Bondu, mi se mi zdálo, že se vlastně spojilo to všechno nejlepší ze všech různých her. Jenom ten woke přístup je tam trošku neba. Ale...
0: Ty jsi prostě chcel vystřelat lidi a nebylo ti to dovolené.
1: Ne, jako prostě, no, jako čekal bych, že bude mít větší koule trošku Bond. A ne, že budeš jako takhle vlastně strašně jakoby nucený do toho přijímat ty pravidla, které ti ty vývojáři dávají, víš,
0: tak...
1: jako...
0: Koule, ono se hovorí, ne, že 007, tak nemůžeš čekat, aby byly velké. No.
1: Ale tak právě, tak jako on na jednu stranu tam skáče, vole, z helikoptéry, na, rozumíš, prostě, jo, na, a na druhou stranu pak neumí přeskočit krabici, protože vlastně musíš tam udělat to jinak, jako, no ale dobrý, prostě. No.
0: 007 prostě nemůžeme velké koule.
1: Prostě za chvíli, přesně, protože by nebyl tak pohyblivý. Ale za chvíli ještě dáme příklad jinýho 007, který teda daleko úplně nedoběhl. Je to taková trošku vězenská tematika, tak vás to bude zajímat. Tady na Evropě 2.

0: tady Patelier na Evropě 2. My jsme slibovali jedno vězeňský téma. Asi všichni už to tak nějak jste slyšeli, nebo jestli se zajímáte o ty kriminální věci, tak jste to určitě jako slyšeli. Všichni vězni, kteří nás poslouchají, protože víme, že nás poslouchá hodně věznů. Vězňů z hodně jako věznic v České republice, jak vy to určitě víte.
1: Tak minimálně ty, co jsou na Pankráci?
0: Určitě.
1: Dostal na Pankráci.
0: Ano, všechny vás samozřejmě zdravíme, nejen na Pankrác. Mhm. A no, jak se tam snažil vlastně týpek utéct a řekneš si na první dobrou, jo, by se to zdálo jako, že vlastně dost jako amatérský pokus, jo. Na druhou stranu, já bych tomu řekl jednu věc, jo, lepší to zkusit, než to neskusit vůbec. I když na druhou stranu, jasně, následky můžou být. Ale víš, jak jako, že pokus, snažil se.
1: Tak to obhajuješ, je?
0: No tak jako já to beru tak, že prostě jako, hele, jasný, z vězení se jako nemá utíkat, má to svý následky, to ano, to všechno je pravda. To je zákon a tak dále. Ale je tu prostě nějaká jako odvaha, jednotlivce, odvážný srdce prostě, jo, a to on projevil. A to se musí zase jakoby prostě nechat.
1: Mě zase bavil ta síla toho internetu, jak v komentároch zase ľudia písali, že ten seriál Prison Break nedokúkal asi do konca a podobné veci, vieš.
0: No tak hele,
1: to máš vždy pobaví.
0: My Češi jsme fenomenální prostě v tom, že vždycky si s toho uděláme jako srandu.
1: Alebo že toto je Jiří Kajínek verze minus 2.0, veš, že také to komentáře.
0: To je strašný. No, ale zatím, no, ona byla dobrá samozřejmě i ta sranda v rámci třeba Dominika Ferry, že jo, mm-hmm. kdy vlastně je ten pod Vítkovem ten tunel, jak je tam napsáno neboj, že jo, mm-hmm. tak tam bylo jakoby přistříká dost prém Dominik Ferry, jako kdyby to byl citát, že jo, prostě hrozivý. Ale Čiči není na Kajumiho, není zatím žádná jako takováhle sranda úplně.
1: Ja som niečo videl, ale neviem, či to môžem povedať, akoby, tak to...
0: Ty si to videl, jo.
1: Etery, no, to trošku vulgárne.
0: Je to, a nedá sa to nejak zmírniť, že bys to teď...
1: Tak on nejak sa volá Adam Kajumi, no. Takže keď bude teda, ak nastúpi do výkonu trestu, takže bude mať meno Adam Vihu Mi.
0: Jo, takhle. No, taky jsem slyšel, že prej jako ve vězení úplně, když máš takovouhle tu nálepku, že to úplně jako nemáš jednoduchý.
1: Tak
0: ale
1: čo,
0: jasně, je to hierarchie, tak jasně zneužíval si nějakým způsobem třeba, že jo.
1: Tak on právě údajně, aspoň čo jsem pozrel nějaké videa, kde rozebrali ten jeho případ, takže často vytipoval právě ty čerstvo vlastně dospělé děvčata, které ledva dosiahli vek 18 rokov a samozřejmě vo vězení je veľa otcov a tým se to samozrejme páčiť určite nebude.
0: No,
1: pretože tie dievčatá v mnohých prípadoch končili psychicky špatne.
0: Ano.
1: Niektoré teda až s zariadením psychiatrickom a niektoré aj premyšľali nad vzatím života. Takže...
0: A ty si vlastne dokonca říkal, že je nejaká fú, ne? Áno,
1: jeho vlastne bývalá priateľka, zároveň jedno z najväčších mien v rámci OnlyFans platformy Kafu. Teraz ja vystupuje ako hlavný svedok, bola aj v televízii na rozhovore už vlastne o tom a že vlastne zmieňovala, že ju Adam do toho nejak tak, že je to akoby jej blbosť, ale že ju do toho akoby on zmanipuloval, aby s tým vôbec začala, pretože nejak v rámci covidu bola v nejakej situácii, že nemala prácu, lebo bola dovtedy v gastro priemysle a on ju k tomuto zlákal a potom ju začal akoby nútiť stále viac a viac explicitnejšiemu obsahu.
0: Ale tak zase a potom v korvete sa ráda fotí, ne? Akože
1: a že mala ako výhodnejšiu zmluvu než ostatné dievčatá, čo pre tých ostatných dievčatách bolo aj problém to, že to bolo to vykoristovanie na jej úkor, že dostali treba iba 20 000 mesačne, pritom zarobili 400 000,
0: áno.
1: Ale ona sa tiež napriek tomu, aj keď mala výhodnejšiu zmluvu, nemohla z tej zmluvy ideálne vyviazať, ako chcela.
0: Yeah.
1: Takže niečo v tomto duchu som počul.
0: Tak uvidíme samozrejme další vývoj, tak ako všechny tyhle ty vývoje, ktorý sú na hranici nejaký kontroverze a vlastne všeho možného, i vždy, jak byl Didi a tak dále, tak vždycky ako sledujeme, takže samozrejme budete aktualizováni zcela jistě v rámci Eteru. Nebo v rámci Repatelieru v Eteru Evropy 2.
1: Ano.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zpátky k muzice.

0: Rebatelier, Európa 2, na diaľku želáme všetko najlepšie nášmu obľúbenému bipolárnemu človekovi, ktorý oslavil 49 rokov.
1: On má dneska narozeniny,
0: jo, Kanye West. Myslím, že to bolo 2 dní dozadu.
1: Gemini season, ajajaj.
0: Áno, Kanye West, 49 rokov a stále ide bomby.
1: No to teda, to teda. Kortečko, taková novinečka, veď.
0: Taká novinečka, pretože jak sa mu podarilo vydať jeho album Bully, ktorý teaseoval strašne dlho, mi sa teda vôbec nepáči inak. Asi až na jednu, dve pesničky, tak ma to nejak nechytilo. Inak od kritikov získal docela dobré recenzie, ano. Tak teraz bude dropovať deluxe verziu tohto albumu 19.6. Čiže také pravidlo v tejto dobe, aby ten album žil dlhší čas, tak interpreti vydajú rôzne deluxe verzie. No a začína tom teasovať skladbou Gemini Season, ktorý režírovala a zároveň tam aj účinkovala Bianca Cenzori, jeho partnerka.
1: Ale to vôbec, mimochodem, jako artově, to není vůbec špatný. A ona mimochodem... Ona samozřejmě mimochodem režírovala i ten předešlej, že jo?
0: Father,
1: který byl velmi zajímavý, velmi měl takový jako nádech i vizuální a tohle je něco podobného, akorát zase z jiného ranku trošku.
0: Je a vlastně nikto v této precitlivé době nemůže vyčítat tu pozici, v které se jako ona žena ocitla v tom videoklipe, čo o chvíli našim posluchačům představíme, protože se to sama zrežírovala a tím pádem se sama nanominovala do té role.
1: Ano, ano.
0: Už jsem viděl v komentářích, že nějaký lidé z toho mali rage bait. A je to teda tak, že niekde medzi horami, zasneženými.
1: No ale ono to je samozrejme,
0: je
1: samozrejme,
0: že je to green screen.
1: Jasne, jasne.
0: Tak je tam krava a Bianca v takom hodne sexy outfite odzadu,
1: vlastne,
0: kde má vlastne zadok, ju dojí. Ono tam vystrekne mlieko.
1: Aha.
0: Otázka teda, či sa to reálne stalo, alebo je to tiež iba nejaký efekt alebo AI. A keď tú kravičku podojí, tak tam príde Kanye West, ktorý chytí tú sklenenú nádobu s mliekom a ona sa k nemu otočí a začne jej to mlieko, čerstvé teplé mlieko z kravy, liať na prsia.
1: No, no, no. To sú, a teď klasika. Ty veľký prsa. No, proste jasne dobrý, no, tak je to artovka. Hele, my pro vás mimochodem máme takovou taky zajímavou vec, ktorá je ze sveta. Myslím si, že o nich dříve či později uslyšíte. Jestli o nich uslyšíte v České republice nebo ne, je vlastně nerelevantní, protože oni už jsou dobrý tak strašně moc ve světě, že jim je to úplně jedno, jestli tady budou nebo ne, jo. A mimo jiné, mají velmi podobný jako artový styl, třeba ve videoklipech, jako Kanye West mimochodem. Je to takový duo z Argentíny, říkají si Catriel a Paco Amoroso. Oni se stali strašně virální díky jejich vystoupení na NPR Tiny Desk. Jakože ten jejich Tiny Desk má v tuhletu chvíli asi 60 milionů. Jakože málo co má tolikle. A jsou to fakt týpci dva, který prostě jsou nejen teda dobrý a edukovaný v jazzu a prostě celkově jakoby v nástrojích, ale zároveň jsou úžasný v tom, že ta jejich věc, kterou dělají, a nedá se to vůbec nějak jako žánrově dát dohromady. Je to všechno. Jo, oni jsou schopní z příjemného songu přejet prostě do rapu například a pak zase zpátky.
0: Je to všechno, ale kvalitně.
1: Ale kvalitně, právě, že málo co má tu kvalitu a my vám dáme dneska jako takovou ochutnávku. Mimochodem, tam se podívejte právě i na klip, protože ten je velmi, velmi provokativní a zajímavý, trošku se dělá i legraci z toho plynu, z toho nitrous oxid, že jo, který vlastně má ta krátká Kanye West mimochodem. A hrozně mi to připomíná jakoby už ten takovou tu další generaci, ten další level, který je jako fakt dobrý. Takže my si dáme teď track Haha od Catriel a Paco Amorosos až z Argentíny, nebo týpci mimochodem zpívají španělsky a určitě jsou, myslím, že důvodem, proč hromada lidí po světě se učí španělsky. Vždycky dávají i titulky, víš, k těm svým klipům. Je to strašně dobrý.
0: A bude to šok.
1: Bude to šok, ale je to příjemný. No, posuďte sami, tohle jsou oni.

0: Európa 2, Rebatelier, blížme sa do finále. A taký zaujímavý prvok, ktorý sa často deje. Streamery majú veľkú silu aj v hudbe, pretože ty si zmieňoval, že hry sú veľký biznis, sú mnoho väčší priemysel už než filmy a takisto to ide aj do tej hudby. Vieme o Viktorovi Šínovi, že to veľmi, veľmi úspešný a zároveň to miluje, tie streamy. A zároveň Duklok, slovenský youtuber, ktorý už tiež žije v Prahe, robí rozhovory aj pil si s Luka Brasim, keď vydali album, tam boli na rozhovor, teraz nedávno tam bol Separ. A je to vlastne taký zaujímavý prvok, že tie live streamy a tie rozhovory k tomu a napríklad aj v zahraničí to môžeme vidieť, že napríklad Lil TJ, ktorý vydal album cca mesiac dozadu, tak prosil streamerov skrz Instagramové stories, aby na ňo reagovali, pretože si uvedomuje ten veľký vplyv.
1: Áno, áno.
0: Že to je veľmi zaujímavé sledovať toto. A zároveň ešte taká zaujímavá vec sa stala v zahraničí. Mama jedného chlapca, ktorý mal narodeninovú oslavu 3 rokom, tak utratila $3,000 za lístky na koncert Youngboya a ten neprišiel nakoniec na ten koncert a prišla o $3,000 a zároveň zmeškala synové narodeniny. Takže to bolo tiež zaujímavé a potom...
1: A počkej, a oni ako nejak žiadna kompenzace nic? Ja som čekal happy end, ty
0: bláho. Ne, nemá to happy end.
1: Nemá to happy nemá end. Happy end.
0: Bola dosť nahnevaná, nahrávala práve video o tom, jak je nahnevaná.
1: Tak to som si myslel, že frér pak prišiel a všechno jí to dal, ne vůbec ne.
0: Tak ne, tak ne.
1: Hele, no vidíš, kdyby to byl nějaký streamer, ten by to určitě dal, protože víš co, ono v rámci těch streamů, to si jako kápnula velmi zajímavou věc, protože vlastně ono, i u nás v Čechách, že to jako hodně jede. Hned jsem si vzpomněl, když si řekl stream, tak jsem si vzpomněl třeba na Fety Pillow, a že jo, který vlastně hraje ty hry. No, prostě lidi
0: skvělý Fety.
1: Rádi prostě koukají v real-timeově na to, jak prostě týpek hraje hry. I show speed, to se ani nemusí je bavit. Prostě lidi mají rádi přesně. Všechno bylo jakoby nejdřív ten content byl základní a teď jde ještě o to, jaký content, že? Ideálně přenášený naživo. No, v tomhle tam třeba to rádi.
0: A to, vlastně. A to prostě máš aj OnlyFans platformu, kterou jsme dneska tiež načrtli v rámci toho Adama Kajomiho a Kafu. Že ľudia to častokrát nechápu, prečo si ľudia v tejto dobe, keď máš hromadu porna zadarmo, platia niekoho, tak no, je to presne ten osobný kontakt
1: přesně,
0: a tieto
1: přesně.
0: Veci, že toto vládne svetu.
1: A teď si, vemte, nebo vezmi si, a môžeme to takový jako zamýšlej nakonec, že jak je samozřejmě ten mýtus nebo story, ten Adam a Eva, ten had, že jo, a pát lidstva, teď si vemte, že většinu tady těch věcí koukáte na zařízení, který mají na svém logu to nakousnutý jablíčko.
0: Aj. No, to si teraz nebezpečné teraz, jakože prinesol.
1: No, tak se nad tím můžete zamyslet, no. Kde vlastně jako stojíte.
0: K tomu, že není čo dodať, to je tak deep, no, že...
1: To je hustý, no.
0: Došli slova.
1: No, tak se mějte pěkně, hezký večer vám přejeme a těšíme se zase příští týden s aktuálním reportem. Nejen o repu.
0: Ano, já se jdem pohrat s tým mojím jablkom. Takže to bolo pre dnešok všetko, ale vraciame sa ešte na začiatok dnešného vysielania, pretože sme to štartovali historkou o sklebe Purple Rain od Princea, keďže máme také upršané dni a slúbili sme, že možno to skúsime pohľadať a zahrať to na záver.
1: A tak poďme na to, máme to. Tak čau, loučíme sa s Princem.

partou. Když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara, uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Zpátky k muzice. Evropa 2.

novinky Evropy 2. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. Tvoje nová muzika. The Rasmus a Nico Wilhelm. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý

Eteru Európy 2 a hraj každý deň o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Európou 2.

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

hitů. Když jsi na Evropě 2 u Pavla Sejnara, uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

vzdát se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
1: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
2: Žádná kouzla?
1: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
3: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si příští týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý příští týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Zpátky k muzice.

Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak, abych to stihnul.
3: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
7: Zpátky k muzice.